0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Opozice také představí plán proti suchu. Galerie budou zdarma, ruský soud odmítl odvolání opoziční strany. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Opoziční ODS představí po středečním jednání stínové vlády 60 konkrétních opatření proti suchu. Za zásadní pokládají její představitelé zadržování vody v půdě. Vláda Andreje Babiše obnovila národní koalici proti suchu. Podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky ale žádný plán nemá a probudila se pozdě, s čímž nesouhlasí ministr životního prostředí Igor Červený. Ten označil tvrzení opozice o tom, že zaspali za leš.
2: Ministerstvo od roku 2014 kontinuálně tento problém řeší. Samozřejmě naše oddělení, včetně setkávání, když už jsem byl já ustanoven, od března jsme řešili nejenom samotné sucho, ale například já už jsem na pomezí června a července začal řešit období podzimu. To znamená, kdyby náhodou došlo k povodním zátopám a podobně, tak už tento moment to řešíme. Už jsem se nechal prověřit, jak je na to případně připraven krizový štáb. Takže není pravda, že se my ozýváme až zpětně, až je nějaký problém.
1: Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma. Jedná se zatím o 4 neděle. 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Potvrdil to ministr kultury Otto Klempíř.
3: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
1: Zpřístupnění galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva zdarma, navazuje na pilotní projekt letos na jaře. Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala olomoucká krajská hygienická stanice v uplynulých dnech mezi klienty a návštěvníky Priznicových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Ruský nejvyšší soud odmítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb, poznámily agentury. Jabloko jako jediná z kandidujících stran vystupovala proti válce, kterou Rusko 5. rokem vede proti Ukrajině. Před týdnem nejvyšší soud vyhověl žalobě menší pro kremelské strany, která se domáhala vyloučení Jabloka z voleb. Soud v Pskově pak ve stejný den poslal na více než 11 let za mříže místopředsedu Jabloka Lva Schlossberga. Fotbalový brankář Antonín Kinský přijde v Tottenhamu o konkurenta. Italský reprezentační golman Vicario míří na hostování do Juventusu. Podle BBC je součástí dohody mezi kluby opce na přestup za 8,6 milionu liber. A v úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle čekejme přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Lo podepsal Petr Pavel. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Ke zranitelným skupinám budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v superdávce stvrdil také prezident. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Řekl to po jednání vlády.
1: Tuhle národní koalici pro boj se suchem obnovíme a dnes ta koalice zasedne v 15 hodin. Vláda rozhodla, že tu koalici budu řídit já, jak jsem to dělal za období naší první vlády. Dále tam bude pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený, ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav.
0: Ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem mají sestavit mapu zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Po prvním zasedání obnovené národní koalice pro boje se suchem to mezi prvními úkoly jmenoval právě premiér. Bouře se silným větrem odpoledne v Královéhradeckém kraji poničila kempa, zastavila vlaky. Spadlé stromy zastavily provoz na železniční trati z Týniště na Torlicí směrem na Bolehošť a Třebechovice pod Torebem a poškodili kemp v Bělči na Torlicí. Bez elektřiny se v regionu ocitlo přibližně 1500 domácností. V Pardubickém kraji to byly 4000. V Mnichově málem došlo k letecké katastrofě. Start letadla společnosti Vietnam Airlines provázely problémy. Plně obsazený Boeing, jenž mířil s 271 pasažerem a 16 členy posádky do Hanoje, se podle předběžných odhadů odlepil od země více než 100 metrů za runwayí. Americký prezident Donald Trump v pondělí za použití vulgárního jazyka pohrozil Ománu bombardováním, pokud se sultanát bude plést Spojeným státům do cesty během konfliktu s Iránem. Maskat s Teheránem dojedná a pravidla plavby Hormuzským průlivem. Jiří Léčka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům, řekl kapitán Tomáš Berdych. Utkání se odehraje 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu. V úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy se objeví také déšť, zejména v jihozápadní polovině území. Nejvyšší je teploty mezi 18 až 22 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.

was 6 years old, I broke my leg. I was running from

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Opozice také představí plán proti suchu. Galerie budou zdarma, ruský soud odmítl odvolání opoziční strany. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Opoziční ODS představí po středečním jednání stínové vlády 60 konkrétních opatření proti suchu. Za zásadní pokládají její představitelé zadržování vody v půdě. Vláda Andreje Babiše obnovila národní koalici proti suchu. Podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky ale žádný plán nemá a probudila se pozdě, s čímž nesouhlasí ministr životního prostředí Igor Červený. Ten označil tvrzení opozice o tom, že zaspali za lež.
2: Ministerstvo od roku 2014 kontinuálně tento problém řeší. Samozřejmě naše oddělení, včetně setkávání, když už jsem byl já ustanoven, od března jsme řešili nejenom samotné sucho, ale například já už jsem na pomezí června a července začal řešit období podzimu. To znamená, kdyby náhodou došlo k povodním zátopám a podobně, tak už tento moment to řešíme. Už jsem se nechal prověřit, jak je na to případně připraven krizový štáb. Takže není pravda, že se my ozýváme až zpětně, až je nějaký problém.
1: Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma. Jedná se zatím o 4 neděle. 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Potvrdil to ministr kultury Otto Klempíř.
3: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví než dosud. Kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
1: Zpřístupnění galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva zdarma, navazuje na pilotní projekt letos na jaře. Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala olomoucká krajská hygienická stanice v uplynulých dnech mezi klienty a návštěvníky Priznicových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Ruský nejvyšší soud odmítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb, poznámily agentury. Jabloko jako jediná z kandidujících stran vystupovala proti válce, kterou Rusko 5. rokem vede proti Ukrajině. Před týdnem nejvyšší soud vyhověl žalobě menší pro kremelské strany, která se domáhala vyloučení Jabloka z voleb. Soud v Pskově pak ve stejný den poslal na více než 11 let za mříže místopředsedu Jabloka Lva Schlossberga. Fotbalový brankář Antonín Kinský přijde v Tottenhamu o konkurenta. Italský reprezentační golman Vicario míří na hostování do Juventusu. Podle BBC je součástí dohody mezi kluby obce na přestup za 8,6 milionů liber. A v úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle čekejme přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Mám tě rád, i když děláme chyby. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 1001.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident podepsal vládní novely. Koalici proti suchu bude řídit Babiš a Berdych nominoval na Ameriku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu podepsal Petr Pavel. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od

tisíce problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Po prvním zasedání obnovené Národní koalice pro boje se suchem to mezi prvními úkoly jmenoval právě premiér. Bouře se silným větrem odpoledne v Královéhradeckém kraji poničila kempa, zastavila vlaky. Spadlé stromy zastavily provoz na železniční trati z Týniště na Torlicí směrem na Bolehošť a Třebechovice pod Torebem a poškodili kemp v Bělči na Torlicí. Bez elektřiny se v regionu ocitlo přibližně 1500 domácností. V Pardubickém kraji to byly 4000. V Mnichově málem došlo k letecké katastrofě. Start letadla společnosti Vietnam Airlines provázely problémy. Plně obsazený Boeing, jenž mířil s 271 pasažerem a 16 členy posádky do Hanoje, se podle předběžných odhadů odlepil od země více než 100 metrů za runwayí. Americký prezident Donald Trump v pondělí za použití vulgárního jazyka pohrozil Ománu bombardováním. Pokud se sultanát bude plést Spojeným státům do cesty během konfliktu s Iránem, Maskat s Teheránem dojednává pravidla plavby Hormuzským průlivem. Jiří Léčka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům, řekl kapitán Tomáš Berdych. Utkání se odehraje 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu. V úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy se objeví také déšť, zejména v jihozápadní polovině území. Nejvyšší je teploty mezi 18 až 22 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1, zprávy.
2: A my vás moc zdravíme, hezké ráno.
3: Krásné ráno, zprávy a Katka Vavřínová.
4: Pěkné ráno, prezident Pavel se potká s odborníky na životní prostředí. Hasiči měli kvůli bouřkám přes 500 výjezdů a nehodu hlásí z D11 směr Hradec Králové. Prezident Petr Pavel s manželkou pořádá setkání věnované životnímu prostředí. Diskutovat mají vědci, zemědělci, zástupci firem a neziskovek nebo odborníci na environmentální vzdělávání. Ministři ani politici pozváni nebyli záměrně, řekl Frekvenci 1 prezidentův poradce pro životní prostředí a bývalý ministr Ladislav Miko.
5: Celá ta akce je koncipována jako setkání s lidmi, kteří právě nejsou ani v politickém souboji, ani ve vládních funkcích. Takže je to agenda, kde jsou vědci, odborníci, zemědělci, manažeři krajiny, co se starají, třeba ochráněná území a tak dále. Či všechno lidi, kteří prakticky buď to měří a zkoumají, anebo prakticky manažují tu krajinu a nikoli v politici. Takže ten charakter toho setkání není a nemá být politický.
4: Setkání má podle Hradu přispět k širší debatě o ochraně životního prostředí a hledání konkrétních řešení napříč různými obory. Do Česka v pondělí po dlouhém období sucha dorazily bouřky, které místy provázel prudký vítr, krupobytí i přívalový déšť. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů. Zasahovali například u stromů popadaných na silnice i železniční tratě. Několik tisíc domácností ve východních Čechách a na Vysočině se ocitlo bez proudu. Pondělní schůzka mezi izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem a vyjednavačem a zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem skončila dohodou, která prozatím umožní Izraeli pokračovat v cílených úderech v pásmu Gazy. Izraelskému deníku Haaretz to řekl informovaný zdroj. Zhruba dva týdny poté, co provozní ředitel Mezinárodní fotbalové federace FIFA Kevin Lamour ostře kritizoval svého šéfa

0: Pozor, dejte na nehodu na D11.
1: Na dálnici D11 se stala dopravní nehoda na 82. kilometru ve směru na Hradec Králové. Díky mírnému provozu se zde ale netvoří zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
0: Krátce po 6. hodině už mají na frekvenci jedno slovo Lubka Pomíželová a Míra Michálek.
2: Dobrý, to snad bude dneska.
3: Dobrý, dobrý, ale dobrý, pane Michálek, dobrý.
2: Brej, hezké ráno,
3: to, přátelé. Bude to dobrý, protože dneska je den šťastné náhody, přátelé. Máte štěstí?
2: Jak na co, no?
0: Na náhodu. Já doufám, že šťastná náhoda bylo to, když jsem vznikla.
3: Jo, ale to jo.
2: A byla to náhoda? Jo, u mě 100%. Prejo. Tak jo. To tam u nás na severu tak bývá. Zimy jsou tam dlouhý. Kdy máš narozky?
0: 12. prosince.
3: Jo, to bude to stejně.
2: To je stejný, no.
0: No jo, ty jsi taky v prosinci.
2: Já jsem 20. no. Takže říkám, to už je ta zima. Víš co, my jsme na ní zvyklí.
3: Už se nuděj.
2: Tam u nás na severu jsme na ní zvyklí, ale v tom březnu už je to prostě dlouhý.
3: Přesně.
2: Takže je potřeba se začít zahřívat a takhle to přesně
3: jo,
2: vychází.
3: Vidíš. A my únorový?
2: Jsi v únoru. Přesně v obráceně.
3: Bylo horko.
2: Počkej, ne, vánoční nejsi.
3: Nejsem. Já jsem
2: únor, podle mě... já to nespočítám. No, ty jsi prázdninová nějaká.
3: Já si myslím, že budu nějaký červenou.
2: No, to jsou ty, co si užívají sluníčko a my, chudáci. Tak hezké ráno.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1.
1: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné úterý přeji všem. Vítejte u horoskopu. Svátek slaví Helena a Jelena. Blahopřejeme. Slunce ve lvu a luna ve štíru přináší velký příliv energie. Intenzita pohybu by ale měla být úměrná momentální kondici. Co čeká lvy? Dnešek je bohatý na rozmanité zážitky, možná až příliš. Vaše přitažlivost poroste, ale zřejmě jiným směrem, než by měla. Pany, vaše psychika je dnes křehká, mohou se ozývat staré neduhy. Pozor na zažívání. Snažte se navodit potřebnou rovnováhu vyváženým jídelníčkem a dostatečným spánkem. Váhy, v lásce zavane svěží vítr. To, co jste do svého vztahu vložili, nyní můžete několikanásobně sklízet. Štíři, citové záležitosti vás pořádně rozehřejí. Trošku kročte svůj temperament. Nevěrníkům hoří půda pod nohama. Střelci, nelze vyloučit rozporuplné pocity. Mohou se tak trochu hádat rozum se srdcem. Kozorozi, můžete nabít dojmu, že jste ze všech nejchytřejší. Nepřipomínejte partnerovi, že máte v něčem navrch. Kývněte na kompromis, budete šťastnější. Vodnáři, udržujte se v rovnováze. Přílišná horlivost pro vás nebude to pravé. Lásku dávejte i přijímejte. Ryby, žijete sice vnitřním životem, ale máte pocit, že vám není přáno zažívat klid. Pokuste se pochopit, proč se to tak děje. Berani, nepřežeňte to s pochybnostmi o hloubce partnerových citů, mohl by se urazit a prásknout dveřmi. Víci, vaše láska od vás očekává více fantazie, jinak váš vztah ustrne na jednom místě. Blíženci, zřejmě budete konfrontováni s úkoly, které mohou být vyřešeny jen pomocí moudrosti. Trochu ještě pouvažujte, zda cíl, který jste si vytkli, stojí za to, abyste do něho investovali tolik námhy. Radci, citová investice je to pravé, na čem dnes můžete stavět. V tomto ringu aspirujete na úspěch. Milí přátelé, pokud se budete vyhýbat bezdůvodným sporům a výčitkám, den bude zalitý sluncem a můžete očekávat spoustu příjemných věcí. V opačném případě se vztahovým bouřkám nevyhnete. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.
2: A

0: Buďme rádi za to, že zapršelo. A nevypadá to, že by dneska jako se to mělo nějak ve velkým opakovat. Tak, fórek pro dnešní den. Dcera milionáře si bere obyčejného kluka. Přivede ho domů představit rodičům. A otec, takový ten výslech. Máš auto? Dáli Bůh, bude. Máš byt? Dáli Bůh, bude. A moji dceru, dokážeš uživit? Dáli Bůh, uživím. Tak chlapec odejde a ta maminka říká, tak co, líbí se ti? A ten táta říká, blbec, jako blbec, ale líbí se mi, jak mi říká.
1: A já celou dobu přemýšlel, kam to bude směřovat.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku.

0: Vidíš, a Helenka má dneska svátek.
1: Ještě navíc, tak přejeme samozřejmě všechno nejlepší, ale pojďme teďka za počasím. Ty jsi tady říkala, že to bude jiný než včera.
0: No, nemělo by tolik pršet jako včera.
1: Ale jinak ten déšť drží do konce týdne.
0: Jo, v podstatě podmračeno.
1: Dneska je výjimka.
0: Podmračeno bude. Jihozápad Čech si dneska užije déšť, potom někde odpoledne a k večeru potom by mohlo opět pršet. Jinak ty nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 na jižní Moravě, dokonce u 24 stupňů, což je ve srovnání s minulým týdnem pokles i o nějakých 16-18.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz. Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
4: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
1: Za minutu půl sedmé krátké zprávy Katka Vavřínová.
5: Pěkné ráno. Ministryně financí Alena Schillerová bude dnes jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. V pondělí po jednání vlády ministryně řekla, že má k dispozici přehled požadavků jednotlivých rezortů a bude s nimi chtít řešit výdaje a úspory. Do Česka v pondělí po dlouhém období sucha dorazily bouřky, které místy provázel prudký vítr, kroupy i přívalový déšť. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů. Zasahovali třeba u stromů popadaných na silnice i železniční tratě. A 89-letý norský král Harald V. byl v pondělí hospitalizován a na dva týdny přerušil výkon svých povinností. Informuje s odvoláním na Královský palác agentura AFP. Zastupovat ho bude korunní princ Hákon.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Stále dejte pozor na D11.
6: Na dálnici D11 se stala dopravní nehoda na 82. kilometru ve směru na Hradec Králové. Díky mírnému provozu se zde ale netvoří zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Hezké ráno, přesně o půl sedmé, Frekvence 1 s vámi.
0: Krásné ráno, tak tady pročítám noviny, co kde píšou. Starosta řecké obce uzavírá večer hlavní silnici, aby si děti měly kde hrát. A co děti, mají si kde hrát?
1: To je docela dobrý.
0: To je vtipný. Hele, zavírá to každý den večer, což mě docela překvapilo, ale je to Řecko, takže tam se žije prostě jinak. Od 9:30 večer do půlnoci patří hlavní silnice nejmenším.
1: Je fakt, že já jsem zrovna v Řecku, to se vybavuju, to už je díl, bylo to na nějakém ostrově. Jsem projížděl na motorce a měli tam fotbalové hřiště, ale ten plácek, na kterém to měli, byl příliš malý a ten jeden roh levý zasahoval do silnice, takže ho měli normálně domalovaný, takže ty si jela na motorce a najednou projížděla prostě fotbalovým hřištěm. Tam to asi taky
0: pokutavý
1: museli
0: kop.
1: Taky museli asi zavírat, protože by to jinak nešlo. Tak, máme pro vás to nejlepší z muziky. Dáme si teďka skupinu Miraj, nevím, jestli jsi viděla, jak se Miraj stříhali do hola.
0: Stříhali do hola malého chlapečka, přesně mě to napadlo, no. Je to hezký, jako podpora je to hezký.
1: Jasný, a co mě pobavilo celkem, že opravdu si to stříhali sami, někde na koncertě, podle mě vzadu za pódiem.
0: Jako vozíš sebou takhle jako běžně holící strojek?
1: Ne, ale tak věděli, že to udělají, tak si asi pravděpodobně takhle.
0: Takže si ho někdo přibalil.
1: No, mrkněte k Mirajovi na Instagram.
2: A Lubka Ponížilová.

0: o tom v kalendáři dneska Helena. Svátek slaví i Jelena a Elena, takže všem těmto dámám přejeme všechno nejlepší.
1: Co ještě Zelená?
0: Zelená. Ale svatá Helena. Když řeknu no, svatá Helena, aha, jaký se ti vybaví jméno?
1: Helena.
0: Svatá Helena.
1: Když řekneš svatá Helena, tak se mi vybaví jméno Helena.
0: Ostrov svatá Helena.
1: Vůbec. No.
0: Tak aha, tak můžeme tady skončit.
1: Dobře.
0: Když řeknu svatá Helena, jaké se vám vybaví jméno? Ne, tam ve vyhnanství zemřel Napoleon Bonaparte, ne?
1: Aha, tak to
0: na
1: nevím.
0: Svatý Heleně. Mm-hmm. A tak jsem si říkala, že bych se tě zeptala, kdo byl větší? Nebo kdo je tak větší?
1: Vyšší jako, no. Mm-hmm.
0: Daniel Radcliffe, ten, co hrál Harryho Pottera, mm-hmm, anebo Napoleon?
1: Kdo je vyšší? Jestli Harry Potter,
0: anebo Napoleon?
1: Nebo Napoleon? Já mám pocit, že Napoleon nebyl zas až tak malej, jak se říká.
0: A Harry Potter?
1: A Harry Potter...
0: No v posledním díle ho přerostla o 4 centiáky, jeho herecká partnerka. Mm-hmm.
1: Já si myslím, že vyšší je Napoleon.
0: Myslíš, že vyšší je Napoleon?
1: Napoleon.
0: Co myslíte vy? Dejte nám vědět. 736-300-444 a za chvilku správná odpověď.
2: Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší. Lepší.

0: otázka od Lubky, jestli je vyšší Harry Potter
1: nebo Napoleon.
0: Nebo Napoleon. Já jsem říkal, že ten napoleonský syndrom možná byl trošku přehnaný, jestli se mi s někým neplete teda, jo. A já mám pocit, že on měl někde kolem 170 cm, že zas až takový prcek nebyl.
1: Jako 170 to nebylo. No. Oni pořád se historici jako přou, jak to bylo nebo nebylo. Ale v podstatě tak nějak se domluvili, že budou mluvit o tom, že měřil 168 cm.
0: No, tak nějak, no.
1: Já jsem hledala, kde vznikl ten mýtus o tom, že byl tak malej, protože 168 nebylo na tu dobu úplně málo.
0: A možná začínal v Holandsku, tak víš, jestli to nebylo takhle.
1: On měl v úředním záznamu 5 stop a 2 palce. Ve francouzský míře. A Britové to měli trošičku jinak. Oni měli prostě jiný stopy a jiný palce. A když to přepočítal na britský palce a stopy, tak to bylo 157. Takže tady odsud asi jako vznikl ten dojem toho, že byl malej a že měl jenom 157 centiáků, ale tak nějak jako se opravdu shodli na tom, že měl 168. No a kolik má Harry Potter?
0: No.
1: Harry Potter měří 165.
0: Ne.
1: Takže si můžeš zatleskat.
0: To já ale zase udělám z radosti.
1: To já vím.
0: A pogratuluju si.
1: A tak se jako, nevypadám já věru zle, musím já se pochválit,
0: viď? A s těma dvěma já bych šel klidně na lov dívek někam, protože bych...
1: Bys vyhrál, viď?
0: Bych vypadal jako...
1: Ale ty, proč ty vlastně o sobě říkáš, že seš malej? Protože
0: já ne, holky to říkají.
1: Který?
0: Ty, co jsou vyšší.
1: Jo, takhle.
2: Ahoj, kamarádi. Právě vychází Sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové Sluníčko, právě v prodeji.

Ahoj, my jsme opět Radeček a přejeme krásné léto všem sourozencům a parťákům, co stejně jako my rádi posloucháte Rádio Frekvence 1. Když mi

0: Za 6 minut bude 7, hezké ráno, pojďme si nalít čistého vína.
1: Přesně tak, 18. srpen, mezinárodní den Pinot Noir. Věděl by si, jaká je to odrůda?
0: Pinot, jo.
1: Pinot Noir.
0: To je jako jiná než Pinot, jo?
1: No,
0: je ten se z toho jenom vaří.
1: Ten se z toho jenom vaří. Je to rolandské modré.
0: No tak to jsem nevěděl, teda to se přiznal. A to je červený víno, veď, myslím.
1: Jo,
0: no,
1: rolandské modré je červené.
0: Já na to červený nejsem, asi jsem furt ještě na to mladej.
1: Jako nedospěl se do červeného?
0: Říká se, že je to jako spíš, že k tomu musíš dozrát.
1: Aha.
0: No, tak mně se nějak nedaří.
1: Nedaří se
0: mi dozrát.
1: Ale olivíš.
0: Olivím.
1: Tak tam už se dozrál.
0: Ale uvidím, no. Jako červený zatím ne.
1: Fakt? A co s nima máš, jako?
0: Nevím, nějak mi to nechutná, pokud to není svařený.
1: Jo, tak
0: ale, když
1: je to svařený, tak to jde.
0: Tak je to lepší podstatně, Ale jinak, jako jediná výhoda u červeného vína je to, že nemusí být nachlazený. To mi vždycky přišlo jako super.
1: Jo,
0: že přijde návštěva nebo něco a řekneš si, no já nemám nachlazeno, ale tak
1: dáme
0: si červený.
1: Červený,
0: no,
1: přesně.
0: No, ale furt ne, jako no.
1: Teďka v létě, když teďka jak začalo pršet, tak dobrý, ale ono obsahuje daleko větší poměr histaminu a snižuje účinek léku proti alergii. Takže když si dáš vlastně jako...
0: Jseš alergik.
1: Dáš si lék proti alergii a pak to zapiješ červeným, jak kdyby jsi nedal.
0: Radši neposlouchejte. Frekvence 1.

0: což jsme jednoznačně my tady
1: jednoznačně.
0: Na frekvenci, tak se mi vybavuje, jak za námi přišla paní na radiokempu a myslím, že to bylo ve Strážnici.
1: Jo, jo, jo.
0: A říkala, vy jste tak strašně pozitivní, že jsem přemýšlela, že bych toho svého morouse, co mám doma, že bych ho poslala k vám na převýchovu. On je furt tak negativní. A já říkám, to se možná pletete, paní, protože já zase až tak pozitivní jako
1: Míra jenom na červenou. Takhle, jako když se rozsvítí červená ve studiu, tak je pozitivní.
0: Co blbou říkám, dobrou náladu mám jenom za prachy. Jo? No nic, a prachy od těchto bude samozřejmě i v příští hodině. Blížíme se pomalu a jistě ke 30 000. Včera jsme tady počítali, že vlastně na kempu zítra, že je už tam tak? Bude 30 tisíc.
1: V podstatě dneska ráno hrajeme o 8:20, přibližně za nějakých 20 minut na telefonním čísle 257 400 999.
2: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
3: 7 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: A Katka Vavřínová.
1: No, má zprávy, je to tak.
0: Hezké ráno.
4: Dobré ráno. Prezident Pavel bude řešit s odborníky životní prostředí. Zmrazení platů politiků začne sněmovna projednávat v září a provoz hostne na Pražském okruhu i D7. Prezident Petr Pavel s manželkou pořádá setkání věnované životnímu prostředí. Do debaty pozval vědce, zemědělce, zástupce firem a neziskových organizací a i další odborníky. Jak popsal Frekvenci 1 prezidentův poradce, bývalý ministr životního prostředí a přírodovědec Ladislav Miko, sucho je jen následek.
5: Ty negativní trendy, které zažíváme, tak souvisí s tím, jak my hospodaříme v krajině. Třeba obrovský pokles biodiverzity v zemědělských oblastech je dán intenzitou našeho zemědělského hospodaření a to se samozřejmě dá nějakým způsobem změnit. Takže ten soubor problémů je široký, každý z nich nějakým způsobem přispívá. To naše intenzivní hospodaření způsobuje, že když už ty srážky padají, tak půda není schopná tu vodu v takovém rozsahu pojmout, jak by bylo dobře.
4: Dnešní setkání prezident plánoval jako nepolitickou akci, proto se jí nezúčastní ministři nebo premiér. Návrh na zmrazení platů politiků začne sněmovna projednávat v září. Po jednání koaliční rady to řekl předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Poslaneckou novelu předsedů koaličních ANO, SPD a motoristů, která má zmrazit platy politiků do konce roku 2030, schválil kabinet premiéra Andreje Babiše na svém druhém zasedání loni v polovině prosince. Na projednávání ve sněmovně ale dosud čeká. Při střelbě na škole na jihu Filipín dnes zemřeli jeden student a samotný útočník, který podle médií rovněž školu navštěvoval. Píší o tom agentury s odkazem na prohlášení starosty města, kde se střelba stala. Útočník zřejmě spáchal po svém činu sebevraždu. Při útoku byli zraněni taky dva další lidé. Policie uvedla, že situace je teď pod kontrolou. Fotbalovou Spartu opustil po 2,5 letech albánský útočník Indrid Tuci. 25-letý hráč přestoupil do Olympie Lublaň. Oba kluby o tom informovali na webu.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Nejdřív bude oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami, postupně ale bude od jeho západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 24 stupňů, na horách ukážou teploměry hodnoty kolem 13.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Provoz brzdí na Pražském okruhu.

0: Dobrý den, hezké ráno.
1: Krásné ráno, zážitek jeden víkendový z Brna. Musím říct, že jsem byla překvapená, jak nám Brno zmodralo.
0: Brno má politicky? Ne,
1: Brno má modré zóny úplně všude. Úplně všude. Vyjma okrajových sídlišť, ale fakt jako okrajových. Je prostě modrý úplně všude. A v podstatě tam nezaparkuješ.
0: Myslíš to okrajový sídliště, který je v podstatě i hlava už? Je to ono.
1: Zdravíme do Bystrce, no.
0: Je připadl ke Bystrc daleko, já jsem tam minule jel autem.
1: Je to daleko.
0: A jako opravdu je to dálka.
1: Je to daleko.
0: No je pravda, že já jsem nedávno parkoval, nebo jsem se o to pokoušel v centru Brna a překvapilo mě, že noc mě vycházela asi na 400 korun.
1: To tak je? To tak právě jeď do Brna na návštěvu. No hele, můžeme si to probrat, protože já jsem z toho byla fakt jako hodně překvapená. Ty tam můžeš zaparkovat přes den na hodinu zdarma na té modré zóně. V těch okrajových městech ještě teda částech ještě před těma sídlištěma můžeš parkovat v těch modrých zónách taky přes den, ale večer nezaparkuješ. A když chceš opravdu někoho navštívit
0: tak
1: a přespat do druhého dne, to v podstatě je lepší se zaplatit hotel s parkováním zdarma.
0: No dobře, probereme si Brnečko už za chvilku.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: frekvenci 1, tak jsme tady odstartovali parkování v Brně, tedy parkování. No, no to je právě to zásadní.
1: To spíš to neparkování. Ale to není jenom Brno, já bych to uvedl tímto s dovolením, jo? Mm-hmm.
2: Musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar.
1: Brno není jediný město, který udělalo zóny. Já byl minule v Karlových Varech a tam je to jako úplně. Tam se to dá částečně pochopit, ale že je to opravdu až úplně do těch okrajových částí, že nezaparkuješ v podstatě téměř vůbec nikde.
0: No ale tak v tom Brně taky ne. Jako, tak jako představ si, že... No fakt jako nezaparkuješ. Prostě je to všude, všude, všude modrý. A co mě na tom překvapuje nejvíc, je, že nejsou... Víš, jako že není třeba parkovací dům, kde to můžu nechat a pak jet dál jako autem. A hlavně od 17 do 6 ráno. To je ta doba, kdy se platí v těch modrých zónách, v těch jakoby vzdálenějších
1: od
0: centra.
1: Ono to má logiku, aby lidi mohli zaparkovat, když přijdou z práce. Tomu jakoby rozumím.
0: Tomu já taky rozumím, ale pojďme to spočítat.
1: Otázkou, jestli to bylo potřeba úplně všude.
0: Dobře, hele, víš co, Praha má taky modrý zóny, ale má i kombinované zóny a většinou se tam platí třeba do půlnoci, jo? Ale tady je to opravdu od 17 do 6 ráno, což jsem spočítala, že kdybys tam chtěl fakt jakoby zaparkovat, tak tě ta noc parkování vyjde na 360 korun.
1: To tak sedí, no.
0: Když ježdeš za někým na víkend do Brna, potřebuješ tam zaparkovat na dva večery, tak to máš 720 korun.
1: A tak to nejsi jediná, máme tady kolegu, který je rodinný Brňák.
0: No a říkal, že má taky problém.
1: Říkal, že nemůže ani k rodičům na návštěvu už.
0: Počkej, je tam ještě jedna vychytávka, což je docela vtipný. Oni mají, ti, co mají zaplacenou tu modrou zónu, protože to nemáš jako zadarmo, jako že tam můžeš parkovat, když tam bydlíš.
1: Jasně.
0: Jo, ti co to mají, i tak platíš, za první auto míň, za druhý už jako o hodně víc, tak mají 100 hodin zdarma za rok, který můžou jakoby zdarma umožnit, to jsou 4 dny. To jsou 4 dny, dobře.
1: Že někomu věnuješ. Jako.
0: Jo, že je věnuješ někomu, někoho napíšeš prostě tu SPZ-ku do té aplikace a oni tě ty auta nenačtou, jakože že tam stojíš zadarmo.
1: Ale tak to zas není špatný, protože když se nahlásí příbuzní, tak ty řekneš, hele, jenom 4x za rok.
0: Přesně.
1: To není velmi vymyšlený možná.

0: 3 minuty po 4:08, frekvence 1.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celé.
3: A 28 000 ve hře, telefonní číslo 257 400 999.
0: Tak, peněz už je to docela dost.
3: Jako želez.
0: Je to lákavé. Byla u nás na návštěvě herečka Petra Hřebíčková, která tady nechala právě tuhle větu.
3: Tak, otázkou, kdo ty peníze chce. Krásné ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1, koho tam máme?
0: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Tereza ze Sušice.
0: Teresko, zdravíme vás. Věta zní takto.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
3: Tak, co myslíte?
4: Písek.
3: Pojďme to prověřit. Slovo písek.
0: A 28 000 ve hře, zkusme to.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Není to písek.
3: Není.
0: Jste si dovezla někdy písek? Nevadí. V botě třeba aspoň?
4: No určitě, nemáme pískoviště.
0: Tak jo, mějte se krásně, zdravíme do Sušice, naslyšenou.
4: Taky na shle.
3: My přehodíme pětistovku.
0: Takže?
3: 28,5 tisíce, o které hrajeme, přátelé, ještě jednou dneska ráno.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok

0: dneska po ránu jeden jediný stupeň. Ochladilo se docela dost. Jaké počasí nás čeká dneska?
1: A jenom jeden stupeň.
0: Jenom jeden stupeň, no. Tak co by za něj ale třeba jako v zimě dali, že
1: děti
0: jo?
1: Tamhle v Africe dali.
0: Přesně, přesně.
1: Tak pojďme na počasí. Dagmar Honcová.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
3: Dobré ráno, dnešní počasí bude daleko klidnější než to pondělní. Nejvyšší odpolední teploty ale budou zůstávat nízko. Dnešní den je totiž tím nejchladnějším z celého týdne. A tak v odpoledních maximech nejčastěji v Čechách naměříme 18 až 22 stupňů. Pouze na jihu jižní Moravy rtuť teploměru vystoupá ke 24. Z pondělního dne máme zalito, takže nás nebude mrzet, že se budou během úterního dne vytvářet pouze ojedinělé přehánky. Po odpoledních a večerních hodinách potom budou čitnější, zejména v okolí Šumavy. Tam může spadnout až 10 litrů na metr čtvereční. A jinak bude oblačno až polojasno a přehánky pouze ojediněle. A mám tady jednu z pranostik, která říká, že přinese-li déšť svatá Helena, bude Otava dlouho zelená. Já bych tu pranostiku letos malinko pozměnila a řekla bych, že i srážky, které očekáváme v tomto týdnu, už nám trávu nezezelenají.
4: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
1: Teď je minuta po půl osmé, krátké zprávy, Katka Vavřínová.
5: Pěkné ráno, Česko trápí nedostatek pracovníků v sociálních službách. V příštích 10 letech jich bude podle asociace poskytovatelů potřeba kolem 55 tisíc. Pomoc má podle Ministerstva práce a sociálních věcí třeba digitalizace nebo zahraniční pečovatelé. Koalice amerických států žaluje společnost Meta. Provozovatel Facebooku či Instagramu navrhoval podle nich své platformy tak, aby tam děti a dospívají zůstávali co nejdéle a tím poškodili jejich duševní zdraví. Společnosti hrozí pokuta v přepočtu skoro 30 bilionů korun. Soud začne tento týden v Kalifornii. 89-letý norský král Harald V. byl v pondělí hospitalizován a na 2 týdny přerušil výkon svých povinností. Informuje o tom s odvoláním na Královský palác agentura AFP. Zastupovat ho bude korunní princ Hákon.
2: Frekvence 1. Doprava.
5: Pozor, dejte na D11.
6: Z opatrností projíždějte na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 81. kilometru stojí dodávka po dopravní nehodě. A poruchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 66,5 kilometru na trase z Prahy do Brna. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
1: Hezké ráno, úterý s datem 18. srpna.
0: Krásné ráno. Řešíme modré zóny. Teda začali jsme Brnem, ale v podstatě problém je to tak nějak asi jako celkově. Dorazila zpráva na 736-300-444. Je tady napsáno, ahoj Lubko a Míro, řešíte jen Brno? Bydlím v Praze, Štěpánská u Václaváku, nejsem řidič, auto nemám, modrá zóna je i můj byt, návštěva nemá kde přibrzdit, nastoupím s běžícím motorem v koloně. Proč, Péťa?
1: Já dokonce mám pocit, že když máš takovou adresu, tak je i zbytečný tam mít auto. To stejně bys ho neměla kam dát.
0: To asi jo, jako, ale jak říkám, no, v tom centru Prahy pořád jsou fialové zóny, oranžové zóny, prostě místa, kde můžeš jako mimo pražské zaparkovat. Ale v tom Brně
1: smolík.
0: Ne.
1: Rád bych ti poradil, jeď vlakem, ale taky to není úplně nejjednodušší.
0: To ne, zpoždění 80 minut jsem se vyzkoušela minulý týden.
1: Tak o tom příště, jo?
2: Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Hezké ráno.
1: Krásné ráno, tak nejvyšší čas vyrazit na výlet. Vyrážíme s Tomášem.
0: Tome, hezké ráno.
2: Hezké ráno přeji. Tak dnes vás vezmu na parádní výlet do Muzea historických kočárů v Čechách pod Košířem. K vidění by tam měly být skvostné kočáry, které sloužily člověku v těch nejradostnějších chvílích života, ale i takové, které si vybírali na poslední cestu. Co všechno bychom tam dnes měli vidět? Největší smuteční kočár všech dob, postavený továrnou Brožík. Také přes 70 historických kočárů, včetně saní. Největší sbírku kočárů na světě českých a moravských stavitelů. Největší sbírku kočárových luceren ve střední Evropě. Největší sbírku smutečních kočárů ve střední Evropě. A také největší sbírku biskupských kočárů a saní. Kočáry tady uvidíme zrestaurované, ale i v původním stavu. Obdivovat tady můžeme také sbírku livrejí, koňských postrojů a doplňků. Dále tady je k navštívení 40-metrová galerie dokumentů a dobových plánů a fotografií. K vidění by měla být i restaurátorská dílna, kde tyto skvosty vznikají, a také historická dílna, v které se tyto kočáry stavěly. V každém případě na ten dnešní výlet se opravdu moc těším a my se uslyšíme ještě kolem poledne a to vám řeknu, jaké to tam doopravdy bylo. Tak se zatím mějte krásně, vám všem hezké ráno a ahoj.
0: Tome, samozřejmě děkujeme.
1: Ahoj.
0: To je na vodě, ale byly to kočáry.
1: Byly to kočáry, no, takhle.
0: A není voda, není voda.
1: V podstatě.
0: Vlastně by se dala sjíždět Sázava teď kočárem. Jednodušeji.

0: 8 minut před 8 hodinou vám přejeme hezké ráno. Venku se klube sluníčko, teda alespoň tady u nás.
1: Na chvilečku se ukázalo.
0: Ano, dnes by mělo být nejlépe, mám pocit, z celého týdne, jinak zase bude potom pršet.
1: Je to tak, je to přesně jak říkáš. Dnešek by měl být opravdu ve znamení sluníčka, vyjma jeho západu, tam by odpoledne mělo začít právě pršet a potom se ten déšť opět posune na celé naše území. Ale každopádně užijte si dnešek, nemusíme nadávat na vedra, venku je vlastně docela příjemně. Jenom bacha, ať vás to nepřekvapí, protože je opravdu o 16 stupňů méně, než bylo minulý týden. I když vlastně teploměr ukazuje třeba těch 22, což je celkem příjemná teplota.
0: Tak nám to najednou přijde, že je zima.
1: Tak je najednou chladno, přesně
0: tak. Ale ve chvíli, kdy začne pršet, tak můžete umýt třeba okna nebo něco, Lubko. Teď přišla
1: Počkej.
0: S velkou historkou z Itálie.
1: Ano, to dělali Italové. V momentě, kdy začalo pršet, tak oni normálně vytáhli, ale to byl jako pořádný déšť, takový, jaký byl včera. Oni vytáhli hadry a začali umývat tím deštěm okenice.
0: No, jasně, no, tak protože už jsou navlhčený, tak
1: přesně,
0: pak
1: krásně
0: jako,
1: to
0: a pak
1: jde.
0: Se to zase spláchne
1: a
0: hurá s tím do moře a bude to hezký.
1: No tak jako všechna voda teče do moře.

0: bude ticho. To je ta písnička, kterou má Eva Farna.
1: Jo.
0: Za chvilku. Samozřejmě taky peníze. Šplháme se pomalu ke 30 tisícům.
1: Přesně tak. 28,5 tisíce na vás čeká na telefonním čísle 257-400-999 už v příští hodině.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Jo, jsou tu zprávy, hezké ráno.
1: A Katka Vavřínová, krásné ráno.
3: Dobré ráno. Hlava státu se setká s odborníky na přírodu. Ministři budou řešit peníze pro své úřady a kolony vás zdrží v obou směrech na Pražském okruhu. Prezident Petr Pavel s manželkou pořádá setkání věnované životnímu prostředí. Diskutovat mají vědci, zemědělci, zástupci firem a neziskových organizací nebo odborníci na environmentální vzdělávání. Ministři ani politici pozváni nebyli záměrně, řekl Frekvenci 1 prezidentův poradce pro životní prostředí a bývalý ministr Ladislav Miko.
4: Celá ta akce je koncipována jako setkání s lidmi, kteří právě nejsou ani v politickém souboji, ani ve vládních funkcích, takže je to agenda, kde jsou vědci, odborníci, zemědělci, manažeři krajiny, co se starají, třeba ochráněná území a tak dále, či všechno lidi, kteří prakticky buď to měří a zkoumají, anebo prakticky manažují tu krajinu a nikoli v politici, takže ten charakter toho setkání není a nemá být politický.
3: Setkání má podle Hradu přispět k širší debatě o ochraně životního prostředí a hledání konkrétních řešení napříč různými obory. Ministryně financí Alena Schillerová bude dnes jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. V pondělí po jednání vlády ministryně řekla, že má k dispozici přehled požadavků jednotlivých rezortů a bude s nimi chtít řešit výdaje i úspory. Pondělní schůzka mezi izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem a vyjednavačem a zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem skončila dohodou, která prozatím umožní Izraeli pokračovat v cílených úderech v pásmu Gazy. Izraelskému deníku Haaretz to řekl informovaný zdroj. Česká tenistka Linda Nosková si na turnaji v Cincinnati poradila 7-6 a 6-2 s Klárou Tausonovou z Dánska a postoupila do osmifinále. Ve třetím kole uspěl taky Jakub Menšík, který zdolal 6-3, 6-4 Rinkyho Hijikata z Austrálie. Jiří Lehečka prohrál 1-6, 7-6, 3-6 s Arturem Filsem z Francie.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 24, na horách se maxima zastaví na 13 stupních.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A krátce po 8 přidáme pohled na dálnice.
5: S kolonou vozidel z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte obousměrně na Pražském okruhu. Ve směru na Ruzyň budete po pojíždě okolo 20 minut mezi 13. a půltým až 18. kilometrem a ve směru k dálnici D1 se zdržíte mezi 23. až 18. kilometrem okolo 15 minut. A z opatrnosti projíždějte na dálnici D2 ve směru na Bratislavu, kde na 8. kilometru stojí na krajnici porouchaná motorka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
3: Vstáváte s Frekvencí 1, teď už mají slovo Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
0: Tak hezké ráno.
1: Krásné ráno, vzala jsem sebou na dovolenou přítele a ptám se, dáme si víno? A on na to, co? V 10 ráno? Příště vezmu mámu. Ta takový blbý otázky nemá.

0: podvědomí daleko víc přespívaný, než...
1: Zrovna Milošovi se to povedlo.
2: Jo, jo.
1: Většina těch songů je
0: tohle
1: známější.
0: A ještě Saša jede, to si myslím, že tak jsou jako ty vlastně dva nejprofláknutější.
1: No, tohle hodně si myslím. Felicie.
0: Jo, jasně, no.
1: A Drewfest. Pojďme na to. Přátelé, máme pro vás pozvánku na další radiokemp. Blíží se nám to pomalu ke konci, ale furt tady ještě dva jsou.
0: Přesně.
1: Zítra míříme do Podbořan.
0: Ano, 19. srpna Podbořany. Kemp, který najdete v Ústeckém kraji v areálu městského koupaliště. Přijďte se podívat, jak vzniká živé vysílání Frekvence 1.
1: Od 14 hodin tam budou naši kolegové Jana Knížková, Vojta Effler. Odpoledne plné soutěží a zábavy a srandy a můžete si odnést krásné ceny. Večer opékat špekáčky.
0: No a potom úplně večer, to znamená od 7 na vás čeká Petr Bende, který rozezní celý kemp. Jak tady o tom mluvil, nevím, kdo na to vzpomínal poměrně nedávno. Je to fakt jako výborný muzikant, takže se máte rozhodně na co těšit.
1: Dobře. Jenom já bych chtěl ještě doplnit, když jsem tady zmiňoval ty špekáčky, tak hlavním partnerem je Košík.cz, který pro nás právě ty špekáčky má. Pokud vám dochází poctivě třeba vyuzené špekáčky, nebo děti snědly všechnu zmrzlinu, ovoce, potřebujete dobroty na výlet, anebo jste zapomněli prostě nějaký zásoby na grilovačku, to se stává.
0: Tak je zásadní nepropadnout panice, protože je tady Košík.cz.
1: On to za vás vyřeší celkem jednoduše a doručí čerstvé dobroty přesně tam, kde právě jste. No to není jenom domu a to je důležité si říct, když máte někde u vody.
0: Chata, chalupa, konec konců i stan. Tak vyzkoušejte letní pohodu a velkovýhodné nákupy z Košík.cz.

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
2: Tak, je tu další účtenka.
1: Máme tady oběd s adoptovanou rodinkou. Myslím, že nám účtenku posílá Miroslav.
2: Jo, je to tak. Krásný jméno, nádherný.
1: Já jsem si říkala, že se ti bude líbit. A voláme kam?
2: Čověče, nevím.
1: Do restaurace.
2: Ale adoptovaná rodinka je z Lofot.
1: Z Lofot. Tak to musíme zjistit, to mě
2: takže
1: zajímá.
2: Voláme.
1: Seznámili se na dovolené, ročníkově to sedí, děda, fotři, děcka a vnučka.
2: Fotři. Takže Lofotři.
1: Lofotři. Tak...
3: Volaná linka je obsazená.
1: Ale ne, to nepotřebujeme. My za vás chceme zaplatit víc než tisícovku.
2: Tak to zkusíme ještě jednou.
1: Je tady dokonce napsáno dobré ráno, Lubko a Míro, takže čistě teoreticky by Miroslav a možná měl čekat, že mu budeme telefonovat.
2: Uvidíme, třeba jsme se trefili úplně někde blbě.
1: A nebo on se trefil blbě, víš, jak zvedl ten telefon, tak se umáčko. Tak třeba to vyjde teďka.
2: Zkusíme to. Já se jenom mrknu.
1: Telefonní číslo, jestli je správně.
2: Ano. Haló, Miroslave, tady Míra s Lubkou, moc vás zdravíme.
4: Dobrý den.
1: Které rádio platí za vás?
4: Já vás taky zdravím. Frekvence.
2: No.
1: Je to tak.
2: Míro, Mirku, kde jsme vás chytli?
4: Já nevím, jestli to můžu říct do rády, já jsem v posteli.
1: Jo, tak to můžete, takže můžete, vy jste se před chvilečkou umáčkl, že jo? Chtěl jste to zvednout, nebo jste nás chtěl vytípnout? Přiznejte se.
4: Já jsem to vytípnul.
2: Jo, ale
1: a nedají pokoj a nedají,
2: vyplatilo se to, ale...
4: Dobře.
1: Tak tisícovku za vás a něco, platí Frekvence 1, ale jenom nám řekněte, adoptovaná rodinka z Lofot.
4: Ano, vydal jsem se na fotografickou, na fotoexpedici za polární září na Lofoty.
2: Mm-hmm.
4: Potkal jsem se tam se zajímavýma lidma, byla malá skupinka 8 lidí. No a tak jsme se sešli tak nějak jako děda, fotři, mladí a teď nám ještě přibyla teda mě i pravnučka. Takže tak jako jsme se sešli a nazvali jsme se rodinkou, na WhatsAppové skupině, když jsme si psali, kde jsme, co děláme, kam jdeme. A tak rodinka.
2: Takže nová rodinka. Nová. Září jste viděl?
4: Ano.
2: A dobrý.
4: Sice celý den vymetena obloha a večer se zatáhlo skoro
1: po každé. Jasně.
4: Takže viděli jsme mezi mraky něco jsme nafotili, ale to, co je na těch fotkách na Facebooku, tak jsme to bohužel neměli.
2: Jasně. Tak třeba příště. No. Tak jo, Míro.
4: Tak jsme se sešli. A tak, no.
1: Dobrá. A pak jste se sešli u obídku a ten za vás platí Frekvence 1. Miroslave, mějte se krásně, ať se daří, ať se krásně fotí.
4: Mockrát děkuju.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Guten Morgen. Wie geht's?
1: Přesně
0: já se nedostanu.
1: Míříme do Německa. No nedostaneš se dál, no. Postavili tam zeď před 65 lety.
0: Má výročí, jo.
1: Postavili berlínskou zeď. Uh-huh. Teda ona už jako zase nestojí, že jo?
0: Část ještě, jo, pořád.
1: Kousíček, jo. Kousíček jí tam zůstal. Uh-huh. Ale jinak už zase naštěstí lehla popelem.
0: Zajímavý je, že oni kousky té zdi rozprodávají. Když jdeš do nějakého suvenýr shopu, tak tam normálně si můžeš koupit kousek berlínské zdi, odvést si ho domů.
1: Jako fakt?
0: No.
1: Ty jo.
0: Tak ona byla dost velká, takže zásoby tam nějaký
1: jako
0: jsou.
1: Je pravda, že to ano. Ale tak každopádně před 65 lety ji postavili, v 89. ji začali bourat. Frekvence.

0: také nejméně deště. Nejvyšší dnešní odpolední teploty v Čechách většinou do 22, na jižní Moravě až 24. Jinak většinou polojasno, odpoledne potom od jihozápadu zamračeno a dešťové přehánky k tomu.
1: Teď je přesně 8:30. Krátké zprávy má Katka Vavřínová.
2: Pěkné ráno. Senát patrně zamítne rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Stejně by měl podle doporučení výborů naložit s koaličním návrhem změn v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Schůze horní komory začne ve středu a má pokračovat ve čtvrtek. Hasiči měli v souvislosti s včerejšími bouřkami přes 550 výjezdů. Zasahovali třeba u stromů popadaných na silnice i železniční tratě. Několik tisíc domácností ve východních Čechách a na Vysočině se ocitlo bez proudu. Koalice amerických států žaluje společnost Meta. Provozovatel Facebooku a Instagramu navrhoval podle nich své platformy tak, aby na nich děti a dospívající zůstávali co nejdéle a tím poškodili jejich duševní zdraví. Společnosti hrozí pokuta v přepočtu skoro 30 bilionů korun. Soud začne tento týden v Kalifornii.
0: Frekvence 1. Doprava. Komplikace dál hlásí z Pražského okruhu.
3: S kolonou vozidel z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte obousměrně na Pražském okruhu. Ve směru na Ruzeň budete po pojíždě okolo 30 minut mezi 4. až 18. kilometrem a ve směru k dálnici D1 se zdržíte mezi 23. až 18. kilometrem okolo 15 minut. Z tohoto důvodu může docházet blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
1: A my vás moc zdravíme, ať už jste za volantem, doma na dovolené nebo v práci.
0: Přejeme krásné úterní ráno s datem 18. srpna. Máme tady hned několik, jak to mám říct, hudebních výročí. Mm-hmm. A tohle už si, Míro, pamatujeme oba dva. Rok 1990 a na Strahov se přivalili
1: Stouni. Jasně.
0: O 30 let předtím, mm-hmm, anglická rocková skupina, ta nejznámější, Beatles.
1: Jasně.
0: Má svoje první veřejné, ano, první veřejné vystoupení v Hamburku. Pozor. Ve striptýzovém baru, kde hráli v kuse 3 měsíce, každý den 8 hodin.
1: Mm-hmm. No to vypadá, já jsem to v Hamburku studoval, tam je přímo Beatles Platz, se to jmenuje, mají tam svoje takový železný podobizny jako. Mm-hmm. Stojí tam 4 členové z Beatles, ano, a potom stojí 5. lehce bokem. A tam se nabízí otázka, kdo byl vlastně 5. členem Beatles, ale já jsem studoval právě tu historii, že oni to vůbec neměli zadarmo. Oni strávili v Hamburku vlastně rok, mám pocit, a hráli každý den několik hodin, až se to nakonec podařilo, jo. Ale není to tak, že to měli takhle přes noc, bylo to opravdu vydřený a vlastně to byla jenom náhoda.
0: Byla to jako, fakt to byla slušná brigáda. No,
1: rok to vlastně téměř nikoho nezajímalo, protože hráli někde v klubu.
0: Přesně.
1: A pak to najednou přišlo.
0: Pak přišel striptýzový bar a už to jelo. No a ještě jedna, teď už trošičku smutnější vzpomínka. Král rock'n'rollu Elvis Presley v roce 1977 byl jeho pohřeb. Bylo tam 150 pozvaných lidí a teď si tipni, kolik bylo těch fanoušků, kteří přijeli.
1: Tyjo, 10 000.
0: Jo, 75 000 fanoušků.
1: Je neuvěřitelný.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Tak 257 403 devítky, číslo, na které teď voláte, hrajeme o peníze, je tu věta od herečky Petry Hřebíčkové.
3: Máme pro vás 28,5 tisíce. Tak, kdo ty peníze chce?
2: Nikdo.
3: Zásadní otázka. Nikdo.
2: Koukám,
3: tak si
2: to?
3: Je necháme,
2: nikdo.
3: Rozdělíme si je.
2: Hezké ráno, tady Míra s Lubkou, kdo tam...
4: Dobrý den, tady Anna z Jindřichova Hradce.
2: Ani moc vás zdravíme, pojďme rovnou k věci, tady je věta.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
4: Koberec.
3: Koberec, pojďme to prověřit.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
2: Ne.
3: Bohužel,
2: nebyl to létající koberec.
3: Není to koberec.
2: Neba, mějte se naslyšenou, zdravíme do Jindřichova Hradce. My přihodíme pětistovku...
3: Že tam máme 29 tisíc, o které hrajete dneska dopoledne.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Dobře, hezké ráno, přesně ve 8:45. Zdravíme všechny Heleny a Eleny a Zelený.
1: A Zelený. Přineseli déšť svatá Helena, no. Bývá Otava dlouho zelená. Myslím, že jo. Druhá tráva, ne?
0: Jo tak, to mě nenapadlo. A to je zas křesťan,
1: ty
0: ne? Druhá tráva.
1: Ty jsi myslel jako Otava, že řeka se zelená.
0: Já řeka jsem myslel, že se za zelená. Ze Sušice, ne?
1: Taky no, Horašťovice a tam. Tak to ne.
0: Jsme měli paní ze Sušice.
1: Otava je druhá tráva, no. Tak první pokosíš a pak pokosíš tu druhou. Ale já si myslím, že...
0: To jsem nevěděl teda, jsi si jistá.
1: No, teď mě dost znejisťuješ, ale myslím si, že Otava je opravdu druhá tráva. A prostě to, co se pokosí po druhé. Ale jak říkala dneska Dagmar Honcová, tak tráva se nám ani tady po těchto deštích nezazelená. Takže...
0: Tak ne, čověče, není to druhá tráva.
1: A co to je?
0: Wikipedie říká, Otava je hlavní město Kanady. A máme to kompletní?
1: Ty jsi to napsal s dvojitým V.
2: No,

0: výborný. Medvěd.
1: Gazela. Gazela.
2: Ale
1: Gazela.
2: Lukáš, Gazela. Ten hladnej skok.
1: Ano, vtančil jsem, dá se to tak říct, Hezké ráno všem.
0: Dneska ráno o tobě mluvili v rádiu.
1: Ne.
0: A hrozně tě chválili tady.
1: No. Ne. No. A co říkali?
0: No, jak seš skvělej zpěvák a
2: jo,
0: tak.
2: Jako jo, že tvoje hity jsou jako silnější než hity originální.
0: No, jako že si dokázal vlastně to posunout dál ještě, ty světový hity si posunul ještě dál vlastně.
2: Chudák, on vůbec netuší.
0: Minimálně v očích české veřejnosti.
2: Ne, nevím, Miloši, mluvili jsme o tobě hezky.
1: No. Nevím, co na to říct. Moje
0: nebylo to krásný.
1: Vrozená skromnost mi nedovolí ani reagovat.
0: Tak se těšte za chvilku.
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Maje Katka Vavřínová, hezké ráno.
4: Dobré ráno, v Česku chybí sociální pracovníci, pomoc má přijít ze zahraničí. Fotbalovou Spartu opouští útočník Tuci a provoz brzdí stále na Pražském okruhu v obou směrech. Česko trápí nedostatek pracovníků v sociálních službách. V příštích 10 letech jich bude podle asociace poskytovatelů potřeba kolem 55 tisíc. Aktuálně jich je zhruba 34 tisíc a už teď je to málo. Pomoci má podle Ministerstva práce a sociálních věcí třeba digitalizace nebo zahraniční pečovatelé. V Hradci Králové se ve velkém ztrácí japonská auta. Podle policie míří potom okamžitě do Polska a škoda už jde k 10 milionům.
5: Na pozoru by se měli mít především všichni majitelé osobáku značky Toyota RAV4. Policisté tady totiž evidují během několika posledních dní hned 9 krádeží těchto vozů. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že má jejich odcizení na svědomí organizovaná skupina. Ta po téměř neslyšném vniknutí do auta okamžitě eliminuje všechny tovární bezpečnostní systémy. Pomůže tak jedině nezávisle instalovaný bezpečnostní systém. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
4: V den vydání alb nejpopulárnějších zpěváků a zpěvaček ve Spojených státech vzrostl počet obětí smrtelných dopravních nehod. Podle webu The Guardian to zjistila studie vědců z americké Harvardovy univerzity. Podle autorů studie výsledky naznačují, že streamování hudby skrze chytré telefony může výrazně přispívat k nepozornosti za volantem a vést k úmrtím při dopravních nehodách. Fotbalovou Spartu opustil po 2,5 letech albánský útočník Indri Tuci. 25-letý hráč přestoupil do Olympie Lublaň. Oba kluby o tom informovali na webu.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Nejdřív bude oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami. Postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti i srážek. Denní maxima dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 24. Na horách teploměry ukážou hodnoty kolem 13.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Komplikace hlásí z Pražského okruhu a D1.
6: S kolonou vozidel z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte obousměrně na Pražském okruhu. Ve směru na Ruzeň budete po pojíždě do kolo 30 minut mezi 4. až 18. kilometrem a ve směru k dálnici D1 se zdržíte mezi 23. až 18. kilometrem okolo 15 minut. Z tohoto důvodu může docházet k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. A z opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru na Brno, kde na 340. kilometru stojí na krajnici porouchané osobní vozidlo. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
4: Přehled zpráv je u konce, slovo už má na Frekvenci 1 Miloš Pokorný.
1: Tak tady ještě jednou hezké ráno a já mám tady dneska, jo pardon, musím popřát Helenám, Heleny mají dneska svátek a já mám tady takové téma, protože jeden z českých vrcholných politiků, musím říct, že ustál jeden už teda i na politika, vrcholný sportovní výkon. Hejtman jihočeský Martin Kuba absolvoval takzvaný poloviční, vlastně jako polovičního Ironmana. A mě by vlastně zajímalo, jestli českou veřejnost nějakým způsobem láká víc politik, který má formu, kondici, je sportovec a vypadá dobře, což třeba v Americe je v podstatě tak trošku podmínkou politické kariéry, až na určitý výjimky, a nebo jestli mají radši ty představitelé politické scény, kteří mají bříško, jsou takový jako spíš jako do hospody, o sebe se úplně nestarají a tak dále. Tak za chvilku se na to podíváme, protože to, co se povedlo panu Kubovi, klobouček. Ale jestli to získá obdiv voličů, to je druhá věc. Tak budu, nebo zajímají mě vaše názory, protože si myslím, že to bude tak jako u nás trošku rozdělený. Hezké ráno.
3: Miloš Pokorný na Frekvenci 1. Radio Terminátor.

0: Tak poté, co jsem si přečetl, že jihočeský hejtman Martin Kuba si dal takzvané polovičního železného muže, což je, přátelé, 100 kilometrů na kole, je to 20 kilometrů běhu a je to nějaký skoro 2 kilometry plavání, což není vůbec málo, vůbec. Ten velký Ironman, ten je ještě se přísnější, nicméně tenhle ten poloviční, kdo to udělá, tak za mě respekt. No a říkal jsem si, jestli takovýhle politik, který je v takzvaně, jak se dneska říká, v shapeu, v kondici, prostě nemá nadváhu a tak dále, jestli vůbec láká české voliče. Protože já jsem říkal, Amerika je úplně někde jinde, pamatuju si až grotesní záběry bývalého prezidenta Bidena, kdy všude, kde mohl, tak popobíhal, byť už v letech a samozřejmě to tělo už vás jako nepustí úplně, ale vždycky jako popobíhal po tom koberci, doběh mikrofonu, tam se vydýchával, aby těm Američanům ukázal, že ještě jako je v kondici a že bude sloužit národu. No a mě by zajímalo, jestli Češi z vašeho pohledu toto ocení, nebo mají rádi spíš ty politiky od toho piva, spíš jako s břichem nebo s bříškem, spíš jako takový ten, jak bych to řekl, takový ten prostě typ restauračního nebo kavárenského typu politik tedy, no a jestli vlastně tato přemíra kondice vlastně zajímá české voliče. Tak tedy, SMSky 736 300 444, telefon do studia znáte, ale přesto 257 400 999, samozřejmě můj Instagram a nebo apka Frekvence 1, kde namluvíte váš vzkaz do 30 sekund, do kterého vůbec nezasahujeme. Takže váš názor. Myslíte si, že je tato cesta pro české voliče atraktivní mít takzvaného politika v kondici? Nebo mají radši toho jako, ten je takový jako já, no prostě on si dá rád a tohle si dá rád a vlastně tak na to tak trošku kašle. Tak zajímá mě váš názor. Hezké ráno.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Tak přátelé, mám tady vaše první, a co jsem za to velmi rád, názory, takže ahoj, na funkci politika pohyb asi nemá vliv, ale lépe se kouká na fyzicky aktivního politika, než na pupkáče s kecama. Kuba píše, ale teda není to určitě Martin Kuba. Myslím si, že ne. Ano, dobře, děkuju za názor. Pak tady máme další. Zdravím, když politik sportuje celý život, proč ne i v této funkci, jako například Petr Pavel, ale jak Babiš s Juchelkou lezli před pár dny na Lysou, bylo to trapné a směšné. To jsou takový ty momenty, kdy ten politik se pak do toho jako takzvaně cpe, co si budeme povídat. Když se podíváme na pana Juchelku, tak je evidentní, že sport není jeho koníček a v tu chvíli samozřejmě ten volič není hloupej a říká si tak jako normálně nesportuje a teď se dere prostě někam, aby teda se to natočilo a aby jako, my jsme to jako zblajzli, že jo? Nebo zbaštili, jak se říká lidově. V každém případě, ano, Amerika je někde jinde, tam prostě, když politik nemá pořádnou přehazovačku na hlavě nebo nesportuje, tak má víceméně smůlu. U nás to nebývalo takovým pravidlem, ale je pravda, že za poslední léta si myslím, že i nějakým způsobem politici pochopili, že by měli vypadat prostě zdravěji, když to řekneme. No, v každém případě platí telefon do studia 2574 00 999 nebo SMSky 7363 00 444, po případě můj Instagram, po případě apka Frekvence 1, kde namluvíte svůj vzkaz. A já tady mám Kateřinu, mladou voličku.
1: Děkuju.
0: Kateřino, ano, je to mladá krev. Mám téma. Pokud politik sportuje, skvělý. Jestli pro tebe jako pro voličku je důležitý, aby politik vypadal zdravě, v kondici, nebo jestli spíš si říkáš, když má takový spíš to, jak bych to řekl, to restaurační vzezření, kavárensko, víme asi.
1: Úplně to vidím.
0: Tak jestli si říkáš, ale jo, to je takhle vlastně fajn, když je takový jako lidovej a prostě vypadá tak, jak vypadá s tím pupíkem a tady.
1: No, jak se říká, ve zdravém těle zdravý duch, takže já si myslím, že to určitě to, že se stará o svoji fyzickou stránku, něco to o tom člověku vypadá.
0: Svědčím. Já se říkám, že když se stará o svoji fyzickou stránku, že by se pak mohl starat i o ty voliče trošku.
1: No jako, hlavně že ta psychika.
0: Psychická zodpovědnost určitá, jakože prostě neměl bych mít 40 kg nadváhu, když jako říkám voličům, že oni mají jako žít zdravý život a prostě mají fungovat pro naši krásnou zemi. Dobře, děkuji ti za názor, vy ostatní pište, volejte, zajímá mě to. Je to prostě podle mě téma, který jako je důležitý a tam pan tady Kuba ukázal, že může vykonávat funkci a zároveň může vypadat dobře a být sportovec. Což se mně líbí, ano, je to tak. Hezké ráno.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Campy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
5: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
4: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
1: Dobré dopoledne. Během měsíční mise v Řecku čelili čeští hasiči třem velkým požárům v přírodě a denně hlídkovali v rizikových oblastech. Misi již ukončili a v noci na dnešek se vrátili zpět do Česka. Informoval o tom dnes mluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný. Zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne ukázal, že je před volbami potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Dnes o tom informovala digitální a informační agentura. Při ruském útoku v ukrajinské Charkovské oblasti zahynulo nejméně 10 lidí, uvedl šéf místní vojenské správy. Dalších 8 osob bylo zraněno.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: Komplikace aktuálně hlásí z D3.
6: Dejte si pozor na dálnici D3 ve směru na České Budějovice. Na 63. kilometru blokuje pravý jízdní pruh, dopravní nehoda dvou vozidel. Kolony se v místě nehody ale aktuálně netvoří. A s kolonou vozidel z důvodu velmi silného provozu a dopravního omezení počítejte obousměrně na Pražském okruhu. Ve směru na Ruzyň budete popojíždět okolo 30 minut mezi 80. až 18. kilometrem. A ve směru k dálnici D1 se zdržíte mezi 23. až 18. kilometrem okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.

Píše mi Marta, ahoj Miloši, určitě víc věřím politikovi, který vypadá k světu a v kondici, než někomu, kdo je otylý, protože, jak jsi říkal, tak pokud se nestará člověk sám o sebe, tak těžko můžu předpokládat, že se bude potom starat o své voliče. A jasně, tak píše mi Honza, rozhodně, když politik vypadá dobře, tak to slouží pro něho, získá tím body. Tady píše Honza, u Čechů nevím, u nás vždycky vítězí takový ty pivní typy většinou. Dobře, tak a teď tady máme, co přišlo k nám do rádia. Ahoj, je mi jedno, jak politik vypadá. Podle mě je daleko důležitější, jestli je schopný vést stát tak, aby se měli všichni pracující občané dobře a republika zkvétala a ne, že bude dluh růst do nebe. Přema. Tak to je jasný, tak to je bez diskuze. Nicméně si myslím, že když politik má aspoň trošičku fyzičku, tak i pro něho je to dobrý, když lítá po těch schůzích a tak dále. To je samozřejmě ku prospěchu věci. Stále ještě můžete psát, můžete volat, je to téma, který mě zajímá a hlavně je vidět, že i vás, takže stále číslo do studia 257-400-999-736-3004-44 SMS, můj Instagram anebo apka Frekvence 1. Hezké ráno.

0: Tak, máme tady poslední vaše názory. U nás stačí, když má politik sexy mozek, píše Ondřej, smajlík, děkujeme. Jinak s některými jsme se nepochopili, nehodnotíme politika podle toho, jak vypadá. Jenom otázka zněla, jestli, když je v kondici, jestli je pro voliče důvěryhodnější a jestli mu víc fandí, ale ne o tom, jestli je schopný nebo neschopný. To o tom vůbec není. No a máme tady váš poslední názor. Děkuju za všechny vaše názory a budu se těšit zítra mezi 9:00 a 10:00 hodinou ráno. Mějte fajn den.
1: Miloši, určitě jsou mi sympatičtější politici typu pana Kuby, kteří pro svůj výkon musí natrénovat, než si něco dokazovat jako ostatní, kteří třeba pod dohledem PC od PR štábu vylezou, dejme tomu třeba na Lysou horu, kde se nahoře chovají jako opice utržené ze řetězu, které utekly ze zoo. Zdraví Martin.

0: To nejlepší z muziky Sunshine Reggae, taková pohodička, laidback, a to v 10 dopoledne na Frekvenci 1. Pojďme na zprávy.
1: 10 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: A ty připravila Kateřina Vavřínová.
2: Hezké dopoledne. Čeští hasiči ukončili měsíční misi v Řecku. Norský král skončil v nemocnici a komplikace hlásí z D3 směr České Budějovice. Během měsíční mise v Řecku čelili čeští hasiči třem velkým požárům v přírodě a denně hlídkovali v rizikových oblastech. Misi již ukončili a v noci na dnešek se vrátili zpět do Česka. Informoval o tom dnes mluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný. Digitální a informační agentura vyhodnotila výsledky testu aplikace e-doklady z minulého týdne. Zátěžová zkouška odhalila několik míst v systému, které je potřeba připravit na podzimní volby. Jinak ale všechny prvky fungovaly. Frekvenci 1 více řekl mluvčí agentury Jakub Palata.
3: Výsledek testu ukazuje konkrétní místo, kde je potřeba před volbami posílit. DIA navýší připravenou kapacitu vstupní brány, upraví práci se statickým obsahem a dál pro vyhřichování systému při prudkém i postupném náběhu. Občanům pro co nejhladší průběh používání e-dokladů u voleb pomůže, když se e-doklady předem aktualizují, aplikace si otevřou, zkontrolují aktuálnost svého digitálního dokladu, ověří odemknutí aplikace a při příchodu do volební místnosti již budou mít připravenou s načteným dokladem.
2: Podle Palaty taky zaznamenali druhou vlnu přihlašování, a to ve večerních hodinách během zpravodajských relací. To už ale problémy nebyly nikde. 89letý norský král Harald V. byl dnes hospitalizován a na 2 týdny přerušil výkon svých povinností. Informuje s odvoláním na Královský palác agentura AFP. Zastupovat ho bude korunní princ Hákon. Jako astronomický snímek dnes Americký národní úřad pro letectví a vesmír publikoval fotografii českého autora Jakuba Kuřáka Perseidis Persea. Snímek vznikl časozběrně během necelého týdne a ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce v Jizerských horách. Fotbalisté Ústí nad Labem v závěrečném utkání 4. kola 2. ligy remizovali bez branek v Třinci a nevyužili možnost ujmout se vedení v tabulce. Neporažení Severočeši se posunuli na 4. příčku se ztrátou 1 bodu na 1. Karvinou. Slezský nováček čeká na 1. výhru. Se 3 body je 12.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti i srážek. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 24, na horách se maxima zastaví na 13.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A krátce po 10. hodině ještě přidáme pohled na dálnice.
4: Dejte si pozor na dálnici D3 ve směru na České Budějovice. Na 63. kilometru blokuje pravý jízdní pruh, dopravní nehoda 2 vozidel. Kolony se v místě nehody ale aktuálně netvoří. A z opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru na Brno, kde na 340. kilometru stojí na krajnici porouchané osobní vozidlo. A pro poruchu odstavené osobní vozidlo nepřehlédněte také na dálnici D1 na 53,5 kilometru na trase z Prahy do Brna. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blatka.
2: Je 10 hodin, necelých 5 minut k tomu a začíná dopoledne na Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
0: Vítejte, musím říct, že se nechám inspirovat, co se týče tvých slovních hříček ve zprávách. Já jsem si to tady už poznačil a budu se rozmlouvat každý den před vysíláním a budu říkat meteorického roje Perseidy na Jizerce.

0: Já z čeho mám Scorpions, taky Rock City nebo Rednex, to si dáme hned v úvodu a určitě budeme i přát k narozeninám dneska v úterý 18. srpna. Tak posílejte SMSky, kdo slaví z vašich milovaných na 736 304 444. Pojďme hrát, hezké dopoledne.
1: Příjemné úterý.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

To nejlepší z muziky Scorpions na Frekvenci 1. My máme pár minut po čtvrt na 11 dopoledne. Zítra ve středu 19. srpna vyrážíme za vámi do kempu Podbořany. Ten najdete v Ústeckém kraji v areálu místního městského koupaliště. Pokud máte chuť, máte čas, nebudete daleko od tohoto místa, tak určitě se přijďte podívat za námi, protože co se týče letošních rádiokempů Frekvence 1, zbývají už opravdu jenom dvě zastávky, takže si tu předposlední nenechte ujít a přijďte se podívat, jak vzniká takové živé vysílání našeho rádia. Od 2 odpoledne se na vás bude těšit Jana Knížková, taky Vojta Effler, a večer od 19 vás přivítá doslova do písmene Petr Bende.

0: Přesně, a než vás dole na planetě přivítá Petr Bende, tak na vás čekají soutěže o hodnotné ceny, taky táborák, špekáčky, kelímky štěstí, dokonce i závěrečná afterparty bude. Na to všechno se můžete těšit a nezapomeňte, ještě jednou připomínám, že je to předposlední rádio kemp. Koupaliště a kemp pod Bořany, tam se na vás všichni budou těšit. Kdyby vám to nevyšlo, no tak pak už na vás čeká ta poslední zastávka 26. srpna, to v kempu Kristýna.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přináší.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: To nejlepší z muziky, John Farnham na Frekvenci 1. My máme skoro 3 minuty, po půl 11. dopoledne před námi narozeninové okénko Frekvence 1, to znamená, budeme vás těšit, budeme přát narozeninám vašim známým kamarádům, přátelům, láskám, rodině, nebo možná i kolegům v práci, záleží, komu chcete napsat, komu chcete nechat nějaký ten vzkaz. Pokud chcete, tak pište už teď na 736-300-444, napište, co byste rádi, a hlavně se podepište do té zprávy. Možná můžete přehodit nějaký ten telefonní kontakt, anebo využít aplikaci Frekvence 1. No, směřujte to sem k nám, protože už zanedlouho se vrhneme na narozeninové okénko, do té doby MC Erik a Barbara, Don Omar, Lucenzo, taky Pink, ale je aktuální doprava.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dejte si pozor na dálnici D3 ve směru na České Budějovice. Na 63. kilometru blokuje pravý jízdní pruh, dopravní nehoda dvou vozidel. Kolony se v místě nehody ale aktuálně netvoří. A poruchané osobní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 53,5 kilometru na trase z Prahy do Brna. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky na Frekvenci 1, taky Verve a Bittersweet Symphony ve 10:45 dopoledne. Já si myslím, že teď je ten správný čas vytočit telefonní číslo na Zuzku Opatovou, protože vy mi píšete z Ariesu z Vrchlabí, dokonce, že teda slaví dvě kolegyně, tak to vezmeme pěkně postupně.
1: Dobrý den.
0: Zuzka Opatová. Zuzko, tušíte, kdo vám volá nebo ne?
1: Ne, netuším.
0: Netušíte, haha, no, tak to se pobavíte. Znáte holky z Ariesu z Vrchlabí?
1: No, znám.
0: tak už možná malinko tušíte, holky právě
1: tuším, no.
0: Z Vrchlabí. My napsali SMS-ku do rádia, tady je Robin Sobek, Frekvence 1, napsali: dobrý den, dneska slaví 50. narozeniny Zuzka Opatová. Přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, celý kolektiv z Ariesu z Vrchlabí. Zuzko, všechno nejlepší.
1: Děkuju vám moc krát.
0: No, taky za celý tým Frekvence 1. Pozor, vy nejste sama, protože vtipné je, že mi tady vlastně dorazily dvě narozeninové SMSky a obě dvě jsou vlastně z Vrchlabí od té stejné party, protože dneska slaví evidentně asi ještě vaše kolegyně nebo kamarádka Renča, ano. Pacholíková.
1: Ano, souhlasím.
0: No tak co to tam máte za partu? Všichni slaví.
1: No veselou partu máme, ano.
0: Renča Pacholíková je ze Zálesní Lhoty, mi tady píšou a taky by jí chtěli popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, taky to asi vzkážete, ne? To tam bude někde.
1: Vyřídí mi to, ano, vyřídí mi
0: že
1: to.
0: Jo, no, jasně, ať nevolám zase jako někomu, kdo stojí tam někde poblíž vás. Takže Zuzko, Renčo, všechno nej za celý tým Frekvence 1, pěkně si to oslavte, užijte.
1: Děkujeme.
0: Bude nějaká děkujeme. Oslava teda s holkama?
1: No, bude určitě.
0: Jo, co bude? Dobře. Tak jo, tak se mějte parádně a třeba zase za rok
1: díky
0: si voláme.
1: Moc.
0: Jo?
1: Díky moc, díky, mějte
0: za
1: se.
0: Taky, naschledanou.
1: Naschle,
0: to jsme to krásně udělali. Taky herečka Lucie Benešová slaví dneska narozeniny, hokejista Petr Čajánek, kanoista Marek Jirás nebo běžec na lyžích Lukáš Bauer. Těm všem přejeme všechno nejlepší k dnešním parádním narozeninám. Neměl bych zapomenout ani na sportovního komentátora Roberta Zárubu, ročník 1967, nebo mého oblíbeného herce Edvarda Nortona, ročník 1969. Všechno nej i vám ostatním, kteří jste nenapsali.

0: No a protože je celá 11. přejeme hezké dopoledne, dáme si zprávy, co vy na to.
1: 11 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Připravil je a navařil je Ondřej Albrecht.
2: Hezké dopoledne. Policie obvinila muže za zabití partnerky v Budějovicích. Slovenští hasiči mají pod kontrolou požár v Národním parku Velká Fatra a kolona je aktuálně na dálnici D8 ve směru na Německo. Policie obvinila staršího muže z nedělní vraždy jeho partnerky v Českých Budějovicích. Tragédie se stala na stezce u Vltavy, poblíž Jiráskova jezu. Muž tam ženu ubodal, ta zemřela na místě. Policisté navrhli pro obviněného vazbu, informovali na webu. V případě odsouzení mu hrozí až 18 let vězení. Mladí čápy zaměstnávají záchranné stanice po celé zemi. Jejich současné první lety jsou totiž podle odborníků velmi nebezpečné a desítky jich končí v péči záchranářů.
3: Pro čápy jde o jednu z nejnebezpečnějších fází života. Jeden z takových okamžiků se odehrál například přímo na náměstí v Jičíně, kde mladý pták narazil do budovy. Když na místo dorazili pracovníci záchranné stanice Huslík, byl apatický a nedokázal se postavit na nohy. Osudným pro čápy se ale stal také náhon vodní elektrárny v Bohuslavicích na Náchodsku, anebo elektrický drát. Ve Zdechovicích zase mládě uvízlo v měkkém asfaltu. Pro pomoc by lidé měli včas volat kontakty z webu zvířevnouzi.cz. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Slovenští hasiči dnes oznámili, že v pondělí večer dostali pod kontrolu požár v Národním parku Velká Fatra. Dříve zabránili dalšímu šíření ohně v lesním porostu v Sůlovských skalách. Zpráva Národního parku uvedla, že požár ve Velké Fatře zřejmě zavinili lidé, protože v oblasti se zákazem vstupu pro veřejnost našly stopy po ohništi. Rozsáhlým lesním požárům letos v létě čelilo několik evropských zemí. Lesy v Evropě, kterou zasáhly vlny veder, byly velmi vysušené. Zatímco ještě před loňským mistrovstvím světa kanoistu Martina Fuchsu rola jednoznačného favorita znervozňovala, nyní si ji vysloveně užívá. Na šampionát v Poznani, který bude důležitý i vzhledem k olympijské kvalifikaci, pojede koncem srpna s bilancí 5 výher v 5 letošních závodech. Skvělou formu by rád potvrdil i na nejvýznamnější akci roku, kde kromě 500 a kilometru pojede taky na double kanoi s bratrem Petrem. Novinářům řekl, že konkrétní cíle si ale nedává.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude zpočátku dne oblačno až polojasno s přeháňkami, postupně se bude od západu ještě více zatahovat. Na jeho západě Čech se místy přidá také déšť, který se během odpoledne rozšíří k severovýchodu. Na severovýchodě zaprší pouze výjimečně a teploty dnes se 18 až 22, na jeho Moravě až 24 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Zdržíte se na dálnici D8 při cestě na Německo, a to na 15. kilometru zhruba na 5 minut a potom ještě na 31. kilometru zhruba na 10 minut. Hustý provoz ale panuje i dál ve směru na Ústí i na 48. kilometru. Například dálnice D1 je aktuálně u Brna, tam, kde tradičně bývají kolony, zatím průjezdná bez větších komplikací. Tak šťastnou cestu, teď už má slovo Robin Sobek.
0: Nevšední typ na výlet, ano, tak to máme taky mimo jiné na programu, okolo 11:45, spojíme se a propojíme s kolegou Tomášem Fílou a ten nás takzvaně vyveze. No a v půl, to už asi tušíte, poslední slovo, ano, budeme hrát o peníze, o kolik řekneme si za chviličku, do té doby Scooter, Ellie Goulding nebo taky Bára Poláková, hezké úterý.
4: To nejlepší z muziky a Robin

0: Skutři, to nejlepší z muziky na frekvenci 1 ve čtvrt na 12 dopoledne. O víkendu jsem se díval po dlouhé době na Netflix, protože teda často mám pocit, že tam nic nedávají, nic zajímavého, že tam není, tak po nějaké té době jsem to opět zapl a tentokrát mi kápl do noty snímek Na Max, španělský dobrodružný sportovní snímek, nebo chcete-li sportovní drama z roku 2026, je to vlastně čerstvá novinka. Je to film, který sleduje partu přátel, kteří milují extrémní sporty a propadnou nebezpečnému kouzlu base jumpingu v takzvaných wingsuitech, což je takový ten oblek s křídly, určitě už jste to někde zaznamenali. No a co mě na tom bavilo nejvíc, že ten film je inspirován skutečnými událostmi, je to opravdu podle skutečnosti, tak doporučuji, pokud máte rádi adrenalin, tak se na to klidně mrkněte. Já měl dokonce kdysi dávno kamaráda, teda doufám, že ještě pořád existuje, který dělal právě tenhle ten sport. Měl ty křídla, měl ten oblek a taky lítal tam nahoře někde v oblacích. I dokonce při západu slunce, pamatuju si, jak mi jednou volal: kamaráde, zapadalo sluníčko a já nahoře letěl jako pták. No, tak tímto ho zdravím. Každopádně díky němu jsem za jeden den vlastně skočil z letadla taky dvakrát. Ne, v tom obleku to určitě ne, to bych si nedal tím volným pádem, ale byli jsme taky spolu skákat. Dneska s odstupem času bych asi pravděpodobně do toho nešel. A nešel bych možná ani do letounu s Martinem Šonkou, protože ten taky lítá zleva doprava a točí se okolo vlastní osy nevím kolikrát za minutu. No, je to naprosto šílené. Proč ho zmiňuji? Protože vy ho budete moct sledovat už na konci srpna 29.30 a podívat se zároveň taky na historické letouny i svižnou akrobaci, nebo chcete-li, bude tam svižná akrobatická show. A to všechno se chystá právě na chebském letišti. Je to v rámci 10. ročníku leteckého dne. Připomínám ještě jednou, je to poslední srpnový víkend 29.30. Po oba dny je nachystán vlastně doprovodný program a především četná letecká vystoupení. Na dvou strojích se právě představí i akrobatický pilot, letecký instruktor a mistr světa amoleta pan Martin Šonka. To jsou jeho slova.
1: Já poletím každý den dvakrát. Jednou poletím na Zlínu 242. Děláme na těle letadlech základní výcvik pro vojenské piloty, kteří jsou na Univerzitě obrany, studují vlastně na budoucí vojenské piloty, takže na tomhle stroji začínají. Takže s tím začnou, předvedu to, co ten letoun umí. Bude to taková jako ladnější akrobacie v porovnání potom s tím druhým vystoupením, které je na Extra 300 SR, s jedním z asi nejlepších akrobatických letounů na světě v současnosti a to bude takový to moderní pojetí akrobacie.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muzeí je tohle jsou Police na frekvenci 1, za chviličku máme 11:30, před námi je poslední slovo a v banku 29 000 korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Neuvěřitelný balík peněz, tak pojďme na to. 257-400-999, číslo jsem k nám do studia Frekvence 1, kdo je tam? Hezké dopoledne, kdo se dovolal?
3: Haló.
0: Nikdo. Pojďme dál, není čas ztrácet čas, jde o prachy, přátelé. Beru druhé číslo. Kdo je tam? Hezké dopoledne?
4: Ne, dobrý den, tady Jana z Ostravy.
0: Jano z Ostravy, máte obrovské štěstí, že dotyčný před váma nám nezvedl telefonní aparát, nebo zvedl, neviděl, co s ním, nevím. Každopádně my zdravíme z Prahy do Ostravy, jo?
4: No.
0: A jste připravená?
4: No tak, jo, skoro jo.
0: 29 000 korun, to není málo, Jani. Mhm. Co?
4: Jo, jo, no.
0: Co? Nervozita nějaká je? Není?
4: Ne, já mám připravenou takovou blbou, že to nebude.
0: Jani, že vy voláte jen tak, abyste si tady z těch Pražáků udělala, víte co? No.
4: Asi jo.
0: Asi jo. Dobře, tak aspoň je s váma švanda. Tak pojďme na to, pouštím větu Petry Hřebíčkové, která zní takto.
5: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla...
4: Pejska.
0: No, není to zase tak vlastně srandovní slovo, jo? Možná jsem čekal něco víc, ale proč by si Petra Hřebíčková nemohla přivést z dovolené v Dánsku pejska, že ano? Tak pojďme zkusit, co nám udělá tohleto slovo.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
0: Ne! Jani, tak byla to úplná blbost.
4: Jo, to je fakt, no.
0: Jako dali jsme tomu nějaké drama, jo, dali jsme tam tomu, jo, něco jsme tam tomu přidali, nějakou nutnou hodnotu, ale teda pejska si nepřivezla, no. Tak co s tím?
4: Tak jo.
0: No nic, pojďme přihodit. Pojďme přihodit, bude se hrát v půl páté odpoledne o 29 500 korun, to už je krásná částka, my vám do Ostravy máváme, samozřejmě, mějte se tam parádně. No, děkujeme moc, pohlaďte vašeho pejska, jestli nějakého máte.
4: Ne, nemáte.
0: Tak si třeba pořídíte a mějte se. Naschledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Ale to se musí nechat, zase s Janou z Ostravy byla švanda, i když nám to nevyšlo. Co se dá dělat? Je to jenom hra. Máme minutu a půl po 11:30 a my si dáme dopravu.
6: Dejte si pozor na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno. Na 95. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda. Kolony se v místě nehody ale aktuálně netvoří. A s kolonou vozidel z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzeň, kde budete po pojíždět v nesouvislé koloně okolo 15 minut mezi 77. až 2. kilometrem. Z tohoto důvodu může docházet k blokovému odbavování v tunele Cholupice a Lochkov. A průchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D6 na 126. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blažka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: Co já vím, tak pejska nemá ani náš kolega Tomáš Fíla, ale to vlastně v podstatě nemá žádnou spojitost s tím, že nás dneska vyveze na parádní výlet. Kam to bude konkrétně, to nám prozradí už za pár minut.

0: Come on, Madonna, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Máme 11:45 a jdeme na slibovaný výlet.
1: Na výlet s Frekvencí 1.
0: Protože na telefonu už je připravený kolega Tomáš Fíla, aby nás opět takzvaně někam vyvez, někam třeba do přírody nebo někam jinam, to už necháme na něm, co nevšedního vymyslel a na to úterní poledne. No a jsem zvědav, Tome, tak povídej, hezký den.
2: Hezké poledne přeji, tak dnes jsem vyrazil na opravdu fantastický výlet do muzea historických kočárů v Čechách pod Košířem a musím říct, že nevím, na čem dřív oči nechat. K vidění jsou tady skvostné kočáry, které sloužily člověku v těch nejradostnějších chvílích života, ale i takové, které si vybírali na svoji poslední cestu. Jinak obdivovat tady můžeme třeba největší smuteční kočár všech dob, postavený továrnou Broží. Najdeme tady přes 70 historických kočárů, včetně saní. K vidění je tady i největší sbírka kočárů na světě českých a moravských stavitelů, největší sbírka kočárových luceren, smutečních kočárů nebo biskupských kočárů. Jinak k vidění jsou tady jak kočáry zrestaurované, tak i v původním stavu. Úžasné je tady si prohlédnout sbírku livrej, koňských postrojů a doplňků. Co mě překvapilo, to byla 40-metrová dlouhá galerie plná dobových dokumentů, plánů a fotografií. A zajímavé bylo vidět i restaurátorskou dílnu, kde se vlastně tyto klenoty opět přivádějí k životu. Jinak nahlédnout tady můžeme i do historické dílny, která vypadá přesně tak, jako ta, v které se právě ty kočáry vyráběly. Tenhle dnešní výlet opravdu stojí za to a všem vám ho můžeme vřele doporučit. Tak se mějte krásně a my se opět uslyšíme zítra. Ahoj.

0: DJ Bobo, Everybody, to nejlepší z muziky, taky Black Eyed Peas budou. A nebo Michael Jackson. Je pravé poledne, to znamená zprávy.
1: 12 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Připravili je Ondřej Albrecht.
2: Já všeho hezké poledne. České zdravotnictví by mělo v příštích letech získat více lékařů i dalších zdravotníků. Kontrolou pražských hygieniků neprošla v letošním prvním pololetí asi pětina kontrolovaných bufetů a školních jídelen. No a zdržíte se na dálnici D8. České zdravotnictví by mělo v příštích letech získat více lékařů i dalších zdravotníků. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že vládní programy na podporu jejich vzdělávání přináší první výsledky. Počet studentů všeobecného lékařství vzrostl od spuštění programu o víc než 30% a ročně by díky tomu mělo přibýt přes 350 absolventů. Výrazně roste také zájem o studium zdravotních sester. Počet nově zapsaných se zvýšil o téměř 40%. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mají opatření pomoci hlavně s generační obměnou zdravotníků a jejich odchod do důchodů. Kontrolou pražských hygieniků neprošla v letošním prvním pololetí asi pětina kontrolovaných školních kuchyní, jídelen a bufetů. Frekvence 1 to potvrdila mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
3: Zanedbaný úklid, výskyt nečistot a v některých případech i přítomnost hmyzu. Pak také zanedbaná údržba prostor a vybavení, porušení zásad provozního řádu, jako je rizikové křížení čistého a nečistého provozu, nebo nedodržování skladovacích podmínek, nerespektování pokynů výrobce, překračování data použitelnosti, nepřípustné dodatečné zmrazování potravin určených přímé spotřebě, nebo také nezajištění sledovatelnosti původu surovin.
2: Hygienici uložili celkem 12 pokut za 81 tisíc korun. Podle vedení stanice tak je vidět, že inspektoři v terénu jsou stále potřeba, protože pochybení bylo ve srovnání se stejnou dobou loni skoro dvakrát víc. Teroristická organizace Hamas dnes podle AFP potvrdila, že bude dodržovat mírovou dohodu v pásmu Gazy. Izraelský premiér Netanyahu ale dohodu, která má zajistit druhou fázi plánu amerického prezidenta Trumpa na ukončení války v Gaze, odmítá, připomíná agentura. V pondělí uvedl, že hodlá pokračovat v útocích na dosavadním boji s pustošenou oblast. Deblová světová jednička Kateřina Siňáková se do hlavní soutěže ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open nedostala. Organizátoři ji spolu s mužskou světovou jedničkou Henrym Petternem zařadili do kvalifikace. Pořadatelé zveřejnili 11 ze 16 turnajů párů turnaje, jen se bude hrát o prémii $1 milion v týdnu před samotným začátkem posledního letošního Grand Slamu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes budou teploty kolem 18 až 22 stupňů Celsia na jihu Moravy až kolem 24. Čekáme zataženo, oblačno, postupně od západu bude oblačnosti ještě přibývat a také přijde déšť. Na jeho západě Čech bude místy pršet, ten se během odpoledne bude přesouvat k severovýchodu, tam už potom ale srážky budou spíše výjimečné.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na dálnici D8 se zdržíte několik dlouhých desítek minut mezi 26. a 33. kilometrem ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Kolona je taky před Brnem, a to na D1, zatím na asi zhruba na 10 minut, na 191. až 197. kilometru. V opačném směru zatím jezdí bez větších komplikací. Tak šťastnou cestu je také teď s Robinem Sobkem.
0: Jedeme dál na frekvenci 1, máme 4 minuty po 12. Dobrou chuť, pokud máte něco dobrého na talíři, snad k chuti přijde i to nejlepší z muziky. Já budu servírovat R.E.M., taky Black Eyed Peas, jak jsem sliboval, nebo Bruno Mars nám to rozjede hned v úvodu a stejně tak nám to určitě rozjede i Petr Jablonský, protože ten vás baví každou neděli mezi 13. a 14. ve svém lifeu. No a my si dáme v půl jedné odpoledne to nejlepší z jeho nedělního lifeu. Ale ještě předtím bude i filmový odborník, to znamená dvě ukázky z krásných českých nebo československých snímků. Tak se hezky bavte.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Ariem, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Pojďme na filmového odborníka.
1: To je dost, že jsme na jednou.
2: Frekvence 1.
3: Vyník se odstěhoval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Dáme si opět k obědu malý předkrm. Mám tady dvě nádherné ukázky. Opět to vypadá v tom prvním případě na československou komedii, ale víc prozrazovat nebudu. V tom druhém spíš na drama, ale v obou případech se pohybujeme v 80. letech. Tak, jdeme na to. 257-400-999. Kdo se k nám dovolal? Koho tam máme? Hezké odpoledne.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, ten zvuk je nic moc. Pojďme to srovnat trošku.
4: Ano.
0: Tak, super. Kdo tam je?
4: Lukáš.
0: Lukáši, odkud?
4: Z Malé Paky.
0: Malá Paka dokonce, tak jo. No, předpokládám, že máš v práci polední pauzu.
4: Ano, teď jsem vypnul stroj.
0: Teď si jenom se zeptám, jaký stroj, co tam děláš?
4: Sekám trávu.
0: Jo, sekáš trávu, super, tak jo. To bychom se přes stroj určitě neslyšeli, tak super. A já ti teď pouštím první ukázku. Chtěl bych říct, že vlastně ano. Je tam taková spojitost s tím sekáním trávy, ale Lukáši není. Ale stejně i přes to všechno je to velmi tematická ukázka. No jo, ale já to vlastně nemůžu ani říct. Ne, já nebudu napovídat, pak si to řekneme. Pojďme na to.
5: To neděláš dobře s tou sirkou, Jaromíre.
0: To je všechno. Slyšel jsi ukázku?
4: Je, to zrovna to zarachotilo, můžu poprosit ještě jednou.
0: Jasně.
5: To neděláš dobře s tou sirkou, Jaromíre.
4: Vesničko má středisko.
0: No, chtěl jsem říct, že to je tematická ukázka, protože je taky...
4: Mám strašně rád ten film.
0: Z vesnice. Ale já to slovo vesnice nechtěl před tou ukázkou použít, protože ty už by si to určitě srovnal vesnice, vesničkoma a tak dále. No, prostě je to taková vesnická ukázka z nádherného snímku. Já jsem si říkal, že tam sekáš někde tu trávu, tak vlastně nějaká spojitost.
4: Jasně.
0: Jo, tam asi bude. Předpokládám, že taky někde na vesnici ne sekáš.
4: Ano, ano, ano.
0: No, asi těžko někde uprostřed Prahy. Dobře, tak jo, no, tak vesničkoma středisková. Rok 1985 Jiří Menzel režíroval ten parádní snímek s panem Rudolfem Hrušinským, Mariánem Labudou, Jánosem Bánem a dalšíma skvělýma hercema v hlavních rolích. Když jsem zmínil, nebo zmínili jsme vesničkoma střediskova přednedávnem, si představ, že jsem jel okolo toho jezera, kde Petr Čepek se potápěl, jak tam seděla na břehu Libuše Šafránková a počítala mu vlastně ty sekundy, ty vteřiny, nebo potažmo minuty. Tak jenom, že jsem si teď vzpomněl, že jsem projížděl okolo tohoto jezírka. Tak pojďme dál. Mám tady další parádní ukázku, zní takto.
6: Řekl jsem, že napršel. No a že bude pršet tak dlouho, dokud ten pitomej příkaz neodvolají. A jedou po nás, Honzíku.
7: Ten klid, ten ocárek z mlíkárny.
8: Na zdárek, vážený soudruhu. Já tě zdravím mlíkarským pozdravem a doj. A ptám se, kde to vázne.
0: Tak jo, kde to vázne?
4: Znám to určitě.
0: To spíš drama československé z roku 1986, takže my se vlastně pohybujeme ve stejných letech. Možná o rok později, teď jsme se trošku posunuli někam jinam, ale víc asi napovídat nebudu. No.
4: Pátrám.
0: Pátrej.
4: Znám to, viděl jsem to, mám taky to rád, ale teď si nemůžu vzpomenout na ten název.
0: No jo, no. V té ukázce, pokud se nepletu, tak ten hlas patřil mimo jiné Vítězslavu Jandákovi.
4: Ano.
0: Ale zahrála se tam i Jana Krausová v tom filmu. Jitka Smutná, Ivan Vyskočil a tak dále. Skládá se to vlastně z několika epizod, tak, abychom to upřesnili.
4: Ano.
0: Jo?
4: Vím, úplně to vidím, ale bohužel to asi to... Tohle to nedám.
0: Takže když vlastně ti napovím, že to byl 9-dílný seriál, tak to ti taky nepomůže asi, viď?
4: Ano.
0: Tak nic.
4: To vzdávám, ano.
0: Vzdáváš se? Ano. Hlavní role patřila Pavlu Novému. Myslím si, že ho poměrně dost proslavila, i když už jako se o něm vědělo, ne že ne. Ale všichni milovali seriál s názvem Velké sedlo.
4: A jo, ano, přesně, Ježíš.
0: No, a je to tam, už to naběhlo, že jo?
4: Ano, no hned.
0: hned.
4: To jsem pátral ty paměti,
0: pátral.
4: No. Ale já jsem šťastný, že jsem se poprvé, jsem to zkouším to tak dlouho a poprvé jsem se dovolal, fakt? Jsem rád, že aspoň poloviční odborník.
0: Tak to je Lukáš je premiéra.
4: Tak.
0: No, tak super, tak hele, na premiéru parádní výkon, já ti budu hrát to nejlepší z muziky, tak komu to dáme?
4: Děkuju. No všem zemědělcům.
0: Jo, tak super, všem, co sekají dneska.
4: Ano.
0: Všem, co sekají, jsou na poli, a jim to rychle uteče, měj se krásně, zase někdy zavolej, ahoj.
4: Taky, děkuju, ahoj.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, to si i hned k odběru, jen do konce srpna. Super léto, super ceny. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme

0: Michael Jackson a taky Billie Jean, to nejlepší z muziky. Máme asi minutu po půl jedné odpoledne. My se podíváme už za chviličku na aktuální dopravu, jak to vypadá na cestách. Ale ještě předtím, tak jak jsem sliboval v úvodu hodiny, je tady to nejlepší z nedělního lifeu Petra Jablonského.
1: Dobrý den, tady Frekvence 1, Petr Jablonský. Kdo je na druhé straně?
2: Dobrý den, Pavel Dubčík, Nový Bor.
1: Dobrý den, zdravím vás do Nového Boru. A s kým byste si rád promluvil?
2: No, s panem prezidentem Zemanem.
3: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
2: Dobrý den, velice si vás vážíme všichni. Chtěl jsem se zeptat, jak se máte?
3: No tak jak se mám? No mám se samozřejmě výborně. Provětrali jsem svůj tradiční člun, Voyager, jo? No, takže všechno je v pořádku, slivovička ještě je, takže léto jak má být.
2: Ano, super. Já jsem se vás chtěl zeptat, pane prezidentem, velice si vás vážíme. Vy jste byl nejlepší ministerský předseda a nejlepší prezident naší republiky.
3: No, a je vidět, že jste inteligentní člověk.
2: A chtěl jsem se zeptat, co říkáte na nového hradního pána Petra Pavla.
3: No, tak myslím, že tady bude odpověď poměrně jednoduchá. A já bych to tentokrát řekl vtipem, jestli dovolíte.
2: Ano.
3: Přijde takhle prezident Petr Pavel do banky bez občanského průkazu, jo, a pokladní mu odmítne logicky vydat peníze, říká, tady každý musí dát občanský průkaz, a pan Pavel říká, všichni mě přece znají, jsem prezident České republiky. Ne, ne, ne, povídá pokladní, podívejte se, Gott nám zaspíval, Jäger ukázal triky s pukem. No a Pavel říká, no ale já nic neumím. A pokladní, aha, a v jakých bankovkách si to přejete vyplatit?
2: No, super.
3: Tak to je asi můj názor na pana Pavla. Zkrátka, do funkcí se dostávají neumětelové. Kde je Miloš Zeman? To si asi pokládá otázku hodně občanů a určitě hodně občanům scházím. Věřím, že i vám.
2: Ano, tak děkuji, mějte se krásně.
3: Není zač.
2: A užívejte si ještě léto.
3: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Ty taky, nashledanou.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Campy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
4: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Dejte si pozor na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno. Na 95. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda. Kolony se v místě nehody ale aktuálně netvoří. A sklonu vozidel z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzeň, kde budete po pojíždět v nesouvislé koloně okolo 15 minut mezi 77. až 2. kilometrem. Z tohoto důvodu může docházet k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D6 na 126. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Plačka.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Meatloaf na frekvenci 1 minutu. Po 1:15 odpoledne mám tady další parádní pozvánku za zábavou. Tentokrát až na září, takže máte poměrně dost času si to naplánovat. A o co se jedná? O ochutnávky vín, průvod s přehlídkou krojů, folklorní vystoupení, řemesla i jarmark. Ano, tohle všechno totiž bude nabízet 23. ročník slováckých slavností vína a otevřených památek. Konkrétně se to uskuteční v Uherském Hradišti, a to od 11. do 13. září. Akce se zúčastní tisíce lidí v krojích. Do města by měly znovu dorazit taky desítky tisíc návštěvníků a většina programů bude přístupná zadarmo. Slavnosti jsou mimochodem podle starosty města Stanislava Bláhy největší kulturní událostí v Uherském Hradišti. Tak se nechte pozvat.
1: Akce si za dobu své existence, to znamená 23 let, vybudovala skutečně velmi pestrou množinu návštěvníků. Přicházejí samozřejmě místní, přijíždějí lidé z širokého okolí. Vnímáme ty lidi po trase průvodu, že se slavností těší oblibě i u zahraničních turistů, kterých přijíždí do našeho města čím dál více.

0: To nejlepší z muziky Fun Factory na frekvenci 1 po zprávách, tak je Ed Sheeran. A nebo si dáme taky It's My Life, co vy na to? Lachu přesně 13 hodin.
1: 13 hodin, frekvence 1 zprávy.
0: Tak si je pojďme rád s Ondřejem Albrechtem.
2: Hezké odpoledne. Ústavní soud se zastal matky, které partner odmítl předat dceru. Kvůli růstu minimální mzdy se příští týden mimořádně sejde tripartita. A kolony jsou ještě stále menší na dálnici D1, ale taky D8. Ústavní soud se zastal matky, která má podle staršího rozhodnutí pečovat o dceru. Fakticky ale dívka žije u otce, který loni odmítl předat. Matka chce, aby justice nařídila výkon stále platného rozhodnutí a aby se dívka vrátila k ní. Obvodní soud pro Prahu 6 o návrhu nerozhodl. Podle ústavních soudců se dopustil průtahu. Soudkyně zpravodajka Kateřina Rnovská k tomu řekla.
3: Zejména v těch kauzách týkajících se péče o nezletilé je vždycky velmi důležitý aspekt časový a ten v této situaci nebyl dodržen a proto ústavní soud vlastně rozhodl o tom, že by mělo být rozhodnuto co nejkratší době o návrzích, protože samozřejmě ty kauzy jsou komplikované, konflikty mezi rodiči vyhrocené a musíme pamatovat vždy na nejlepší zájem dítěte.
2: Komplikovaný spor má více linií. U ústavního soudu podle Ronovské čekají na rozhodnutí i další související návrhy. Kvůli růstu minimální mzdy v dalších 2 letech se příští týden mimořádně sejde tripartita. Projednat by měla koeficienty pro navýšení nejnižšího výdělku, jak dnes řekl ministr práce Aleš Juchelka. Podle něj by přidání mohlo příští rok dosáhnout až na 2,5 tisíce korun. Zástupci vlády, odboru a zaměstnanců se sejdou 24. srpna po skončení jednání vlády. Více než 15 kilogramů kratomu objevili policisté a celníci v kufru osobního auta v Olomouci. Na psychomodulační látku, jejíž prodej podléhá přísné kontrole, upozornila svým nervózním chováním sama 33-letá žena. Policisté původně do ulice Dolní Novosadská, kde bylo vozidlo zaparkované, přijeli kvůli jejímu údajnému napadení. Případ kriminalisté vyšetřují pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulačními látkami ve stádiu pokusu. Na roční program čeká na mistrovství světa v rychlostní kanoistice Denisu Řáhovou, která koncem srpna v Poznani pojede kromě 3 individuálních závodů i na double kanoi s Kamilou Šímovou. Nejlepší česká kanoistka si letos podobný čtyřboj vyzkoušela už 2x a doufá, že ho zvládne i po třetí. Novinářům řekla, že by chtěla na všech tratích postoupit do finále a pokud možno vylepšit své maximum, kterým je loňské 9. místo.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes se bude postupně od západu zatahovat, na jihozápadě Čech se také rozprší, dež se postupně bude odpoledne přesouvat k severovýchodu, na severovýchodě zaprší spíše výjimečně. No a teploty dnes 18 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 24.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na dálnici D1 se držíte v koloně zhruba 20 minut na 86. až 93. kilometru ve směru na Brno a komplikace jsou stále taky na D8, kde se pracuje na silnici a mezi 31. a 48. kilometrem pojedete zhruba 20 minut v pomalé koloně. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: A já jsem si říkal, že bychom si mohli dát na to úterní odpoledne takové volné, pohodové téma a tím tématem je práce na zahradě. Co vám letos na zahrádce nejvíce vyrostlo, anebo naopak, čemu se úplně nedařilo? Napište mi na 736 300 444. Rok se do té doby Honza Kalousek nebo taky Ed Sheeran. Hezký den.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: hrajeme to nejlepší z muziky Roxette, Rancuju, máme na chlu přesně 1:45 odpoledne, práce na zahrádce, co vám letos na zahrádce nejvíce vyrostlo, anebo naopak, co se třeba nepovedlo, mám tady vzkaz od naší Pavlínky, tak si ho pojďme pustit.
1: Ahoj Robine, asi nikoho nepřekvapím, jich řeknu, daří se cuketám, cuket máme mraky, cuket máme spoustu, takže nabízím, nikdo nechce, ne, my je zavařujeme, děláme si jakou čalamádu, takže úplně v pohodě, my to s nima přežijeme. Co se teda letos nepovedlo, je málo vody, takže melouny, takže místo melounů, s melounama si asi letos budeme cvrnkat, tak maximálně to vypadá, no, dáme ještě chvilku šanci, ale nevidím to valně, tak to se nepovedlo.
0: No tak jako melouny, to bych ani neočekával tady u nás na zahrádce, ale klobouček, že si to zkoušela, Pavlínko, jinak moc díky za zprávu. A taková cuketka na druhou stranu na pánvičce, jenom oliváč. Miluju.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz
3: a už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku.

0: It's my life a taky doktor Alban. To nejlepší z muziky máme půl druhé odpoledne. Vítejte vy všichni, kteří ladíte Frekvenci 1. Řešíme tady zahrádku, lépe řečeno to, co se vám letos na zahradě nejvíce povedlo tak nějak vypěstovat, co vám tam vyrostlo, anebo naopak, co tam chcíplo, co tam umřelo. Ahoj Robinku, píše Vlasta, moje zahrádka, to je vlastně balkón, a letos totálně umřel můj milovaný libeček. Libeček, ač jsem ho pořád zalévala. A taky mě umřel keř pro motýlka. Nejprve byl plný mšic a postřik ho asi usmrtil. Nevím, Vlasto, je tady otazník, těžko říct, ale to mě mrzí. Každopádně Luboš ten to má jinak, ten to vyhrál všemi deseti. Ahoj Robine, mě se na zahradě docela zase urodily švestky. To znamená, bude zase slivovice, ale neboj, mám dokonce i loňskou zásobu, takže všechno je v pohodě. Díky za zprávu, Luboši. My jedeme dál na Frekvenci 1, teď teda s aktuální dopravou.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Dopravní nehoda dvou vozidel se vyšetřuje na dálnici D1 na 92. kilometru ve směru na Brno. Tvoří se kolona, zdržení je 55 minut. 35 minut budou řidiči popojíždět v koloně na dálnici D8 od 28. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: Frekvence 1.

To nejlepší z muziky Pretenders, za chviličku 3:15 odpoledne, než se pro dnešek budeme loučit, tak vás pozvu ještě na zítřejší rádiokem Frekvence 1, protože je to předposlední zastávka, takže nezapomeňte, středa 19. srpna kemp pod Bořany, který najdete v Ústeckém kraji v areálu místního městského koupaliště. Určitě vyražte, bude to stát za to, můžete si opět podívat vlastně pod ruce mým kolegům Janě a taky Vojtovi, podívat se na to, jak vzniká takové živé vysílání našeho rádia, s tím, že v 7 večer rozezní kemp zpěvák Petr Bende. Ten vás bude bavit a hrát a koncertovat a vy s ním budete moct tančit mezi 19. a 20. Ale do té doby se určitě taky budete pěkně bavit, protože budeme nabízet soutěže o hodnotné ceny. Bude tam táborák, špekáčky, kelímky štěstí. Taky vás čeká závěrečná afterparty. Všechny ty zastávky, no všechny, ty dvě poslední zastávky najdete také na našem webu frekvence1.cz, tak se můžete podívat, nechat se inspirovat, jestli vyrazíte zítra směr koupališťákem pod Bořany, anebo tu poslední středu v měsíci a do kempu Kristýna, kde to všechno zakončíme. Necháme to na vás, ale určitě se ukažte, už zbývají jenom dvě poslední zastávky, letí to prostě jako blázen, co se dá dělat. No, máme skoro 3:15 odpoledne v celou zprávy a pak také odpolední vysílání Jana Vojta.

0: Robbie Williams na frekvenci na nedávno byl v Bratislavě, včera jsme o tom mluvili. Teď je Instagram, že jo, zase sype všechny ty různý příspěvky. Aha. A on tam prý, prosím tě, přišel mezi ty fanoušky, no. Nebo spíš fanenky.
1: No, jasně.
0: A to normálně naskládají.
1: Ale půl na půl, no.
0: A jo, a vedl tam s nima docela vtipný rozhovor a myslím si, že to bude jako velký sympoš.
1: No, ale pozor, on jako dělá i věci mimo svůj žánr. Já jsem třeba dneska objevil na sociálních sítích, že v září bude vycházet nový single Robbieho Williamse s jednou velmi slavnou DJkou. Že jde jako i tímhle směrem.
0: Jo. No. A ona bude hrát a on bude zpívat.
1: No, ano, DJ Miss Monik, pro znalce, kteří vědí,
2: ano,
1: kdo to je.
0: Fakt,
1: on třeba ví.
0: Já znám jenom DJ Milana Bílka.
1: To je něco podobného.
2: Mr. Bílek.
1: DJ Bílek. A Ondra je tady.
3: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Dokončí myšlenku, Ondro.
2: Já jsem chtěl říct, že se Milan by se psal jako B-E-E, víš, jako Bílek.
1: Bele.
2: To bylo jako mezinárodní.
0: Přesně, aby to bylo takový jako víc světový, no. Ale on nechce.
2: Ne, to
0: ne. On je tradiční.
2: On má kazeťák.
1: Jsou tady zprávy, Ondro, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Ministr školství Robert Plaga dnes mluvil o tom, že je třeba navýšit platy pedagogů. Digitální informační agentura vyhodnotila výsledky testu aplikace e-doklady z minulého týdne. A s kolonou počítejte na dálnici D1. Vláda by podle ministra školství Roberta Plagy měla při sestavování rozpočtu na příští rok naplnit vlastní programové prohlášení, kde je vzdělávání uvedeno jako priorita. Odpoledne pak jde Plaga o rozpočtu jednat na ministerstvo financí.
4: Samozřejmě vnímám rozpočtovou realitu, vnímám konflikt na Ukrajině, ale chci naplnit vládní programové prohlášení. Proto nejdu jednat jenom o roku 2027, ale chci se domluvit i na střednědobých výdajových rámcích pro roky 2028 a 2029, tak, abych byl schopen jako ministr školství naplnit vládní programové prohlášení do konce volebního období. To je moje strategie. Co se týká vysokých škol, tak tam myslím, že jsem schopen na datech obhájit, že rozpočet pro vysoké školy musí růst i v roce 27, i v roce 28, i v roce 29, protože nejsilnější populační ročníky právě vstupují na vysoké školy.
2: Plaga také zmínil potřebu navýšení na platy pedagogů, duševní zdraví nebo pro vysoké školy, kam směřují v příštích letech silné ročníky. Digitální a informační agentura vyhodnotila výsledky testu aplikace e-doklady z minulého týdne. Zátěžová zkouška odhalila několik míst v systému, které je potřeba připravit na podzimní volby, jinak ale všechny prvky fungovaly. Frekvenci 1 více řekl mluvčí agentury Jakub Palata.
5: Výsledek testu ukazuje konkrétní místo, kde je potřeba před volbami posílit. DIA navýší připravenou kapacitu vstupní brány, upraví práci se statickým obsahem a dál prověří chování systému při prudkém i postupném náběhu. Občanům pro co nejhladší průběh používání e-dokladů u voleb pomůže, když se e-doklady předem aktualizují, aplikace si otevřou, zkontrolují aktuálnost svého digitálního dokladu, ověří odemknutí aplikace a při příchodu do volební místnosti již budou mít připravenou s načteným dokladem.
2: Podle Palaty taky zaznamenali druhou vlnu přihlašování, a to ve večerních hodinách během zpravodajských relací. To už ale problémy nebyly nikde. Teroristická organizace Hamas dnes podle agentury AFP potvrdila, že bude dodržovat mírovou dohodu v pásmu Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale dohodu, která má zahájit druhou fázi plánu amerického prezidenta Trumpa na ukončení války v Gazi, odmítá. A připomíná agentura, v pondělí také Netanyahu uvedl, že hodlá pokračovat v útocích na dosavadními boji zpustošenou oblast. Touto chvíli začíná prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou jen prostřednictvím mobilní aplikace Fotbal Plus. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 do 1690 korun. Na zápasy s Anglií a úřadujícími mistry světa Španěly od 690 do 1990 korun.
3: Frekvence 1. Počasí.
2: Přes Česko se opět přeženou přehánky, které půjdou od západu a budou se posouvat na severozápad a na severovýchod postupně. Tam už ale potom bude pršet pouze velmi výjimečně. Teploty do té doby 18 až 22 stupňů Celsia. Na jihu Moravy může být místy až 24. V noci se pak ochladí na 16 až 12. Bude oblačno a zpočátku na většině území postupně už jen ojediněle čekáme déšť v noci.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Na dálnici D1 se stojí u Humpolce na 83. kilometru ve směru na Brno zhruba 15 minut. Další menší kolona je potom taky ještě před Jihlavou na 103. kilometru na 10 minut a zdržíte se poměrně výrazně ještě stále i na dálnici D8, a to hned na dvou místech. Na 13. až 18. kilometru na čtvrt hodiny a na další čtvrt hodiny potom na 29. až 39. kilometru. Ta šťastnou cestu, teď už se o vás budou starat Jana s Vojtou.
0: A my se o vás postaráme pár minut po 14. hodině. Já jsem vám jenom chtěla kluci říct, že já mám nějaký bloklý záda, už jsem si na to postěžovala včera. A myslela jsem si, že jak mám takový to zpomalený myšlení, jakože já vždycky chci něco říct a strašně to jako dlouho trvá, než to vytlačím. Jako, víš, normálně to tam skáče, když
6: teď jako, těma zádama, nebo?
0: No asi jo, ale já jsem teď zjistila, že mi totiž jedna kamarádka dala guvajakurán, znáte to?
1: No jasně.
6: Ne.
1: No.
6: Jasně.
1: To je taková zelená tabletka, je to v podstatě na přírodní bázi. My zádaři to známe velmi dobře.
0: Jo. Ale ona to prý zpomaluje.
1: Zpomaluje a uspává.
6: Aha.
0: Tak proto mluví jaký debil.
1: Takže si uděláme, Ondro, hezký odpoledne. Jedni dobrou noc.
3: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Jolanda Víkul a D-Cup na frekvenci 1, 14 hodin 12 minut. Já vím, že ty ráda uklízíš, že máš ráda pořádek, ráda smejčíš, ráda utíráš.
1: Tvoje, já to mám už skoro jako úchylku.
0: Jo. Ale tak jako každý má jinýho koníčka, že jo?
1: No ale blbý je, když tím jako obtěžuješ okolí. Jsem byla u našich minulý týden a úplně nesnáším větu. Kam jste mi dali, nebo kam jsi to schovala? Já to jako vlastně jako neschovávám, já to jenom dávám, protože já to mám nějak nastavený v té hlavě, že každá věc má svoje místo.
0: Jasně, jasně. A většinou jiný, než si představuje ten, kterýho ta věc je. Předpokládám, že do dneška ti mamka volá, kam si co dala. No. Nicméně u nás včera probíhala takzvaná velká debordelizace.
1: A proč včera?
0: No včera se to prostě tak nějak sešlo. Prostě moje žena tu a tam chytne, no říkejme tomu amok.
1: Jasně,
0: normálně.
1: Ale přesně, v tu ráno, no. Já to chápu, že tam přijdeš, celou dobu ti to nevadí a najednou tam přijdeš a vlastně ti to strašně pije krev.
0: Takhle, vlezla do komory, chtěla si vzít něco z komory.
1: Jo, nemohla to najít.
0: A najednou

0: Ozval strašný řev.
1: Jo.
0: Tady je takovej bordel a už to začalo lítat. Takže jsem chtěl říct, že od včerejška žijeme. U nás to vypadá, jak říká moje žena, to je její citace, jak u vrahů doma. My tam máme plný černý pytle.
1: A smrdí to.
0: A teď přemýšlíme, co s tím, že jo? Jako bude se to muset odvíct do sběrňáku. Což je činnost, kterou já bytostně nenávidím.
1: Jako do sběrňáku.
0: Jízda do sběrného dvora.
1: A tak je to na chvilku. Ale na druhou stranu víš, jak se ti bude skvěle dýchat. Já to vlastně jako vnímám. Já třeba přijdu k našim a vlezu tam do toho našeho šatníku, do toho mýho šatníku. A už tam dávno nemám svůj pokojíček, že to už tam je dávno jako zabydlený někdo jiný. Ale já tam vždycky vyhážu ty věci, které jsem tam dřív nosila, teď už je nenosím, vím, že už je na sebe nikdy nevemu. A mám jako takový pocit lehkosti.
0: Jo, že jako kdyby ten barák najednou dýchal. Jo.
1: Nebo třeba dneska úplná blbost, třídíme odpad, máme tam takový dvě velké krabice, já jsem říkala, tak a odnesu to. A teď jsem nesla ty dvě krabice, vyházela jsem ten tříděný odpad, přinesla jsem to zpátky a měla jsem jako pocit, že je to tady prostě jaký lepší. Víš?
0: No.
1: Já nevím, že takhle chlapi nikdy vnímají.
0: Hele, já ten pocit jako vnímám taky. Třeba já mám teďko v plánu uklidit si dílnu, co mám v garáži jako založenou. Já si to vždycky tak jako hezky uklidím, načančám, že jo, všechno vím, kde je. Uplynou 2-3 měsíce a všechno je úplně někde jinde a je tam strašný bordel.
1: A kdo to dělá?
0: No já nevím, asi jaký skřítek tam žije, no, že jako, že prostě...
1: Takže ty, ten není nic lepšího, udělat si ve svých věcech pořádný bordel.

0: Tohle jsou Mercy na frekvenci 1 a pojďme za jistým dobrodruhem, o kterém teďka tady čtu na internetu. Je to docela čerstvá zpráva, nevím, jestli jste to už někde slyšeli, četli. Jistý člověk doplul na paddleboardu z Blanska až do Baltu.
1: Jako po proudu řeky, jo? V tomhle suchu.
0: No to tady nepíšu, jestli po proudu, asi po proudu,
1: no,
0: do Baltu, z Blanska do Baltu, asi
1: no,
0: po proudu,
1: po proudu.
0: To je dobrá otázka, no. To každopádně na paddleboardu.
1: Zase by to bylo uniká, kdyby z Baltu vedla řeka až do Blanska. Jako.
0: Ne, jinak, kdyby to dalo opravdu jako po proudu, že?
1: No, jasně.
0: Není umění jezdit proti proudu, není no. Umění jezdit po proudu, je umění jezdit proti proudu.
1: No tak to mělo začít na Baltu a je do Blanska. Jako.
0: No, ale tak to neudělal, každopádně mi to přijde jako úctyhodný, hele, paddleboard, jako to je docela dálka.
1: No je, no. Kolik to může být?
0: No, hele, větší čas 1000 kilometrů.
1: Jako po řece 1000 kilometrů?
0: Tady se píše, že větší část z trasy dlouhé 1000 kilometrů se plavil na levném nafukovacím paddleboardu po řece Odře. Finiš mu okořenila kontrola polské pobřežní stráže.
1: Jestli nepil cestou třeba.
0: Jestli si na tom paddleboardu nedal nějaký šampičko. To...
1: Hele, nejbližší moře z Blanska je Baltské moře ve vzdálenosti asi 410 kilometrů vzdušnou čarou. Jenomže řeka neteče rovně, že
0: jo? No jasně, no. Takže těch 1000 kilometrů to dá, to by si tady nevymysleli. Ale víš, co je vtipný? Ne. Že on na tom paddleboardu má vlastně všechny svoje věci. Prostě sedí na tom paddleboardu, ze předu věci, ze zadu věci, to jako ten se udělat.
1: Mně teda právě mokrý. Ten paddleboard přijde na takovýhle dobrodružství strašně nepraktický, proč si třeba nevzal klasickou kánoji, jako když nechtěl kánoji, tak aspoň ten plastový banán, že jo?
0: Podle mě prostě pořídil paddleboard, protože to ještě nikdy nikdo před ním nedokázal.
1: A nebo ho vyhrál na radiokempu u nás.
0: No, to podle mě za bodíky z Lidlu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl

0: Máme už minutu po půl třetí, posloucháte Frekvenci 1 v úterý 18. srpna.
1: Ondra je připraven, má pro nás zprávy, tak mu právě teď předáváme slovo.
2: Dneska odpoledne vrtulníky platformy H1 Venom a Viper se postupně připraví k obnovení provozu. Do vzduchu se vrátí po úspěšném dokončení mimořádných technických kontrol. Armáda je uzemněla po červencovém pádu jednoho stroje v Náměšti. Ředitelství silnic a dálnic vybudovalo v administrativním komplexu Orchard v Ostravě nový dispečink Národního dopravního informačního centra. To zdarma poskytuje aktuální informace o dopravní situaci na silnicích v Česku. Podle prvních výsledků jsou za hromadným onemocněním návštěvníků jesenických lázní noroviry. Jde o střevní chřipku. Původ hygienici hledají.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě pojďme na silnice, na dálnici D8 se zdržíte při cestě na Ústí od Prahy. Od 11. do 17. kilometru je to asi na 15 minut a asi na 20 minut až půl hodiny to může být mezi 29. a 39. kilometrem. Ještě stále se taky zdržíte od Humpolce směrem k Jihlavě na dálnici D1 ve směru na Brno a to od 96. kilometru po 103. kilometr. Celkem asi na 15 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Na frekvenci jedna nabízíme neme.
2: Jste nakazila všechny
4: vůbecí. Kvá jako baby.
1: No jako má to asi nějaký vliv? Já si připadám taková jako zpomalená. Co to tam je za látku?
4: Já nevím, ale pomáhá to. Ono to uvolňuje svaly. Je to v podstatě to samé, jako kdyby si zdala nějaký diklofenak nebo něco takového.
1: To bys neznám.
4: To jsou takový ty jako dryáky, ale tohle je na přírodní bázi. Takže ono to má vlastně úplně stejný účinek, ale není to ta jako ošklivá čistá chemie.
1: No, jo? Jsem taková zbržděná. A máš pravdu, svalové napětí, křeče, bolest zad a šíje. Mhm. Co tam píšel dál?
2: Já jsem našel totiž něco jinčího, mě to nešlo. Patří mezi nejtvrdší a nejtěžší dřeva na světě. Je tak husté a těžké, že plave jen s obtížemi. Tak jestli někdo trefil tím dřevem, tak to už chápu.
1: Jo, tak za chvilku pravda nebo blábol.

0: Tom Grennan na frekvenci 1, 7 minut po půl třetí, čas na pravdu či na blábol.
1: A tohle je velice zajímavý příběh. Poslouchejte pozorně, jo.
0: Ano.
1: Je to totiž příběh o vejci.
0: A to je pěkná příhoda.
1: Jistá žena si po nákupu položila plato vajec na střechu vozu.
0: Aha.
1: Co se říká, nikdy nic nedávejte na střechu auta.
0: Ano, tak vejce pořád lepší než peněženka nebo telefon.
1: No, nebo telefon, pak samozřejmě zapomněla, že má na střeše plato vajec, nastartovala a odjela. Jenomže vejce na té střeše zůstala překvapivě dlouho. Po několika kilometrech, píše se tady skoro 350 kilometrů, se stalo těsně před jejím domem, že při odbočování sklouzlo to plato a rozpadlo se. Většina vejce rozbila na silnici, jedno to vejce, ale zůstalo celý.
0: A z něj se vylíhlo kuřátko.
1: To jsem přesně věděla. To jsem přesně, já bych to taky řekla.
0: Ne, já jsem právě čekal, když jsi řekla 350 kilometrů, že ji najednou začali po předním skle běhat kuřata a nevěděla, kde se tam berou.
1: Spoval. Odrazilo se tohle vejce od krajnice, zmizelo v trávě u rodinného domu. No. Nikdo si ale ničeho nevšiml. Druhý den majitel domu našel na zahradě to bílé vejce. Nejdřív si myslel, že ho tam někdo hodil. Ale to vejce bylo úplně neporušené. Podle místa, kde leželo, přitom bylo zřejmé, že tam nespadlo z žádného stromu ani střechy. A teprve, když se žena dozvěděla, že se u souseda na zahradě našlo to vejce, tak si to spojila s tím nákupem, zazvonila tam s tím, že vejce je její.
0: A dali jí ho?
1: To už tady nepíšu.
0: Ne, otřel si koutky, tak bylo vynikající. Prosím tě, ona byla někde na návštěvě, jakože dostala domácí vajíčka a pak si je vezla 350.
1: To jsou takový detaily, to tady nepíšu.
0: To není detail.
1: Tady je důležitý, že prostě to vejce přežilo takhle dlouhou cestu. Ona už to, že
0: Amerika,
1: plato...
0: Amerika,
1: no. Amerika.
0: No tak jako víš co, jako to, co je pro nás 5 kiláků do Lidlu, když tam je akce na vejce, tak pro ně 350 kiláků to samý.
1: To je ale pravda, jako no, fakt, no. Tam nejsou vzdálenosti vůbec jako... No. 500-600 kilometrů, to je prostě víkendovej výlet.
0: Hele, já si myslím, že to je pěkný blábol.
1: Tak, uvidíme. Jana a Vojta na frekvenci 1. No, je pravda, že kuřátka by byly lepší. Je to samozřejmě blábol, jo. Ale mě to připomnělo jednu věc. Můj kluk minulej rok položil telefon na střechu.
0: No.
1: A on s náma ten telefon jel hroznou, jako hrozně dlouho. Prostě třeba, nevím, skoro 3/4 hodiny nebo 20 minut. 3/4 nebo 20, to je trošku jako jiný údej, ale prostě strašně dlouho vydržel na tom autě, na té kapotě. A víš proč?
0: Protože dobrý silikonový obal, který netře.
1: Ne, protože on tam měl ten magnet,
0: jo.
1: Kterým, já nevím, jestli to znáte, v autě si můžeš dát jako takový držák na telefon. Přesně tak. No. A je to takový kolečko a ten magnet vlastně dáš na tu nabíječku, ono se to nabíjí.
0: No mají to jablíčka, že jo?
1: Tady, jo, tady, jo. To, no. Takže ten magnet zafungoval prostě na tu kapotu.
0: No vidíte. No. Jestli ono tam, co tam je, jestli
1: to
0: třeba...
1: To vejce!
0: Ne, jestli třeba to vejce nebylo od Apple.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, přátelé, teď přidáme slovo našemu kolegovi Tomášovi Fílovi.
1: Tomáš Fíla pro vás i dnes má tip na nějaký hezký zajímavý výlet, zajímá nás, kam nás dneska vezme.
0: Ahoj Tome.
2: Hezké odpoledne Jani, ahoj Vojto, tak dneska jsem vyrazil do Muzea historických kočárů v Čechách pod Košířem. K vidění tady byly skvostné kočáry, které sloužily člověku v těch nejradostnějších chvílích života, ale i takové, které si vybírali na poslední cestu. Viděl jsem tady třeba největší smuteční kočár všech dob, postavený továrnou Broží. Přes 70 historických kočárů, včetně saní. Jinak je to vlastně největší sbírka kočárů na světě českých a moravských stavitelů. Mají tady i největší sbírku kočárových luceren, smutečních kočárů nebo biskupských kočárů, včetně saní. Kočáry tady můžeme obdivovat zrestaurované, ale i ty v původním stavu. Překrásná byla také sbírka livrej, koňských postrojů a doplňků. A co mě tady opravdu zarazilo, byla 40 metrů dlouhá galerie plná dobových dokumentů, plánů a fotografií. Jinak navštívil jsem i restaurátor dílnu, která je součástí prohlídky, a prohlédl jsem si také historickou dílnu, která vypadala přesně tak, jako v dobách, kdy se právě tyhle ty úžasné kočáry stavěly. Ten dnešní výlet mě opravdu nadchl a stál za to. No a my se opět uslyšíme zítra. Tak se mějte krásně a všem přeji hezký zbytek dne. Ahoj!

0: je Elton John. Na frekvenci nablíží se 15. hodina.
1: A po 15. třeba Ace of Base.
0: Já nevím, jestli to čtu správně. Koleske?
1: Koleske, ano.
0: Koleske, to je není to nějaká filmová muzika?
1: No každopádně je to muzika, která je dneska aktuální. Vemte nás tam, kde svítí slunce. No stejská se mi potom, no, co se dá dělat. Martin Solveig a Dragonet taky budou.
0: No, protože je tady 15.
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Taky tady taky Ondra Albrecht má pro nás informace z každého kouta republiky i světa.
3: Hezké odpoledne. Vrtulníky platformy H1 Venom a Viper se postupně vrátí do provozu. Téměř každý třetí Čech se setkal s úrazem elektřinou. Lidé ale bezpečnost podceňují. A zdržíte se na dálnici D1 i D8. Vrtulníky platformy H1 Venom a Viper se postupně připraví k obnovení provozu. Do vzduchu se vrátí po úspěšném dokončení mimořádných kontrol, organizačních opatření a proškolení posádek. Na síti X to dnes uvedla armáda. Vojáci po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku pozastavili provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci byli zranění. Téměř třetina Čechů se už setkala s úrazem elektrickým proudem. Každý desátý případ postihl dítě. Přesto lidé doma často podceňují i ta nejjednodušší bezpečnostní opatření. Pravidelné revize provádí jen asi třetina dotázaných v průzkumu společnosti EPET Energie. Její generální ředitel Petr Švec řekl Frekvenci 1, že přitom pravidelné kontroly můžou předcházet velkým problémům.
4: Elektroinstalace stárne stejně jako jakoukoliv část domu. Prostě opotřebení vodičů, nějakých spojů, zásuvek a tak dále je jednoznačné, prostě často opotřebí. A i když nám vlastně tady ty věci týkající se elektroinstalace fungují, tak mohou samozřejmě představovat riziko zranění nebo požáru, protože stejně jako dům stárne i ta elektroinstalace jako taková.
3: Z průzkumu také vyplynulo, že více než pětina domácností s dětmi nepoužívá záslepky do elektrických zásuvek a téměř třetina ponechává elektrická zařízení v jejich dosahu. Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku jsou podle prvních výsledků noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje průjmy a zvracením. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají, řekla dnes mluvčí olomoucké hygieny Markéta Koutná. Během týdne onemocnělo střevní chřipkou 111 lidí. Podle hygieniku jde o mimořádný počet. Odložená utkání 5. kola 1. fotbalové ligy Jablonec Ostrava a Hradec Králové Plzeň se odehrají ve středu 9. září. Zápas na severu Čech bude mít výkop od 17 hodin. V Hradci se bude hrát o 2 hodiny později. Oba duely se měly hrát nadcházející neděli. Jablonec s Hradcem si je ale kvůli účasti v závěrečném 4. předkole konferenční ligy nechali odložit.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: V noci bude kolem 16 až 12 stupňů Celsia, spíše oblačno až zataženo. Zpočátku na většině území ještě bude doznívat déšť, místy také bouřky. Zítra potom počítáme, že by teploty mohly jít zhruba na nějakých 23 až 27 stupňů Celsia, na jihu Moravy až na 30. Zpočátku dne zítra bude oblačno až zataženo. Během dne potom od jihu bude spíše polojasno. Ojediněle ale v severní polovině země počítáme s přeháňkami.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě pohled na silnice, ten říká, že se stále zdržíte na dálnici D8 na dvou místech, na 11. až 17. kilometru a to zhruba asi na 15 minut a zhruba na půl hodiny, potom na 29. až 39. kilometru, obojí ve směru na Ústí nad Labem. Tak šťastnou cestu pokračuje Jana Knížková, Vojta Flér.
1: 3 minuty po 15. Hezké úterní odpoledne vám přeju. Já bych se ještě vrátil do toho Jeseníku. Mm-hmm. Jo, já jako vím, že to je asi dost nepříjemné. Dokonce tady vidím titulek: ještě jsem takové lázně nezažila, stěžuje si klientka.
0: Taká otučňovací kura.
1: No já jsem právě koukal, co se léčí v Jeseníku, jo. Tak asi no. Pryznicovy zábaly známe všichni, to znamená nos, krk, uši. Ale celé dýchací ústrojí, oběhová soustava, nervová soustava a psychika, pohybový aparát a metabolismus. Takže možná to s tou metabolickou léčbou trošku přetáhli tentokrát.
0: Tak zvýšili dávky, no. Jako nechceš tohle zažít. Vem si, že jdeš prostě se těšíš celý rok, až pojedeš do lázní, no, a vrátíš se o 6 kilo lehčí.
1: Ale ono ti to
0: vyslá jako... Co?
3: Tak mě by těch 6 kilo třeba nevadilo.
1: No, ale ono jako v průběhu tady toho...
0: to by nebylo ani vidět. Promiň, trošku si zaběhnu.
1: To je takový hermetický humor tohle, prosím vás. Ale já si myslím, že to vlastně pomáhá i tomu pohybovému aparátu, že jo? Víte, co se naběháte?
0: No, jasně. Ale víš, jak ti je, když to schodíš? Jak se těšíš, jak se cítíš jako lehčí?
1: No.
0: To je, podle mě každý to tak má, že když schodíš kilo dvě, tak ti je prostě jako najednou líp.
3: Já si myslím,
0: cítíš se atraktivně.
3: Teďka těch 111 lidí, co to prožilo, nás bude nesnášet.
0: Tak jim pošle nějakou písničku.
3: Ať se skočí.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Já myslím, že tahle k tomu sedí krásně. Jmenuje se Hello. A je taková do skoku.
0: Já už bych to nepřisolovala.

0: právě teď v 15 hodin 11 minut.
1: Komu nebe zavolat dneska?
0: Pojďme proplatit účtenku Monice.
2: Frekvence 1 platí za vás.
0: Právě teď. Voláme do Staňkova.
1: Staňkov?
0: To někde je úplně, ne? To je podle mě...
1: Nevím, nejsem si jistý úplně.
0: Já mám pocit, že jsem tam byla na dovolený.
1: Ve Staňkově? Člověče, nevím, jestli by mě napadlo je do Staňkova na dovolenou.
0: Plzeňský kraj? Jo. Domažlice.
1: A tak Domažlicko-Chocko, tam je to krásný, že jo?
0: Tam někde kemp, se ptám. No, hele. Kemp Staňkov. Jo, oni jsou dva Staňkově. Ale jo. No.
1: No, teď, no to je, ve Staňkově berou telefony, protože to vypadá,
3: Jste Maragová.
0: Dobrý den, Moniko, které rádio platí za vás?
3: Frekvence 1.
1: No jasně.
0: Jste si dala trochu na čas, už jsme se tady klepali, že to možná nevyjde. My tady máme v ruce vaši účtenku.
3: Dobře.
1: No a jaká
3: možná
1: pak to je?
3: Možná za boty, no, brýle do vody.
0: Je to tak, jsou to boty na dovolenou.
1: Boty na dovolenou. Panečku, jste si udělala radost, tak kam vyrážíte na dovolenou, nebo už jste byla?
3: Ne, jedeme v pátek do Chorvatska.
1: A kam do Chorvatska, že jsem tak smělý?
3: Je to Umag.
1: Do Umagu, takže nás je na Istrii, nahoru.
3: Ano, je to nahoře, jo.
0: Ne. Vy jste koupila boty podle mě celý rodině. Žabky, pantofle a potápěcí. Jo. Že jo?
3: No. Tak to se bude určitě hodit, peníze
0: no
3: zpátky.
0: No to rozhodně, 1126 korun vám vrátíme.
3: Tak moc děkuju.
0: To není málo.
1: Jestli vám můžu poradit, nebo jedete poprvé do Umagu?
3: Ne, je to už podruhý.
1: A byli jste se podívat nahoře v Savudry, to je asi 5 kilometrů odtamtud. Tam je nejstarší maják v Chorvatsku.
3: Jo, tak super, tak to moc děkuju.
1: Byl to náš maják. Náš maják to byl, když jsme byli Rakousku, Uhersko, bohužel.
0: Jo, takhle
1: no
0: ty
1: jasný,
0: to víš.
1: Celá Istrie byla naše. Vlastně jedete domů, že jo?
0: Tak cíl výletu máte, boty na to taky máte, peníze vrátíme. Užijte si dovolenou, mějte se krásně, ať se daří.
3: Děkuju, moc ráda vás poslouchám.
1: Děkujeme, naslyšenou.

0: Koleska, Take Me Where the Sun is Shining na frekvenci 1, 2 minuty po 4:15.
1: Opět jsem narazila na takový moc pěkný profil tady na Instagramu. Jako je to hrozný žrout času, ale zase na druhou stranu, když narazíš na něco zajímavého, tak tě to jako obohatí.
0: No samozřejmě, jako když tě něco přinutí přestat scrollovat, tak je to takový malý vítězství, že jo?
1: Tak tady, tento příspěvek se jmenuje Fakta o Česku, která tě překvapí.
0: Aha.
1: A to mě fakt překvapilo. Nejstarší město České republiky je z institucionálního hlediska, je to pěkná díra, pěkný okolí.
0: Pěkná díra.
1: Bruntál.
0: Bruntál, jo?
1: No. To bych vůbec neřekla.
0: A vidíte, a to se říká Bruntál nebrat.
1: No, to je z nějakého toho seriálu.
0: To je z comebacku, jo. Mají tam zubatý žáby.
1: Mají, no, to je pravda. Jsou tam hrozně vtipný.
0: A vyrábějí nehořlavý ponožky.
1: Důl Vojtěch v Příbrami je prvním místem, pozor, na světě, kde se lidé dostali kilometr pod zem v roce 1875. Je to první místo na světě.
0: A je tam i to, že americký dolar by nevznikl bez vyražení dolaru v Jáchymově?
1: To tady není.
0: No.
1: Ale jsou tady ještě jiný další věci. Slezsko-Ostravský hrad stál kdysi o 16 metrů výš, než je tomu dnes.
0: Oni jak tam rubou uhlí, tak se to propadlo.
1: Přesně tak.
0: Fakt jo.
1: No, ono to klesá.
0: Aha, to je zajímavé.
1: Normálně ten hrad se jim propadá. A to je dost 16 metrů.
0: 16 metrů, to je...
1: To seš ty čtyřikrát. Ne, to seš ty osmkrát.
0: Osmkrát, no.
1: Osmkrát
0: Vojta, jako.
1: Pak další věc, která mě překvapila. Já jsem si naivně myslela, že nejdelší eskalátory jsou na Hradčanský. Ale on to tak není.
0: Na náměstí Míru.
1: Jo. Eskalátor vedoucí ze stanice metra náměstí Míru v Praze je nejdelší, ale pozor, v EU.
0: V Evropské unii.
1: Jo, měří 87 metrů. Nikde jinde nemají delší eskalátory.
0: A kolik tam je to metro teda pod zemí? To bude tak jako minimálně 60 metrů, že jo? Když si to vezmeš jako úhlopříčku.
1: To je na mě moc šmatika.
0: Já vím.
1: No. Je to hluboko prostě.
0: No, proto já nerad jezdím metrem. Já si totiž občas představím tu masu té hmoty, co je nade mnou a dělá se mi z toho úzko.
1: No, to nesmíš. No.
0: Já třeba proto nemůžu chodit do jeskyní. Nebo tak. No.
1: Jako když máš nějakou jako bujnější fantazii. No. No, každopádně je to nejdelší v Evropské unii. A jenom jsem se chtěla pozastavit nad tím, že to je vlastně docela pomalej eskalátor. Já nevím, jestli to vybavuješ. Tady třeba je na Želivského je eskalátor, na který se bojí cizinci občas i naskočit, jak to jezdí rychle.
0: No, jasně, no.
1: Ale na náměstí Míru strávíš, jsem to měl žila asi 8,5 minuty, než vyjedeš nahoru.
0: Jo, strašně pomalý. Když máš ve dvě schůzku,
1: no tak musíš poběhnout.
0: Takže abyste tam jednu přijeli, pokud nechcete šlapat těch 80 metrů do kopce. No.
1: Přesně tak. Další ještě zajímavost. Kostel svatého Petra z Alcantary v Karviné. Aha. A tohle je věc, která se podle mě už šířila teď sociálníma sítěma, je nakloněný o 6,8 stupně, což je víc než o ušikmé věže v Pise. My máme šikmější věž.
0: Chceš
1: než
0: říct,
1: mají v Pise.
0: Karviná je česká Pisa?
1: Jo. Přesně tak to je. A pak ještě jedna zajímavost. Strahovský stadion. V Praze je stadion s největší rozlohou na světě.
0: A hlavně Strahovský stadion je jediný stadion, který dokázali zaplnit bratři Nedvědi.
1: Fakt?
0: No jasně. Tam měli ten ohromný...
1: Chtěl jsem to ráno. No. Kdy na poslední dál?
0: Na kameni kámen.
2: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: Ace of Base na frekvenci 1, 15 hodin 29 minut, zprávy budou a přidáme jiné informace.
1: Ano, Dáša Honcová pro nás má i informace jiného rázu, totiž meteorologického.
0: Jak bude zítra.
1: Ano, tak se na to počkejte.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy, frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
2: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
4: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
5: Hezké odpoledne. Lidem v 86 bytech v panelových domech v Nejtku na Karlovarsku hrozí, že budou jejich domácnosti v úterý 20. srpna odpojeni od dodávek tepla a teplé vody. ČEZ Teplárenská uvedla, že je to kvůli rostoucímu dluhu majitele bytových domů. V Děčíně se sesunula část skalního masivu v Teplické ulici na silnici 13. Úsek komunikace od Pivovarské po Saskou ulici je obousměrně uzavřený pro auta i chodce, místo je totiž nebezpečné. A fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání 4. ligového kola v Ostravě. Prohrál 0-1.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Tak kromě dané uzavírky v Děčíně kvůli sesuvu skalního masivu v Teplické ulici se také zdržíte na dálnici D8 ve směru na Ústí na 11. až 17. kilometru asi 10 minut, přes 20 minut potom na 31. kilometru a kolony jsou aktuálně také kolem Brna. Ve směru, když přijíždíte od Prahy, začíná na 187. kilometru a pokračuje dál až na 210. kilometr. Je to aktuálně zhruba na nějakých 20 minut. V opačném směru projedete asi o 10 minut rychleji. Tak šťastnou cestu.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
6: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na středu. Středeční nejvyšší odpolední teploty opět povyskočí v porovnání s úterním dnem hodně rychle nahoru a v maximech na jižní Moravě naměříme až 30 stupňů. Ale i v Čechách nás teploty budou opět lákat k vodě, budou to 23 až 27 a očekáváme i zvýšenou vlhkost vzduchu, to znamená, že pocitová teplota bude ještě vyšší. A převládat bude oblačno, přechodně polojasno, velmi ojediněle s deštěm nebo s dešťovými přeháňkami a velmi ojediněle se mohou vyskytnout také bouřky. Sečteno a potrženo, čeká nás pravé letní počasí.
1: Sečteno a potrženo na ten kemp bude hezky.
0: No bude skvěle.
1: No bude fantasticky. Skvěle.
0: Hele, než vám nabídnem další skvělou muziku, já bych se jenom vrátila v krátkosti k tomu, o čem jsme se bavili.
1: Ano.
0: Před chviličkou jsem tady vypíchla pár takových zajímavostí ohledně České republiky, o kterých člověk nemá ani ponětí.
1: Ano.
0: A zmínila jsem údaj, že eskalátor na Míráku, který je jeden z nejdelších v EU,
1: ano,
0: jede nahoru nebo dolů, jak chcete, 8,5 minuty, jo. Tak nám tady píše Adelka, je docela vtipná, to znamená, že nás poslouchá, že má normálně asi to rádio ve sluchátkách. Píše, jede kolem 3,5 minut, smajlík, za chvilku tam budu tam vystupovat, můžu to změřit a poslat vám přesný čas. Střih, 5 minut na to, píše, tak to jede jenom 2,20. Taky jsem myslela, že je to víc.
1: Takže to zrychlili.
0: Takže eskalátor na Míráku zrychlili, no. Na 2,20.
1: Takže to máme i s aktuálním dopravním zpravodajství v podzemí.

0: Frekvence 1.
1: Tak už zítra, přátelé, už zítra nás čeká předposlední letošní radiokemp a myslím, že to opět bude stát za to.
2: Tak jako počasí je připravený.
1: To jsme slyšeli před chvílí.
2: Ano, ta nám potvrdila, že by to mohlo být fajnový. 27 stupňů je pěkný a pocitová ještě vyšší, to je skvělý.
1: Prostě se spotíme, jak dveře od chlíva.
2: Možná to i ta koupačka bude tam.
1: No, ale všímáš si, že nám to jako letos na ty kempy to počasí, pojďme to zaklepat na zuby, jo, ale že nám to vychází.
2: Tak vzhledem k tomu, že je takhle teplý a suchý léto, tak téměř na každou středu.
1: Že, jako ne, že bych jim to přál, ale Lubka s Mírou měli takový ty jako vedrodny.
2: Jo, máš pravdu, že my máme to takový jako takový
1: ty příjemnější.
2: Přijatelnější počasí.
1: No, protože na Stříbrném rybníku bylo taky to, co má být zítra, kolem 25, 26 stupňů a bylo to parádní. Na Vranově, na to, že je to jich Moravy, tak tam bylo vlastně velmi přijatelně.
2: Tam bylo taky přijatelně.
1: A zítra nás v Podbořanech čeká to samý.
2: Večer asi bude mikina, ale myslím, že to nevadí. Tak každopádně, co na vás čeká, nebo respektive co vás čeká, ve 14 hodin to vypukne, přeneseme tam celé to studio, takže se můžete podívat, jak se dělá rádio. No a pak různé soutěže, zábava, vemte děti, protože pro děti je tady spousta her připraveno a spousta cen.
1: Ano, a taky bude diskoška na závěr, i když Ondra nemá rád slovo diskoška. Afterparty.
2: Afterparty,
1: Ondra Albrechta.
2: Andrej Albrecht, to má takhle radši. Tak,
1: DJ Andrew.
2: No ale hřeb večera, teda ještě před tou afterparty, bude muzikant, který za námi dorazí a který vám dopřeje skvělý koncert.
1: Petr Bende bude s námi zítra od 19 hodin na radiokempu v Podbořanech. Celý radiokemp začíná úderem 14. živým vysíláním přímo z místa. No a když už jsme takhle u té letní pohody, kterou my díky radiokempům vytváříme, tak by bylo fajn, až tam pojedete, zastavit se na čerpací stanici OMV a ochutnat třeba jejich letní ledové kávy Viva z výběrové 100% arabiky z Brazílie.
2: Jinak samozřejmě si můžete dopřát espresso sunrise, espresso tonik, kokosovo, jahodové latte, vanilkové frappé nebo ledové matcha latte.
1: No a až do 30. září navíc platí, že s aplikací MyStation je každá šestá ledová káva zdarma.
2: Mrkněte více na omv.cz.

0: Richard Miller, Anaka, Ivan Tásler a další naprosto fenomenální písnička.
1: Baroko. Za 2 minuty bude 3/4 na 4. My jsme včera nezažívali večer doma baroko, ale čistý středověk.
0: Vy jste uklízeli, jsi říkal, ne?
1: No, my jsme uklízeli a potom se stala jedna věc, jakmile se uklidilo v komoře, tak jsme se šli dolů do kuchyně.
0: Myška byla nahoře.
1: Ne, myška byla právě dole.
0: Nekecej, jako fakt? Jsem ne, to trefila.
1: Protože já jsem tak jako šel na terasu, že se ještě vypiju jako večer.
0: Teď máte kocoury.
1: No, kocour dostane své místo v tomto příběhu. Jo?
0: Kocour jako, dostal paniku. Ne.
1: Žena šla do kuchyně a najednou slyším, já jsem tam vlítnul, co se stalo, já myslel, že se opařila nebo něco takového. A ona tam stála, myš. A říkám, kde? Zaběhla tady pod tu skřínku. My máme skřínku a pod ní je taková malá jakoby dírka a je to tam zavřený a prostě myška si tam našla
0: ukryt. Místečko.
1: Takže my jsme z krabice, respektive já jsem z krabice vytvořil sofistikovanou pastičku, do které jsme dali kousky sejra, že tam myška naleze, krabičku zavřeme a odneseme jí ven, odneseme na pole, aby byla v přirozeném prostředí. Myš si toho ani nevšimla.
0: Já myslím, že sejra nepapá.
1: Já nevím.
0: Nebo jste měli nějaký málo tučnej třeba.
1: Hele, gouda 48, jako.
0: To už víc nemůžeš.
1: Tak jako mám jí dávat ten francouzský, co mi přivezli známí z Paříže. Jako.
0: Prostě fakt si toho nevšimla, jo?
1: No, ne, vůbec si toho nevšimla. Tak jsem říkal, tak čem jí vylákáme? A Iva, kdyby se nebála, že mě hryzne, tak pro ní šáhnu. Já říkám, nešahej, pro ní něčím jí vyšťáráme. Tak jsme jí vyšťárali vařečkou.
0: A vyběhla kam?
1: Vyběhla, no,
0: do té kuchyně?
1: Ne,
0: nebo do tým,
1: skočila do první poličky v té skřínce.
0: No a měli jste jí
1: takže, ale takže jsme postupně jsme vyklízeli ten porcelán, co tam je. Žena vzala skleničku, takhle jí tam, jak pavouka, jí chytla do skleničky,
0: jo.
1: Odnesla jí ven, hodila na pole.
0: Jo,
1: a teď
0: to
1: nejlepší. Kocour na to na celý koukal, tak jako z dálky bedlivě pozoroval. A když to všechno skončilo, tak si stoupnul k misce a začal řvát, že má hlad. Já myslel, že ho přerazím.
0: Víš, jak se chovají zvířata?
1: Jako páníček.
0: Jak se přesně.
2: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.

0: na Beautiful Stranger na frekvenci 1 před 16. hodinou. Mimochodem tuhle písni produkoval William Orbit, jeden z velkých známých britských DJů a producentů, který bohužel toto léto odešel. Je to asi 2 týdny zpátky.
1: To je smutný.
0: To je jenom tak, abyste věděli. No a nás čeká další skvělá muzika.
1: Chce blbý, já to vůbec neudržím, tuhle informaci.
0: No protože si pod kvě akorát, že jo? Co budeme hrát po 16.
1: Jim and Spoon and Plavka. To mám ráda, tohle. To je dobrá písnička.
0: No. Mimochodem, tahle písnička vznikla v hrozný kocovině.
1: A to bych udržet mohla.
0: Ne, to by se tím, já to když tak, nebo já to řeknu teďko velmi rychle. Dělali rozhovor s Jim Elmarem z Dua Jim and Spoon a on říkal, že tu zpěvačku Plavku potkali v nějakém klubu, že ona byla známa v Británii hlavně a že jí říkali, že prostě má jako jeden track a jestli by jim nechtěla něco naspívat a ona byla podroušená a říkala jasně. A tak si dali sraz druhý den ráno kolem 10. dopoledne.
1: Ona
0: přišla rovnou z té party.
1: Jú.
0: A dala to na první dobrou.
1: Vidíš, co dělá alkohol. Budou taky Imagine Dragons po 16. hodině.
0: A nebo Katy Perry.
1: A za chvilku i zprávy.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
2: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A s nimi Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Počty studujících všeobecných sester se díky podpoře škol rapidně zvyšují. Kontrolou pražských hygieniků neprošla v letošním prvním pololetí asi pětina kontrolovaných školních kuchyní. A zdržíte se na dálnici D8. Počty studujících všeobecných sester se díky podpoře škol, která začala loni, zvýšily o 40% a u dalších nelékařů o 30%. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podpora na 12 let má stát vyjít na necelých 13 miliard korun.
5: Fakulty souhrnu navýšily ty kapacity o 30%, což znamená o zhruba 350 absolventů lékařských fakult v České republice navíc každý rok. Takže můžeme to vyhodnotit, že ten program je nesmírně úspěšný. Já si troufám tvrdit, že to je nejúspěšnější program v oblasti stabilizace personálu ve zdravotnictví v naší moderní historii. Stejný příslib máme u nelékařů.
4: U sester je v plánu přes 15 000 absolventů, dále přes 3,5 tisíce zdravotnických záchranářů, 1700 radiologických asistentů a 1200 nutričních terapeutů. Kontrolou pražských hygieniků neprošla v letošním pololetí asi pětina kontrolovaných školních kuchyní, jídelen a bufetů. Frekvence 1 to potvrdila mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
6: Zanedbaný úklid, výskyt nečistot a v některých případech i přítomnost hmyzu. Pak také zanedbaná údržba prostor a vybavení, porušení zásad provozního řádu, jako je rizikové křížení čistého a nečistého provozu, nebo nedodržování skladovacích podmínek, nerespektování pokynů výrobce, překračování data použitelnosti, nepřípustné dodatečné zmrazování potravin určených přímé spotřebě nebo také nezajištění sledovatelnosti původu surovin.
4: Hygienici uložili celkem 12 pokut za celkem 81 tisíc korun. Podle vedení stanice tak je vidět, že inspektoři v terénu jsou stále potřeba, protože pochybení bylo ve srovnání se stejnou dobou loni skoro 2x víc. V Havlíčkově Brodě se 4 mladíci v autě snažili v noci na pondělí ujíždět policejní hlídce. Auto se 17-letým řidičem za volantem jelo ulicemi a pak přes louku k železniční trati, kde uvízlo v koridoru kolejiště. Řidič měl řidičské oprávnění, ale řídil bez mentora. Klíčky od auta vzal jeho o rok mladší kamarád doma bez vědomí rodičů. Posádku, která se rozprchla po okolí, pomáhal dohledat i policejní pes. V autě bylo větší množství alkoholu. Policie zjistila, že mladíci před jízdou se vloupali do kiosku v Poděbradech na Havlíčkově Brodsku. Deblová světová jednička Kateřina Siňáková se do hlavní soutěže ve smíšené čtyře na tenisovém US Open nedostala. Organizátoři je spolu s mužskou světovou jedničkou Henrym Pattenem zařadili do kvalifikace. Tenisoví experti a další lidé ze světa tenisu postup amerických organizátorů kritizují kvůli údajné neúctě a špatnému přístupu k top hráčům.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: A pojďme ještě na počasí. Teploty v noci budou kolem 11 až 12 stupňů Celsia. Zítra potom poskočí na 23 až 27. Na jihu Moravy může být až 30. Zpočátku dne zítra bude oblačno až zataženo. Během dne by se postupně mohlo začít vyjasňovat. Ojediněle v severní polovině území místy můžou přijít přehánky, pouze výjimečně bouřky.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: No a jdem ještě na silnice, stále se zdržíte na dálnici D8 ve směru na Ústí. Za Prahou hned na 11. kilometru je tam kolona zhruba na 10 minut, potom kousek dál na 31. kilometru je 10-kilometrová kolona, která vás zbrzdí asi na 20 minut. Horší je to u Brna, tam je kolona ve směru od Prahy na Brno už na 180. kilometru, ve které se popojíždí asi 20 minut a pokračuje taky dál za Brnem ve směru na Vyškov, kde se zdržíte až po 210. kilometr, necháte tam zhruba nějakých 10 až 15 minut. Aktuálně je hlášená kolona také při průjezdu Slavkovem u Brna, a to v obou dvou směrech, při příjezdu od dálnice, to je asi na čtvrt hodiny, při průjezdu Slavkovem taky na čtvrt hodiny, je to kvůli tomu, že se tam stala dopravní nehoda, srazil se tam osobní automobil s nákladním, na místo míří také policie České republiky. Tak šťastnou cestou pokračuje Jana a Vojta.
1: My se sami taky krátce po 16. hodině a já bych se ještě vrátila ke zprávám, ty jsi zmiňoval ty lékaře a sestry, respektive sestry. Mm-hmm. Já teda jako smekám před všema, kdo jdou dělat do tohohle odvětví.
0: Jako do zdravotnictví.
1: Já mám totiž trošku pocit, že je to samozřejmě nedoceněný, že jo, že tam jako za tu práci, kterou oni odvádějí, jako asi nemají úplně ejchuchuly, výdělky, nebo poměr, že jo, jako no, opravdu jako... není to jako práce, ze který se podle mě lidi vrací s čistou hlavou.
0: No takhle, jako co si budeme povídat, jako my tady v rádiu neoperujeme mozek, že jo.
1: Nedá se to srovnávat.
0: Ale oni třeba občas dobře. Ten mozek operují, nebo se třeba starají o to, aby se člověk vyléčil z nějakého neduhu, a to člověk musí znát fyziologii, vlastně anatomii,
1: Teď lidi... nastoupí nějaký medic a ty sestry mu vlastně radí, co má dělat. No, tady jasný. Řízněte.
4: Já si myslím, že tady...
0: Puč to se.
4: Celý život to řešou pod kolenem. Co to myslíte za novoty?
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Mariah Careyová.
1: Maruška. Maruška, no.
0: Není to Careyová, to se neplést si.
1: Sklodovská. Má hotel v Jáchymově.
0: Ta dělá do jiných věcí, než muziky. Udělala.
1: Tak jako zářivou minulost měla Madame Curie. Teď se pojďme ovšem věnovat něčemu jinému než objevu radioaktivity. Prosím pěkně, já jsem našel velmi zajímavou zprávu a vy jste tak činili a už tak nečiníte s tvým přítelem.
0: Ježiši.
1: Z lidí se stali chovatelé slepic.
0: No, já vím, protože vajíčka
1: jsou drahý. A čím dál tím víc lidí, kteří mají třeba prostor na zahrádce, aspoň kousek, si prostě pořizují slepice a zjistí, že je ta drůbež vlastně jako naplňuje.
0: No, jako vlastně jo. Hele, musel si každý ráno vstát.
1: No.
0: Musel si je
1: holkám opatřit. Otevřít, že
0: no, jasně. No. My jsme měli takový ten automatický otvírač. Jo. Se automaticky zavíralo, otvíralo, takže to jsme jako neřešili, ale musíš tam jo, doplnit
1: zrní,
0: papání,
1: vodu
0: a je to spojený s povinností. Asi bychom si je i nechali, protože jsme zjistili, že prostě z tří slepic máme každý den třeba 2-3 vajíčka. No. Ono se to za ten týden jako naskládalo.
1: No, jasně, no.
0: Takže jsme měli jako opravdu dostatek vajec, ale my jsme to nedokázali skombinovat s tím psem. No.
1: Jasně. No. Tak byl vývar aspoň, že jo?
0: Ne, vůbec ne. My jsme je poslali jednomu známému a ten se o ně stará. Dokonce jim pořídil další, jakože máš pravdu, já jsem to na ten článek taky četla, no. Že ten důvod, proč se to lidi pořizujou, že
1: jsou drahý vejce.
0: No, že si to spočítali, že když mají ty slepičky, že to vyjde levněji. No.
1: Nemluvě o tom, že vlastně spousta lidí má kompostéry, ale když máš nějaký kuchyňský zbytky, tak jim to prostě dáš. Oni si to rozklovou, přeberou, že jo. A vlastně oni ti likvidují i jiný bioodpad. Třeba je prý zdravý. A vím, že se to dávalo, že babička jim je dávala. Normálně ty skořápky od vajec.
0: No jasně.
1: Že oni si je vyklovávají, aby měli z čeho ten vápník zase tvořit.
0: No ty naše potom dělali to, jak jim to chutnalo, že klovali do těch svých vajec, že? Ale to nám bylo vysvětlené, že prý mají málo vápníků.
1: Ne, to byly slepice z Afriky,
0: kanibalky. To byly krávy.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5-30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, to si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: tak všechno mám.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.
2: Sen.

0: Tak to byl Erasure na frekvenci 1. Za minutu a půl bude půl páté.
1: Poslední slovo, na to čekáte, už teď voláte a volat můžete samozřejmě, ale my si na to vrhneme až po zprávách.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.

0: S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
3: Hezké odpoledne. Kvůli růstu minimální mzdy v dalších dvou letech se příští týden mimořádně sejde tripartita. Projednat by měla koeficienty pro navýšení nejnižšího výdělku. Rusko obvinilo Británii, že chce eskalovat ukrajinskou krizi. Moskva reagovala na potvrzení, že Ukrajina používá k úderům na vojenské i průmyslové cíle v hloubi ruského území drony vyrobené v Británii. Hokejisté Plzně se budou muset v úvodu sezóny obejít bez zraněného trenéra Josefa Jandače. Ten v minulých dnech podstoupil druhou operaci achillovy šlachy.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Stále se zdržíte kvůli nehodě ve Slavkově u Brna. V obou dvou směrech počítejte, že naberete zpoždění kolem 10 minut. Kolona se projevuje už při sjezdu z dálnice D1. A potom je taky kolona ve směru od Prahy na Brno na 178. až 200. kilometru. Tam je to asi na 15 minut. V opačném směru se také popojíždí v hustém provozu asi 15 minut. No a stále na zhruba půl hodiny je kolona na 31. kilometru dálnice D8 ve směru na Ústí. Tak šťastnou cestu.
4: Poslední slovo, to je to, kvůli čemu teď všichni voláte. A voláte tak, že nám to možná i zboří linky, no. A pokud, což nechcem.
5: Pokud ještě nevoláte, tak číslo sem k nám do studia je 257-400-999 a nabízíme dneska za to správné poslední slovo 29 500.
4: Tak držíme pěsti, volejte právě teď ještě jednou číslo
5: 257-400-999.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak to řekne za celebritu? Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den.
4: No, dobrý den.
2: Dobrý den, můžeme vidět jméno?
4: Pavlína z Brozan.
3: Pavlína.
2: Pavlína.
3: Z Brozan? Z Brozan na Litoměřicku?
4: Ano.
3: Výborně, zdravím domovinu. Tak, Pavlíno, my pro vás máme spoustu peněz.
2: Máme tady pro vás 29 500 korun, ale potřebujeme to jedno jediný správný slovo do věty Petry Hřebíčkový.
3: Jste připravena?
4: No,
2: já to
3: zkusím.
2: Tak jdem na to.
3: Věta zní takto.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Tak typujte.
4: Poklad.
3: Zkusíme.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
3: Bohužel. Ne.
2: Není. Děkujeme
3: ale
2: za pokus.
3: Děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Zítra ráno s Lubkou a Smírou budete hrát o krásných 30 000 korun.
3: A když to ráno neklapne ani u Robina, tak odpoledne na kempu bude ve hře 31 500.
2: A to by šlo?
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: a u téhle písně to všechno začalo, jsem chtěl říct. Mně se to
1: co
0: tak,
1: mně
0: se to tak líbilo v tom 92., když to vyšlo.
1: Tato ta písnička.
0: No, že já jsem prostě začal poslouchat tenhle styl hudby. A pak jsem si pustil, koupil první desku Jam & Spoon a tam byla jediná zpívaná písnička, to znamená tahle. A zbytek byly dlouhý 10-minutový trancový skladby a já tomu úplně propad. No nic, no, tak to jsem si zaspomínal trošičku. Teď se chci věnovat něčemu úplně jinému. Ty jsi před chvilkou tak jako mimo éter říkala, že tvůj přítel je teď někde na kopcích, že tam je hrozná zima.
1: No, 11 stupňů je někde na Plešivci v Krušných horách. No, to není mnoho.
0: To, no, to je dost málo, teda bych řekl.
1: No, to ale, je jako fakt rozdíl proti minulému týdnu.
0: Ale zase je to příroda, jsou tam lesy, že jo? A je to za jakéhokoliv počasí velmi zdravé. Já jsem totiž objevil jeden velmi zajímavý terminus technicus. Říká se tomu Shinrin-yoku.
1: To je japonsky
0: to znamená koupel v lese. A to je věc, kterou v Japonsku normálně upracovaným, přepracovaným lidem lékaři předepisujou jako lék.
1: Koupat se v lese.
0: Prostě jít do lesa a strávit tam denně minimálně 20 minut. Protože podle nějaký studie přišli na to, že po 20 minutách v lese klesá krevní tlak, klesá kortizol, to znamená hormon stresu, a člověk se začíná cítit tak nějak prostě lépe.
1: Ale nemusíš tam koupat, stačí tam bejt.
0: Ne, to jako ne, že si budete tahat necky do lesa, tam se jako vy už plechnete, jo.
1: Tak tam jsou nějaký potůčky,
0: ne,
1: že jo.
0: Ne, prostě chodit po lese, prostě koupat se v tom prostředí, ve kterém v tu chvíli jste.
1: Jo, tak jako když máš les za barákem, tak je to jako jednoduchý, no. Ale představ si, že prostě jedeš tady někde z Jižáků jako na 20 minut, aby ses tam někde prošel po lese, no. Když jsem na tom Jižáku, tam zrovna ty lesy trošku jsou,
0: tam, ne? Jako tam to není zas tak úplně daleko, jako směrem k lesům, jo. To spíš bych jako, no i když u nás vlastně taky, my tam máme takovej malej lesík, takovej malej háječek, jako pár stromů v podstatě a jedna lampa, kdyby se tam v noci někdo chtěl ztratit, jo.
1: Ale... Vy máte v lese lampu?
0: Ano, protože tam vede cyklostezka.
1: Tak to je výborný.
0: Ale ten les je velký jako naše zahrada, takže asi 300 metrů čtvereční. Ale kousek máme Klánovický les.
1: A tam ti bych pod mě nešlo. Teda.
0: No, tam bych nešel ani za dne, po té zkušenosti, co tam mám s tím divočákem, co mě tam napadl.
1: Tam je jako spousta jiných divočáků, že jo? No, tam se... ten Klánovický les má jako divný jako...
0: No, to je to samý, co Kudratický les tady v Praze, že jo?
1: To je vlastně to samý. Tam to na procházku není. No, ale já jsem jenom chtěla říct, včera jsme se vraceli večer a šli jsme taky kolem takového lesíka. Byly tam slyšet divný zvuky, tak jsem si říkala, tak přece v takovémhle malém lesíku přece nemůže být nějaký zvířátko. No. Evidentně bylo, protože pes to jako zvětřil, že jo? Tak co se stane, tak prostě naježí se. No. Utíká, tak si říkala, asi ví, proč utíká. Takže jsem se dala taky do běhu, nevím, možná to nějaký divočák, vycítila nějakého divočáka.
0: Možný, no. A to jsou pěkný
1: prasata. To jsou pěkný divočáci, no.
0: Právě.
1: Tak bacha na něm. Do lesa, jo, ale bez prasat.

0: se blíží a my pro vás chystáme velké hlavy.
1: A ve velkých hlavách máme nachystány třeba tyto interpreti.
0: Nikdy z toho prostě nevybruslíš.
1: No, no. Nebo Eva Farná.
0: A nebo třeba Unique 2.
1: Tak si užijte velké hlavy a zítra ve dvě živě z Radiokempu z Podbořan budeme se těšit.
0: Těšíme se.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A slovo má Honza Homolka. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Vláda chce růst platů ve státní sféře. Školní potřeby stojí stejně jako před rokem a D5-ku čeká oprava. Růst platů ve veřejné sféře by mohl být příští rok nejvyšší za poslední léta. Směřuje k tomu jednání ministerstev práce a financí. Po více než dvouhodinové schůzce s ministryní financí Schillerovou o podobě rozpočtu, to řekl šéf rezortu práce Juchelka. Jak by navýšení mělo vypadat, ale nepřiblížil. Ceny školních potřeb jsou srovnatelné s loňským rokem. Letos si však rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Vyplývá to z odpovědí obchodníků. Vrchol poptávky se očekává zejména ke konci srpna a také v prvním zářijovém týdnu. Ředitelství silnic a dálnic kompletně rekonstruuje za 580 milionů celou jednu stranu dálnice D5 ve směru od hranice s Německem na Plzeň. Pracuje se na úseku od Ostrova u Stříbra po Přejíšov. 10-kilometrový úsek bude opravený do poloviny listopadu. Od 8. srpna do 11. října je doprava svedena do protějšího pásu, kde se jezdí v obou směrech a problémy zatím nenastaly. Za zhotovitele to říká Tomáš Hnojský.
5: Je zavřená jenom tahle sjezdová nájezdová rampa. Na druhé straně to funguje normálně. A samozřejmě, když jedete od Německa, chtěl byste tady sjet, tak musíte jet buď na jeden před nebo na jeden za. To je jediný uzavřený sjezd. Ale ty intenzity tady nejsou tak hrozný a ta doprava opravdu, když tady jezdíme, způsobu. Nejsou tady kolony ani v pátek odpoledne, ani po víkendech.
4: Dálnice z Plzně do Rozvadova dokončená v obou směrech v roce 1997 patří k nejstarším v Česku. Počet nakažených ebolou při nynější epidemii v Kongu už překročil 5 000, uvedla regionální pobočka zdravotnické organizace. Je to nejhorší epidemie v historii země. Kapitán fotbalistů Pardubic Vojtěch Patrák si v sobotním ligovém duelu s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz. Příští týden čeká útočníka operace.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne čekejte od jihu místy polojasno, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy ke 30.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Martina.
6: Dopravní nehoda se vyšetřuje v pravém jízdním pruhu na 43. kilometru D5 na Prahu. Místem projedete pouze levým jízdním pruhem se zdržením okolo 20 minut. Do kolony najedete na kilometru 47. Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od Ostrovačic až ke sjezdu na Břeclav. Velké zdržení více než hodinu čeká řidiče na dálnici D8 na Německo mezi 26. a 39. kilometrem na vině dopravní omezení. A na Pražském okruhu se tvoří 10-minutové kolony v obou směrech u exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Tolik zprávy po 17. hodině na Frekvenci 1 Velké hlavy.
7: Máme dobrou náladu, ostatně jako vždy, a jsme tu.
0: Ahoj, ahoj, ahoj.
8: Jste věděli, že indické ženy vlastní 11% zlata celého světa?
0: Indické,
8: indické
0: jo.
8: Ženy.
9: Tak mohli by se zlato.
0: Mohli by se podělit. No, bez
9: to víš, že jo, když znáš to, tyhle ty indové.
0: Tak oni mají pozlacený kde co?
8: No kde co?
0: Třeba toaletní papír.
7: Nebo kde koho.
0: Mě to bolí. Tak.
7: Škrábe to, klouže to.
0: Přátelé, co budeme dnes řešit?
7: Dá se spolknout, představte si i teploměr.
10: Jo, a pijeme málo piva.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
0: Pojďme na řecké pláže. Celkem 251 řeckých pláží bude v nadcházející sezóně bez lehátek nebo slunečníků. Úřady chtějí tímto opatřením přispět k ochraně životního prostředí a upozorňují, že pláže jsou často habitatem některých rostlin nebo živočichů, například tuleňů nebo karet.
9: No, to je pravda. Já jsem karty na pláži hrál.
8: Já vám hovorím, Grécko se raz uúraduje a uzákazuje.
7: Počkejte, a netáhnou náhodou poplatky za lehátka a sluníčníky řecký rozpočet?
9: No už ne.

0: Když jsem byl malej, tak se strkal teploměr dolů i nahoru.
1: Mm-hmm. Jo, jako, že nejdřív dolů, pak nahoru.
0: To záleželo na sestřičce. Velké hlavy,
2: frekvence, děkáže. Když jsi byl zlobivé dítě, nejdřív dolů a potom
0: tak
2: nahoru.
0: Tak dost, no, takže o teploměru.
1: 32-letý Číňan si stěžoval na bolesti břicha, tak navštívil lékaře, kteří po vyšetření stanovili šokující diagnózu. Mm-hmm. Podržte se. Pacient měl v těle rtuťový teploměr, který nedopatřením spolkl jako dítě, a to už před 20 lety. Ale vše to zatajil, protože se bál reakce rodičů.
3: Tak to, pochopte, slovo nedopatřením by som určitě vyloučil. Jako
0: to ono teda bát se rodičů ještě ve 32.
2: A hele, zase někdo má, jak se říká, vnitřní hodiny, někdo vnitřní teploměr.
0: Ale že nevyjel, no. To je divný, to střevo měl. Ten teploměr má minimálně 10 cm.
3: No, asi zůstal zatáčky, no.

0: Marie Stuartovna, což je bývala teda skotská královna, tak se nám dostala do velkých hlav.
1: V roku 1566 cválala paní Stuartovna na koni okolo Edinburgu. Ono to je fakt popísané. Spadla do bažiny a něco ztratila. A představte si, že o 245 rokov na tom místě začali kopat tunel a našli to, co ona vtedy ztratila.
2: To je podle mě klasicky spadneš z koně, mobil.
0: Zuby mě taky napadly, ale nebyl to diadem.
1: Nie, bolo to úplně taká věc, která v tom čase, no tak víme, že v tom čase veľa toho nemali. Na ruke?
3: Prsten?
0: Hodinky.
1: Hodinky. Oni našli jej staré hodinky.
0: Fakt, jo. Ačka, ale to ještě neměla na ruce.
1: No tak baterku nikdo nevymenil, ale šli.
0: To nebyly na ruce.
1: No tak nevím, ale prostě našli.
3: Měla? Na krku.
0: Na žemínku.
1: Kamsičky.
4: Raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme

0: Kdo z vás tady pije pivo jako docela dost?
1: Já už docela málo, ale pila jsem docela dost.
2: Já už taky docela málo a hned se to objeví ve statistikách.
3: Tak za chvilku přiblížíme ty statistiky.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Dopravní nehoda se vyšetřuje v pravém jízdním pruhu na 43. kilometru D5 na Prahu. Místem projedete pouze levým jízdním pruhem se zdržením okolo 20 minut. Do kolony najedete na kilometru 47. Velké zdržení více než hodinu čeká řidiče na dálnici D8 na Německo mezi 26. a 39. kilometrem. Na vině je dopravní omezení a na Pražském okruhu se tvoří 10-minutové kolony v obou směrech u exitu Ořech. Směrem na Ruzyni je na vině silný provoz a směrem na Modlatice se vyšetřuje nehoda na kilometru 21. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Jen 100, je to v uvozovkách, jen, neboli pouze, neboli only, 121 litrů na jednoho Čecha. Spotřeba piva v minulém roku klesla na historické minimum.
0: 121 litrů si říkala, jo? Mm-hmm. Někdo za mě v Česku v loňském roce vypil 121 litrů.
3: Já použijem slova klasika. Čo z toho života máte? Nepijete, nefajčíte, za dívčatami nebeháte, však umrete zdraví a bohatý. Mm.
2: Ale tak jinak, no, já na tom trošku zamakám.
0: Děkujeme. Teda. No, no, no.

0: Složil to. Ludvík.
1: Velké hlavy.
0: Je to to, co předvádí Jana, je Beethoven.
2: Je to Beethoven, ale zložil dneska něco jiné. A je to rok 1810. On zložil pre tu...
0: Jo, pre Fúru písku.
3: Pro Elišku.
2: Pro Elišku. No. A úplně tak... Kedy má svátok Eliška, kedy má?
4: Je to má dcera.
2: No a ty nevíš, kedy má meniny.
3: No dneska ne.
2: Takže kdo má dneska? Teda kedy má Eliška?
4: No, já nevím už.
3: Ty jo, taky nevím.
4: Spoštuda teda šílená.
2: Už nám opadává listě zo stromov.
4: No jakýho listopadu?
2: 5. oktobra. Takže října.
4: Tak já si to teda...
3: Já se podívám, jestli to tady nemáme, abych vám to nemusela zpívat.
0: No ale zahraj to celý.
3: Nemáme. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to know.

0: Ja som sám zvedavý, či Jani bude vedieť odpovedať na túto otázku, ktorá sa trošku týka jej. Je staršia Jana Knížková alebo štát Východný Timor?
1: Ježišmaria.
0: To je čo, Jani?
2: Maria, teď ho založili na tvojí počest, ne? No, ten král po narození.
3: Ne, víš, kdo ho založil? To byla ta Timur a jeho parta.
0: A Jana to pokrstila.
1: No. Hele, nevím, podle mě jsem starší.
0: Ty jsi starší než Východný Timor?
2: Je.
0: Je?
2: Tak Jani, já se tě zastanu. Jak tak na tebe koukám? Porovnám Timor a tebe. Ty jsi výrazně mladší.
0: Nehovorí sa mi to ľahko, ale Jana je o 20 rokov staršia než Východný Timor.
2: Ale vypadáš.
0: Ježiš, to je to.

0: Tři, tak teď jdeme do finále.
1: Takhle, je to vždycky jako myšlenka, jako obecná, ale řekněme si to na rovinu, je to ze života.
2: Ak muž otvorí ženě dvere při nastupování do auta, je to buď nové auto, alebo nová žena.
3: No, to tak je.
4: Proto nemám auto.
3: Mějte si krásně, ahoj.
5: Dobrý.
6: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
7: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
8: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
6: A chce slyšet, jak to máte vy?
9: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
6: A nějaký vzkaz na závěr?
8: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
6: Říkají mu Radio Terminátor.
7: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
6: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Slovo dostává Honza Homolka.
11: Hezký podvečer. Stát zase převezme poplatky za obnovitelné zdroje. Akademie věd se neshodla se Schillerovou a fotbalový artist protestuje. Stát i v příštím roce převezme veškeré poplatky za podporované zdroje energie. Pojednání s ministryní financí Jelenou Schillerovou o rozpočtu, to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Letos na nich stát zaplatí kolem 41 miliard korun. Základem výdajů ministerstva průmyslu a obchodu v příštím roce budou podle Havlíčka hlavně investice do hospodářského růstu. Šetřit naopak chce na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Předseda Akademie věd Radomír Pánek požádal ministryni financí Jelenu Schillerovou o navýšení rozpočtu na příští rok o 900 milionů korun. Letos instituce hospodařila se zhruba 8 miliardami. Podle Pánka se na podobě rozpočtu nedohodli. Jednání proto budou opakovat. Termíny neurčili. Pánek to řekl po jednání.
12: Já pevně věřím, že věda výzkum budou pro vládu rozpočtovou prioritou. Nicméně střednědobý výhled, který v tuhle chvíli existuje, tak naopak počítá s poklesem o 400 milionů korun proti letošnímu rozpočtu.
11: Snížení rozpočtu by podle předsedy instituce mohlo zapříčinit uzavření některých výzkumných ústavů a odchod špičkových vědců. Ukrajinský prezident Zelenský předložil parlamentu návrh jmenovat Jevhena Chmaru ministrem obrany. Hlasování se uskuteční již ve středu. Prezident Spojených států Donald Trump v příspěvku na své síti Truth Social prohlásil hormuzský průliv za území Spojených států. Přiložil i svou vlastní mapu území, na které označil klíčovou námořní trasu modrým kruhem a v popisku uvedl nové území Spojených států. Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání 4. ligového kola v Ostravě. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu, který domácí Baník vyhrál 1-0.
6: Frekvence 1.
7: Počasí.
11: Zítra bude zpočátku oblačno a i zataženo, během dne čekejme od jihu místy polojasno, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihu Moravě ke 30.
7: Frekvence 1.
6: Doprava.
11: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
13: Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od ostrova Čec až ke sjezdu na Břeclav. Zdržení je větší pro kamiony. Nárazově se brzdí také kvůli dopravnímu omezení na D8 na Německo mezi 30. a 39. kilometrem. Kolona se blíží k hodině. A na Pražském okruhu se tvoří 10-minutové kolony v obou směrech u exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
11: Tolik zprávy po 18. hodině na Frekvenci 1. S vámi nastupuje Milan Bílek.
1: Ano, hezký večer. Je tobě, Honzo, víš, co se mi líbí, že sotva v Čechách byla ustanovena komise proti suchu, tak začalo pršet. Je v tom nějaká symbolika? Nedokážeš
11: ale
1: mi na to
11: odpovědět? Víme oba, že tady je možný úplně všechno.
1: Tak jdeme na to. Hezký večer vám přeji, máme tady dneska celou řadu ohlédnutí. Tím jedním bych začal, protože 18. srpna roku 1990 dorazila kapela Rolling Stones na Strahov a bylo to velké. Tak posíláme Lenny Smoriseta, Jokru, Stetě, Edward Maja, Strola.

Jamaica, to byla Alanis Morissette, máme úterý s datem 18. Hele, nám přejeme všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. Tak nadhodil jsem po 18. hodině, že dnes je to rovných 630 let, je to možné, je to tak, 630 let, co dorazila kapela Rolling Stones na svůj obrovský, velký a jedinečný koncert do Prahy v roce 1990. A byla to velká jízda, přesně 18. srpna zažilo tehdejší Československo hudební událost století. Více než 100 lidí šílelo na obřím stadionu show, která definitivně potvrdila, že železná opona je pryč a kulturní hláška pořadatelů tehdy mluvila za vše. Vzpomínáte? Tanky se valí ven, kameny se valí sem. Takže zjevení z jiného světa, obrovské pódium, brutální zvuk, jaký u nás do té doby nikdo nezažil, neslyšel. A myslím, že to byla taky dokonalá tečka za to ušedí minulého režimu. Stones, Rolling Stones 18. srpna dorazili na Strahov a byla to velká událost. Byly to krásné časy. Za chvilku Sandra a Charles Nedy, vzpomínek dnes bude ještě hodně, my se už za chvíli podíváme taky na konto posledního slova, kolik vám vezeme zítra ráno. Zkrátka, dobře.

0: budou zpívat opět a Radeček, všechno je pořád.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: co? Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2007. Gratulujeme.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

Sing Love, velký hit Sandry před půl sedmou na frekvenci 1. Tak zítra po ránu už můžete získat 30 tisíc korun. My jsme byli těsně pod touhle magickou hranicí a vy jste dnes v posledním slově nebodovali ani v jednom ze 4 kol. Vždycky jsme přidali 500, takže to hledané slovo Petry Řebíčkové, zatím nevyslovené a nevyřčené, je stále aktuální. Takže zítra středa 19. po ránu nabízíme 30 tisíc korun. Tak nám volejte do toho středečního prázdninového rána, které nás čeká hodně štěstí. Už za chvíli Konos, taky No Name a teď Kiss Me, tady je Dermot Kennedy, hezké úterý.

74 a 75 a Cornel se nám zpívali ten svůj největší životní hit. Také dnešek málem za námi, co zítra bude v kulturních rubrikách celé určitě. To, že Česká filmová televizní akademie má oznámit právě zítra, který film bude Českou republiku zastupovat v boji o cenu Oscar v kategorii nejlepší zahraniční film. Tak se necháme překvapit, jakmile padne jméno, samozřejmě to budou nebo budou nasledovat taky poměrně jako velké rozbory, jestli ten film za to stojí nebo ne a jestli je to šťastná volba. No, počkáme si na to. Co dal dnešní den, zhodnotí Honza už za chvilku, předtím rok se to All Stars Band a Trustful, to je Pink.

0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, rozpočet je nástrojem vlády, říká prezident. Školní potřeby stojí stejně jako před rokem a D5 čeká oprava. Státní rozpočet je nástrojem vlády, který má hodnotit především parlament a veřejnost, řekl prezident Petr Pavel na zámku v Lánech. Připomněl, že dosud žádný rozpočet nevetoval, i když měl řadu výhrad. Ceny školních potřeb jsou srovnatelné s loňským rokem, letos si však rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Vyplývá to z odpovědí obchodníků. Vrchol poptávky se očekává zejména ke konci srpna, také v prvním zářijovém týdnu. Ředitelství silnic a dálnic kompletně rekonstruuje za 580 milionů korun celou jednu stranu dálnice D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň. Pracuje se na úseku od Ostrava u Stříbra do Přehýšov. 10-kilometrový úsek bude opravený do poloviny listopadu. Od 8. srpna do 11. října je doprava svedena do protějšího pásu, kde se jezdí v obou směrech. Problémy zatím nenastaly. Za zhotovitele to říká Tomáš Hnojský.
3: Je zavřená jenom tahle sjezdová nájezdová rampa. Na druhé straně to funguje normálně. A samozřejmě, když jdete od Německa, chtěl byste tady sjet, tak musíte jet buď na jeden před nebo na jeden za. To je jediný uzavřený sjezd. Ale ty intenzity tady nejsou tak hrozný a ta doprava opravdu, když tady jezdíme, nespůsobují. Nejsou tady kolony ani v pátek odpoledne, ani po víkendech.
2: Dálnice z Plzně do Rozvadova dokončená v obou směrech v roce 1997 patří k nejstarším v České republice. Slovenská policie oznámila, že obvinila jednu ženu z podvodu za téměř 1,78 milionu eur při proplácení nákladů na provoz mobilních odběrových míst v roce 2021 během epidemie covidu. MOM, která financovala stát, tehdy v zemi sloužila k testování lidí na koronavirus. Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole s Madison Keysovou ze Spojených států. Loňské vítězce Australian Open podlehla 1-6 a 3-6. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje zatím nerozhodl o postoupení práv na řízení extraligy a převedení marketingových práv s platností od sezony 2032-33. Po zasedání svazoví představitelé v tiskové zprávě uvedli, že v jednáních budou pokračovat.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne čekejme místy polojasno, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihu Moravy ke 30.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci na Martina.
4: Nárazově se brzdí kvůli dopravnímu omezení na D8 na Německo mezi 30. a 39. kilometrem. Kolona je na 20 minut. A s opatrností s minimálním zdržením projedete okolo dopravní nehody na D2 na 22. kilometru na Břeclav. Narazilo tady osobní auto do dopravního značení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Tolik zprávy na frekvenci 1. Pokračuje s vámi i dál Milan Bílek. Milánku, co tam máš?
1: Já tam mám určitě dobrou muziku. Zaujala mě zpráva, že ceny školních pomůcek se nemění.
2: Jdeš nakupovat, jo?
1: Ne, ale v rámci tradice teď už přijde cena kaprů, ne? To se taky mění, to bude.
2: A stromečky budou dražší a menší.
1: Hezký večer vám přejeme, tak za chviličku vážně. Nana Lonely, taky Sonic, Sky, Daniel Landano a Petr Jablonský byl fantastický v neděli, tak my na to dáme takzvaně razítkou za chvilku a připomeneme si kousek nedělního lajfu. Teď Sonic.
0: Frekvence 1 a Milan Bílek.

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: na nám březen roku 1997. Tenhle hit vyšel a byl to obrovský letní hit právě tohoto roku, konce 90. Tak za chviličku taky Alfavel, dáme si Vanastovky, Andělé a Petr Jablonský. Jaký byl v neděli? A s kým jste si chtěli povídat?
1: Dobrý den, tady Frekvence 1, Petr Jablonský. Kdo je na druhé straně?
2: Dobrý den, Pavel Dubčík, Nový Bor.
1: Dobrý den, zdravím vás do Nového Boru. A s kým byste si rád promluvil?
2: No, s panem prezidentem Zemanem.
3: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
2: Dobrý den, velice si vás vážíme všichni. Chtěl jsem se zeptat, jak se máte?
3: No tak jak se mám? No mám se samozřejmě výborně. Provětrali jsem svůj tradiční člun, Voyager, jo? No, takže všechno je v pořádku, slivovička ještě je. Takže léto jak má být.
2: Ano, super. Já jsem se vás chtěl zeptat, pane prezidente, velice si vás vážíme. Vy jste byl nejlepší ministerský předseda a nejlepší prezident naší republiky.
3: No, a je vidět, že jste inteligentní člověk.
2: A chtěl jsem se zeptat, co říkáte na nového hradního pána Petra Pavla.
3: No, tak myslím, že tady bude odpověď poměrně jednoduchá a já bych to tentokrát řekl vtipem, jestli dovolíte.
2: Ano.
3: Přijde takhle prezident Petr Pavel do banky bez občanského průkazu, jo, a pokladní mu odmítne logicky vydat peníze, říká, tady každý musí dát občanský průkaz, a pan Pavel říká, všichni mě přece znají, jsem prezident České republiky. Ne, ne, ne, povídá pokladní, podívejte se, Gott nám zaspíval, Jäger ukázal triky s pukem. No a Pavel říká, no ale já nic neumím. A pokladní, aha, a v jakých bankovkách si to přejete vyplatit?
2: No, super.
3: Tak to je asi můj názor na pana Pavla. Zkrátka, ano. Do funkcí se dostávají neumětelové, neumětelové, neumětelové. Kde je Miloš Zeman? To si asi pokládá otázku hodně občanů a určitě hodně občanům scházím. Věřím, že i vám.
2: Ano, tak děkuji, mějte se krásně.
3: Není zač.
2: A užijte si ještě léto.
3: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Ty taky, nashledanou.

Big in Japan, Rizzy 80. 80. léta spolu s Alfa Will před půl osmou do toho dnešního deštivého večera. Já se dívám do historie a rok 1984 a polovina srpna to doletěl na číslo jedna minimálně ve Velké Británii a pak do zbytku Evropy George Michael. To obrovský hit, ze kterého jsme šli všichni do kolen a co je zajímavé, tak základem téhle písně je takové saxofonové solo, ze kterého jsme taky byli, pav. A to nahrál hudebník Steve Gregory, nedostal každopádně žádná autorská práva ani procenta z prodejů a za... Ano, to je on... A za nahrávací frekvenci dostal tehdy běžný jednorázový honorář 35 liber. A to bylo všechno, ale úplně všechno. A George Michael a Andrew Ridgely si jako autoři textu a hudby vydělali miliony. Ale tak to prostě je. Tak my se k letním hitům a hitům obecně vrátíme třeba po 20. po 21. hodině a teď Undercover, Baker Street, anebo nejlepší prázdninová, to je Baby Goodbye.

0: Baker Street a zase to ságo, které jsme si dali teď po 7:30 na frekvenci 1. Úplně původně to naspíval Gary Rafferty, který zpíval o chlapíkovi, který se snaží uspět ve velkoměstě, ale uvnitř ví, že se vlastně jenom točí v kruhu a věří, že zítra se všechno změní, ale závěr přeci jenom dorazil s optimistickým obratem. Přichází nové ráno, slunce svítí a hrdina pociťuje úlevu. Tak nakonec to nejlepší, tak to máme všichni asi rádi. Za chviličku Glenn Medeiros, UB40. Tady bude hit Kingston Town od skupiny Krištof. Zůstaň tu se mnou.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě, mám vítr slidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Gonna Change My Love For You, tak si nás takhle dal Glenn Medeiros, po 20. hodině Bob Sinclair. Taky Survivor. A dáme si malinovej syrup. Malinovej syrup, vítr ve
1: vlasech vlál a roztrhaný. A ten tady máš, ne?
0: A ten tady mám, ano, ano.
2: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
3: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: A mají pořád co rozebírat.
4: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
3: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
4: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
1: Navlíkáš ponožky.
4: Zatím ještě nemám na co.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
3: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
2: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
5: Hezký večer, prezident nabádá k diskuzi o suchu. Stát zase převezme poplatky za obnovitelné zdroje a fotbalový artist protestuje. Je třeba dát prostor odborníkům, věnovat se širším souvislostem a nepodléhat tlaku na rychlé vyřešení, řekl prezident Pavel k problémům se současným mimořádným suchem. Uvedl to v reakci na dotazy na setkání k životnímu prostředí, které se konalo v Lánech. Akce se účastnili vědci, odborníci na environmentální vzdělávání, experti, influenceři, ale také lesníci, zemědělci a podnikatelé například z oboru recyklace.
6: Bude určitě potřeba, abychom se vrátili ke kultuře odborných diskuzí, abychom dali prostor odborníkům z různých částí spektra řešení toho problému, vyslechli si všechny možné úhly pohledu a teprve potom přijali rozhodnutí, které nebude ideální, to není nikdy, ale které bude optimální. Dost často podléháme tlaku řešit věci rychle, najít nějakou formu, která na první pohled vypadá akceschopně, ale neřeší spoustu ohledů, které nebyly za ty v úvahu.
5: Stát v příštím roce převezme veškeré poplatky za podporované zdroje energie. Po jednání s ministryní financí Schillerovou o rozpočtu, to řekl ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Letos na nich stát zaplatí kolem 41 miliard korun. Základem výdajů ministerstva průmyslu a obchodu v příštím roce budou podle Havlíčka hlavně investice do hospodářského růstu. Šetřit naopak chce na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Německo prodlouží hraniční kontroly do poloviny března 2027. Ministr vnitra Alexander Dobrindt to oznámil na konci července poté, co 10 000 lidí dočasně pronikli z Maroka do španělské exklávy Ceuta. Prezident Spojených států Donald Trump v příspěvku na své sociální sítě prohlásil Hormuzský průliv za území Spojených států. Přiložil i svou vlastní mapu území, na které označil klíčovou námořní trasu modrým kruhem a v popisku uvedl nové území Spojených států. Policie v rakouských Korutanech kontrolovala autobus z Česka, u něhož zjistila, že má ve špatném stavu brzdy a pneumatiky. Řidiči vozidla, v němž cestovalo okolo 30 lidí, zakázala pokračovat v jízdě. Fotbalový klub Partiz Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání v Ostravě. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu. Ten domácí Baník vyhrál 1-0.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
5: Zítra bude zpočátku oblačno i zataženo, během dne čekejme od jihu místy polojasno, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy ke 30.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
7: Nárazově se brzdí kvůli dopravnímu omezení na D8 na Německo mezi 29. a 39. kilometrem. Kolona je na 20 minut. S opatrností s minimálním zdržením projedete okolo dopravní nehody na D2 na 22. kilometru na Břeclav. Narazilo tady osobní auto do dopravního značení. A na D2 se vyšetřuje nehoda také v opačném směru, ve směru na Brno na 2. kilometru. A i tady projedete se zvýšenou pozorností bez zdržení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Tolik zprávy na frekvenci 1 po 20. hodině se vámi dál Milan Bílek.
0: A už vám to vezu, ten velký letní hit, který měla J-Lo, Let's Get Loud, teď taky Bob Sinclair, anebo Debbie a Touch the Sun.

0: Co léto, to letní hit.
1: A já vám připomenu ten velký letní hit J-Lo, Jennifer Lopez, Let's Get Loud. To je vážně velká ikona, kterou najdete na její první desce On The Six roku 1999. Byl to obrovský úspěch. Jennifer Lopez získala za tuto píseň v roce 2001 svou druhou nominaci na cenu Grammy v kategorii nejlepší taneční nahrávka. A možná si vzpomínáte, byla to taky ta klíčová součást velkolepého vystoupení Jennifer Lopez během poločasové show Super Bowl v roce 2020. Takže tohle už je dneska historie, rok 1999 a Jennifer Lopez, Let's Get Loud.

0: Let's get loud na frekvenci jednou. Za kolku Survivor, to nejlepší z velkých hlav. A taky letní pohoda od Miraj. Bude tu malinový syrup.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Eye of the Tiger a to byly Survivor a hit, který si osobně Sylvester Stallone vybral a přesvědčoval tuhle kapelu, aby pro něj ten tady nahrála do svého velkého filmového trháku. Za chvilku Anna K. Kate Ryan a taky Miles Smith a Niall Horan budou spolu v hitu Drive Safe. No a velké hlavy po 17. hodině, tak na jakou notečku to bylo dnes?
1: Složil to Ludvík.
2: Velké hlavy,
3: frekvence. Je to co předvádí, ale je Beethoven.
4: Je to Beethoven, ale zložil dneska něco jiné. A je to rok 1810. On zložil pre tu...
3: Jo, pre fúru písku.
5: Pro Elišku.
4: Pro Elišku. No. A úplně tak... Kedy má sviatok Eliška, kedy má?
2: Je to moje dcera.
4: No a ty nevíš, kedy má meniny.
5: No dneska ne.
4: Takže kdo má dneska? Teda kedy má Eliška?
2: Já nevím už.
5: Ty jo, taky nevím.
2: To je spoustuda, teda šílená.
4: Už nám opadává listě zo stromov.
2: No, jakýho listopadu?
4: 5. oktobra. Takže října.
2: Tak já si to teda...
5: Já se podívám, jestli to tady nemáme, abych vám to nemusela zpívat.
3: No, ale zahraj to celý.
5: Nemáme.

a Míško, to byla Anaka na frekvenci 1 do toho dnešního večera, který je zalitý deštěm s občasnými přeháňkami, a tak to bude i v dalších hodinách. Tak buďte opatrní, hlavně na silnicích, a já doufám, že bez deště to bude třeba zítra, kdy nás čeká předposlední radiokemp, zbývají totiž už jenom dvě zastávky, tak jestli máte chuť, tak zítra ve středu 19. budeme v kempu pod Bořany, který najdete v Ústeckém kraji v areálu místního městského koupaliště, a tam budeme u 14. hodiny, se na vás těší Jana Knížková, Vojta Effler, no a od 19. hodiny náš vážený host Petr Bende. Všechno bude na svém místě, celý náš tým odpolední soutěže samozřejmě pojede, nebo pojedou k tomu táboráku Špekáčky, no a po 20. hodině taky afterparty, která tam na vás čeká. Tak celé samozřejmě to pojede přes rádio a nejlepší to bude jako vždycky osobně na místě. Tak máte lichu, tak se stavte zítra. Už za chvilku Shalom, Coldplay, teď David Guetta a I'm Good.

0: Slovo dostává Honza Homolka.
1: Hezký večer, Plaga bude dál jednat rozpočtu. Češi se potkávají s úrazy elektrickým proudem a Barcelona má hvězdnou posilu. Ministr školství Robert Plaga bude pokračovat v jednání s ministryní financí Jelenou Schillerovou o rozpočtu svého rezortu ve čtvrtek. Chce dořešit, jak rozložit do příštích 3 let kroky potřebné k naplnění slibů obsažených ve vládním programovém prohlášení, řekl po dnešní schůzce. Před jednáním řekl, že v příštím roce bude chtít nižší desítky miliard korun nad rámec původního návrhu ministerstva financí. Třetina Čechů se už setkala s úrazem elektrickým proudem a každý 10. případ postihuje dítě. Přesto lidé doma často podceňují i ta nejjednodušší bezpečnostní opatření a pravidelné revize provádí jen asi 1/3 dotázaných v průzkumu společnosti EPET Energie. Její generální ředitel Petr Švec řekl Frekvenci 1, že přitom pravidelné kontroly mohou předcházet velkým problémům.
2: Elektroinstalace stárne stejně jako jakoukoliv část domu, prostě opotřebení vodičů, nějakých spojů, zásuvek a tak dále je jednoznačné, prostě často opotřebí. A i když nám vlastně tady ty věci týkající se elektroinstalace fungují, tak mohou samozřejmě představovat riziko zranění nebo požáru, protože stejně jako dům stárne i ta elektroinstalace jako taková.
1: Z průzkumu také vyplynulo, že více než 1/5 domácností s dětmi nepoužívá záslepky do elektrických zásuvek a téměř 1/3 ponechává elektrická zařízení v jejich dosahu. Oprava venkovní části základní školy Mírová v Ústí nad Labem začala předáním projektové dokumentace stavební firmě. Město za investici zaplatí okolo 200 milionů korun. Prvňáci začnou do nedaleké náhradní školy v ulici Stavbařů docházet od 1. září. Ostatní děti o 14 dnů později. Budova základní školy je stará 49 let a nikdy se nedočkala větší opravy, řekl ředitel Kamil Weigand.
3: Naprostou prioritou je plášť, opláštění školy, výměna oken, je důležitá i výměna osvětlení, bude se řešit i rekuperace, bude se řešit fotovoltaika, tak aby škola byla alespoň částečně soběstačná, budou se zateplovat střechy a to jsou asi tak ty nejdůležitější věci, které se té naší školy týkají a předpokládám, že za těch 12 měsíců by se snad ta rekonstrukce mohla zvládnout.
1: Základní škola v Mírové ulici, jednou z největších ve městě, dochází do ní přes 600 žáků. 5 dronů zasáhlo v pondělí asi 37 kilometrů od ruského přístavního města Novorosijska řeckou loď Anna S, plující pod liberijskou vlajkou. Informoval řecký server Proto Téma. Podle něhož 21členou posádku evakuovala jiná řecká loď Lina B. Tu následně zasáhly 2 drony. Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri podepsal v novém působišti Barceloně 4-letou smlouvu. Avizovaný přestup z Manchesteru City, kde držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2024 strávil 7 sezón, potvrdil katalánský velkoklub. Zítra bude zpočátku oblačno a i zataženo, během dne čekejme od jihu místy polojasno, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihu Moravy ke 30 a aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Honza.
4: Se zdržením asi 10 minut počítejte před dopravním omezením, které blokuje pravý jízdní pruh na 103. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Předpokládaný konec prací je zítra v 5 hodin ráno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Děkujeme za informaci po 21. hodině na Frekvenci 1. S vámi i dál Milan Bílek. Hezký večer.
0: Ano, díky, hezký večer a my jedeme dál spolu, tak za pár týdnů budou k vidění taky korunovační klenoty, ono to nebývá zas tak často a říká se, že alespoň za život by je měl každý člověk vidět alespoň jednou. Tak kdy nadchází termín víc za chvilku, teď po zprávách je to McKitten anebo Jelen někde kolem.
5: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.

0: Co léto, to letní hit.
1: A teď si dáme hit, který je vlastně slavný už celých 60 let, někdy v 60. To byla kapela Paragons, taková méně známá jamajská reggae formace. Tidy's High. Pak si na to vzpomněla Debbie Harry z kapely Blondie a nakonec i Atomic Kitten v roce 2002. Atomic Kitten ve snaze taky dobíte latinsko-americký trh, nahráli taky španělskou verzi téhle písně, ale to byl velký propad. U posluchačů zcela propadla do hit se vůbec nedostala, ale co bylo prvé místo a co bylo super úspěšné, právě tahle verze, kterou známe všichni a rádi si připomeneme. Takže Tidy's High, Atomic Kitten.

Nothing, to byla Cher, která nám dělá společnost na frekvenci 1. Tak pokud už se vám chce myslet na ta zářivá potěšení, která tady budeme vlastně za pár týdnů, protože máme 18. tak kdyby náhodou za kulturou a taky za poklady, tak si pište, že svatováclavská koruna a další korunovační klenoty budou pro nás k vidění od 18. do 28. září ve Vladislavském sále Pražského hradu v nádherné krásné budově na skvělém místě. No a co je potěšující, tak vstupy na výstavu jsou zdarma. Tušíme, že tam budou asi velké fronty, tak kdyby náhodou, tak s tím počítejte. Už za chvíli Katy Perry a taky Get in the Girl, teď Meghan Trainor.

Na song, to byly Erasure ve velké formě tady na Frekvenci 1. Jestli máte zítra narozeniny 19. srpna, no tak doufám, že si chystáte taky velkou formu na případná přání, která budou chodit možná dárečky zítra 19. srpna, tak ať máte hezký den. No a spolu s vámi, jak se dívám, bude slavit třeba Adéla Gondíková, znamenitá česká herečka, Ian Gillan, ten důležitý z Deep Purple, John Deacon z kapely Queen, který jednoho dne řekl: pánové, děkuji, bylo to krásné, stačilo, s kapelou Queen už nechce mít vůbec, ale vůbec nic společného. A pak tady vidím taky Bonnie Bianco zpívala jeden nasládlý hit s Pierrem Kosem, vzpomínáte? Byla ta úžasná naivita 80. let v téhle písni z filmu Popelka. Tak přejeme všechno nejlepší samozřejmě i vám, pokud to máte na 19. srpna. Užívejte si všechno nejlepší vašim narozeninám, že za chviličku Starship, taky Sean Baker, Give, a teď Slza a bouře.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident nabádá k diskuzi o suchu. Stát zase převezme poplatky za obnovitelné zdroje a fotbalový Artis protestuje. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Je třeba dát prostor odborníkům, věnovat se širším souvislostem a nepodléhat tlaku na rychlé vyřešení, řekl prezident Petr Pavel k problémům se současným mimořádným suchem. Uvedl to v reakci na dotazy na setkání k životnímu prostředí, které se konalo v Lánech. Akce se účastnili vědci, odborníci na environmentální vzdělávání, experti, influenceři, ale také lesníci, zemědělci a podnikatelé, například z oboru recyklace.
2: Bude určitě potřeba, abychom se vrátili ke kultuře odborných diskuzí, abychom dali prostor odborníkům z různých částí spektra řešení toho problému, vyslechli si všechny možné úhly pohledu a teprve potom přijali rozhodnutí, které nebude ideální, to není nikdy, ale které bude optimální. Dost často podléháme tlaku řešit věci rychle, najít nějakou formu, která na první pohled vypadá akceschopně, ale neřeší spoustu ohledů, které nebyly za ty v úvahu.
1: Státy v příštím roce převezme veškeré poplatky za podporované zdroje energie. Po jednání s ministryní financí Jelenou Schillerovou o rozpočtu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Letos na nich stát zaplatí kolem 41 miliard korun. Základem výdajů ministerstva průmyslu a obchodu v příštím roce budou podle Havlíčka hlavně investice do hospodářského růstu. Šetřit naopak chce na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Německo prodlužuje hraniční kontroly do poloviny března 2027. Ministr vnitra Alexander Dobrindt to oznámil na konci července poté, co 10 000 lidí dočasně pronikli z Maroka do španělské exklávy Ceuta. Prezident Spojených států Donald Trump v příspěvku na své síti Truth Social prohlásil hormuzský průliv za území Spojených států. Přiložil také svou vlastní mapu území, na které označil klíčovou námořní trasu modrým kruhem. A v popisku uvedl nové území USA. Policie v rakouských Korutanech kontrolovala autobus Česka, u něhož zjistila, že má ve špatném stavu brzdy a pneumatiky. Řidiči vozidla, v němž cestovalo okolo 30 lidí, zakázala pokračovat v jízdě. Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání 4. kola v Ostravě. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu. Ten domácí Baník vyhrál 1-0. Ve středu bude zpočátku oblačno a i zatažno, během dne čekejme od jeho místy polojasno a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy ke 30. Příjemný poslech Frekvence 1.
3: Hezký večer a my spolu jedeme dál po 22. Ace of Base, Enrique Iglesias a teď Say Try, tady je Nelly Furtado.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Avicii Once a to byly Ace of Base po 22. na frekvenci 1. Víte, který český film, a myslím, že jste to zaznamenali, slaví letos významné 50. výročí od své premiéry. Je to ta kultovní vlastně československá komedie režiséra Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tenhle legendární snímek, k němu scénář napsali Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, byl dokončen a poprvé uveden do distribuce na přelomu srpna.

0: celých 50 let a co je jasné, že tady bude dalších 100 let, bude se líbit dál a dál. Tak za chvilku Paula Abdul, Rush Rush, Single X, Dřevo.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

A velký hit Frankie Goes to Hollywood. A pokud máte pocit, že to vlastně tomu zpěvákovi Holly Johnsonovi zpívalo skvěle, no tak máte pravdu. Protože zpěvák Holly Johnson naspíval tu hlavní vokální linku prý hned na poprvé na hrávacím studiu Sound West a producent Trevor Horn, který to měl celé na svědomí, byl prý jeho výkonem tak nadšený, že tenhle původní syrový záznam vlastně použil ve finálním mixu a pouze kolem toho postavil to monumentální orchestrální aranžmá. Tak to bylo zase zpátky do 80. za nepřekonatelným hitem Power of Love. Už za chvíli Phil Collins bude nás houpat v hitu Everyday, teď Martin Garrix, Repeat It.

0: Phil Collins a tady je večerní frekvence 1. Máme tady taky jednu důležitou sportovní informaci a to bude také zítra probíráno. A je to vlastně takový dozvuk skvělého šampionátu, fotbalového šampionátu, který jsem si užil a který skončil před pár týdny. Tak kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri podepsal v novém působišti Barceloně 4letou smlouvu. Takže je to jasné a ten avízový přestup z Manchesteru City, kde je držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2024, strávil 7 sezon právě dnes, oficiálně potvrdil katalánský velkoklub, čili je to naprosto jasné. Pokud vás zajímá, kolik za to, je to logická otázka. Anglický klub podle médií za 30letého záložníka nejlepšího hráče letošního světového šampionátu obdrží 65 milionů liber, což jsou necelé 2 miliardy korun. Velké peníze, nepředstavitelné. Tak za chvilku nové zprávy, Honza Homolka přidá ty další. No a před 23. Sandra Limbiskit nebo Eva Farná.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Mám tě rád, i když děláme chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radioterminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: 23 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
5: Rozpočet je nástrojem vlády, říká prezident. Školní potřeby stojí stejně jako před rokem a D5 čeká oprava. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Státní rozpočet je nástrojem vlády, který má hodnotit především parlament a veřejnost, řekl prezident Petr Pavel na zámku v Lánech. Připomněl, že dosud žádný rozpočet nevetoval, i když měl řadu výhrad. Ministrině financí Schillerová začala jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. Vládě musí návrh rozpočtu předložit do konce září. Očekávanou výši schodku zatím neuvedla. Ceny školních potřeb jsou srovnatelné s loňským rokem, letos si však rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Vyplývá to z odpovědí obchodníků. Vrchol poptávky se očekává zejména ke konci srpna a také v prvním zářijovém týdnu. Ředitelství silnic a dálnic kompletně rekonstruuje za 580 milionů celou jednu stranu dálnice D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň. Pracuje se na úseku od Ostrova u Stříbra po Přehýšov. 10-kilometrový úsek bude opravený do poloviny listopadu. Od 8. srpna do 11. října je doprava svedena do protějšího pásu, kde se jezdí v obou směrech. Problémy zatím nenastaly, říká Tomáš Hnojský za zhotovitele.
6: Je zavřená jenom tahle sjezdová nájezdová rampa. Na druhé straně to funguje normálně. A samozřejmě, když jedete od Německa, chtěl byste tady sjet, tak musíte jet buď na jeden před nebo na jeden za. To je jediný uzavřený sjezd. Ale ty intenzity tady nejsou tak hrozný a ta doprava opravdu, když tady jezdíme, nezpůsobují. Nejsou tady kolony ani v pátek odpoledne, ani po víkendech.
5: Dálnice z Plzně do Rozvadova dokončená v obou směrech v roce 1997 patří k nejstarším v České republice. Slovenská policie oznámila, že obvinila jednu ženu z podvodu za téměř 1,78 milionu eur při proplácení nákladů na provoz mobilních odběrových míst v roce 2021 během epidemie nemoci covidu. Odběrová místa, která financoval stát, tehdy v zemi sloužila k testování lidí na koronavirus. Kateřina Siňaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole s Madison Keysovou ze Spojených států. Loňské vítězce Australian Open podlehla 1-6 a 3-6. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje zatím nerozhodl o postoupení práv na řízení extraligy a převedení marketingových práv s platností od sezony 2032-33. Po zasedání svazoví představitelé v tiskové zprávě uvedli, že v jednáních budou pokračovat. Ve středu bude zpočátku oblačno i zatažno, během dne čekejme od jihu místy polojasno, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až ke 30. Příjemný poslech. Frekvence 1.
7: Hezký večer vám přeji. Máme to s deštěm i pro těch posledních 60 minut 18. srpna. Tak ať je vám s námi dál dobře, bude Paul McCartney Pink a teď Fall in Slowly.
0: Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

0: To byl Paul McCartney, Hope of Deliverance, nádherná skladba z roku 1992 ze solové desky Off the Ground a je to jedna z jeho nejpříjemnějších optimistických písní. Jednoduchá kytara, výrazná melodie a hlavně poselství, naděje, že se věci zlepší. Tak ať se daří vám už za chvilku Queen, Texas nebo Krištof, do nebe se propadám.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Promu

Say My Love, a to byl Kygo. Tady je Frekvence 1, zítra předposlední radiokemp pod Bořany a hlavním hostem bude Petr Mende. Celé si to můžete dát taky přes rádio na Frekvenci 1 o 14. Tak my jedeme dál, bude Janek Ledecký a teď Rolling in the Deep.

Señorita, to byl Shawn Mendes na frekvenci 1 ode mě. Dobrou noc až do rána, hezky si žijte. No a zítra po 20. po Radio Campu se na vás těším na frekvenci 1. Teď je Lighthouse Family a je to free.

0: užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Prezident nabádá k diskuzi o suchu. Stát zase převezme poplatky za obnovitelné zdroje a fotbalový Artis protestuje. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Je třeba dát prostor odborníkům, věnovat se širším souvislostem a nepodléhat tlaku na rychlé vyřešení, řekl prezident Petr Pavel k problémům se současným mimořádným suchem. Uvedl to v reakci na dotazy na setkání k životnímu prostředí, které se konalo v Lánech. Akce se účastnili vědci, odborníci na environmentální vzdělávání, experti, influenceři, ale také lesníci, zemědělci a podnikatelé, například z oboru recyklace.
3: Bude určitě potřeba, abychom se vrátili ke kultuře odborných diskuzí, abychom dali prostor odborníkům z různých částí spektra řešení toho problému, vyslechli si všechny možné úhly pohledu a teprve potom přijali rozhodnutí, které nebude ideální, to není nikdy, ale které bude optimální. Dost často podléháme tlaku řešit věci rychle, najít nějakou formu, která na první pohled vypadá akceschopně, ale neřeší spoustu ohledů, které nebyly za ty v úvahu.
2: Státy v příštím roce převezme veškeré poplatky za podporované zdroje energie. Po jednání s ministryní financí Jelenou Schillerovou o rozpočtu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Letos na nich stát zaplatí kolem 41 miliard korun. Základem výdajů ministerstva průmyslu a obchodu v příštím roce budou podle Havlíčka hlavně investice do hospodářského růstu. Šetřit naopak chce na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Německo prodlužuje hraniční kontroly do poloviny března 2027. Ministr vnitra Alexander Dobrindt to oznámil na konci července poté, co 10 000 lidí dočasně pronikli z Maroka do španělské exklávy Ceuta. Prezident Spojených států Donald Trump v příspěvku na své síti Truth Social prohlásil hormuzský průliv za území Spojených států. Přiložil také svou vlastní mapu území, na které označil klíčovou námořní trasu modrým kruhem. A v popisku uvedl nové území USA. Policie v rakouských Korutanech kontrolovala autobus Česka, u něhož zjistila, že má ve špatném stavu brzdy a pneumatiky. Řidiči vozidla, v němž cestovalo okolo 30 lidí, zakázala pokračovat v jízdě. Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání 4. kola v Ostravě. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu. Ten domácí Baník vyhrál 1-0. Ve středu bude zpočátku oblačno a i zatažno, během dne čekejme od jihu místy polojasno a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy ke 30. Příjemný poslech Frekvence 1.
1: Frekvence 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Rozpočet je nástrojem vlády, říká prezident. Školní potřeby stojí stejně jako před rokem a D5 čeká oprava. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Státní rozpočet je nástrojem vlády, který má hodnotit především parlament a veřejnost, řekl prezident Petr Pavel na zámku v Lánech. Připomněl, že dosud žádný rozpočet nevetoval, i když měl řadu výhrad. Ministryně financí Schillerová začala jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. Vládě musí návrh rozpočtu předložit do konce září. Očekávanou výši schodku zatím neuvedla. Ceny školních potřeb jsou srovnatelné s loňským rokem, letos si však rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Vyplývá to z odpovědí obchodníků. Vrchol poptávky se očekává zejména ke konci srpna a také v prvním zářijovém týdnu. Ředitelství silnic a dálnic kompletně rekonstruuje za 580 milionů celou jednu stranu dálnice D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň. Pracuje se na úseku od Ostrova u Stříbra po Přehýšov. 10-kilometrový úsek bude opravený do poloviny listopadu. Od 8. srpna do 11. října je doprava svedena do protějšího pásu, kde se jezdí v obou směrech. Problémy zatím nenastaly, říká Tomáš Hnojský za zhotovitele.
2: Je zavřená jenom tahle ta sjezdová nájezdová rampa. Na druhé straně to funguje normálně. A samozřejmě, když jdete od Německa, chtěl byste tady sjet, tak musíte jet buď na jeden před nebo na jeden za. To je jediný uzavřený sjezd. Ale ty intenzity tady nejsou tak hrozný a ta doprava opravdu, když tady jezdíme, nezpůsobují. Nejsou tady kolony ani v pátek odpoledne, ani po víkendech.
1: Dálnice z Plzně do Rozvadova dokončená v obou směrech v roce 1997 patří k nejstarším v České republice. Slovenská policie oznámila, že obvinila jednu ženu z podvodu za téměř 1,78 milionu eur při proplácení nákladů na provoz mobilních odběrových míst v roce 2021 během epidemie nemoci covidu. Odběrová místa, která financoval stát, tehdy v zemi sloužila k testování lidí na koronavirus. Kateřina Siňaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole s Madison Keysovou ze Spojených států. Loňské vítězce Australian Open podlehla 1-6 a 3-6. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje zatím nerozhodl o postoupení práv na řízení extraligy a převedení marketingových práv s platností od sezony 2032-33. Po zasedání svazoví představitelé v tiskové zprávě uvedli, že v jednáních budou pokračovat. Ve středu bude zpočátku oblačno i zatažno, během dne čekejme od jihu místy polojasno, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až ke 30. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
1: Můj doktor se mě pýta, koviš pony broky v těle máte?
2: Koviš pony broky? A takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
1: Keď je tam nějaká žena, jako jak broky? Vlastně jako nepostřeli, ne?
0: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
0: Frekvence 1.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident nabádá k diskuzi o suchu. Stát zase převezme poplatky za obnovitelné zdroje a fotbalový Artis protestuje. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Je třeba dát prostor odborníkům, věnovat se širším souvislostem a nepodléhat tlaku na rychlé vyřešení, řekl prezident Petr Pavel k problémům se současným mimořádným